0: together. 2 hodiny ráno, vy posloucháte Radio Kissan, noční jukeboxy od mikrofonu vás zdraví Katka Brzo Bohatá a přeju vám krásnou noc, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Radia Kiss.
0: Be happy.

0: Já vás, kysáci, vítám v další hodince nočních jukeboxů tady na rádiu KISS. Nebudu to prodlužovat, protože na telefonu už mám prvního volajícího této hodinky a tím je Péťa. Péťo, ahoj, já tě zdravím a přeju hezkou noc.
1: Ahoj, Kačenko, to byl tati a všem divákům. Ne hezkou, ale pohodovou noc.
0: Děkujeme pěkně. Jak pak jí trávíš?
1: Za volantem, jako každou noc.
0: Kam máš na mířinu?
1: Teď do České Lípy, tam se vyslíme, pak zpátky do Německa, do Rastatu, třikrát týdně.
0: Tak hlavně takže šťastnou tak. A opatrnou cestu. Jak se to zvládá v těch vedrech?
1: Hrozně. No, jezdí ve dne s tím a to se dá říct tak v Německu na parkovišti na vykládce 46 stupňů. Tak to byla nádhera. Já miluju zimu a tmu.
0: To je peklo. To já teda musím říct, jako my jsme, nebo děti jsou určitě rádi, že je takovýhle teplo, ale musím říct, že dneska jsme, nebo vlastně respektive včera, vždycky říkám dneska, protože mám pořád ještě středu, jsme tak se opalovali s mamkou a klábosili jsme a říkali jsme, že už i já v těch 44 jsem stará na tyhle ty vedra, že už mi to vadí. Já mám ráda teplo, jo, ale odsaď podsaď, prostě už
1: je
0: mi to vadí.
1: Moc, no. Tady to, když byly ty tepla nějakých 30, 32 optimum a dneska je to 45, skoro 50 stupňů.
0: No, jako musím říct, že teda v neděli nás čeká přesně, to bude atakovat 40. A to teda jako to bude masakr. My máme po starší sousedy opravdu jako manželský pár v letech kolem, nechci urazit, 75, 80 let, tak nějak nedokážu si tipnout. A my jsme jim říkali, oni mají pejska malýho a my jsme říkali, my vám ho půjdeme v neděli vyvenčit, protože pro vás to prostě je vyloženě jako nebezpečný vycházet v tomhle
1: tom
0: počasí.
1: Jasně, no, ty
0: já říkám, ať nemusíte vůbec vycházet, my vám toho pejska prostě třikrát, čtyřikrát za den vyvenčíme, děti budou rádi a vy hlavně ať nevycházíte, protože tohle to ani pro nás není zdraví, natož pro vás, no, takže hlavně opatrně to zvládejte za tím volantem. No a co ti můžu zahrát za song, povídej, Peťo.
1: No, dáme za tu pohodovou takovou od toho Davida Getty.
0: David Getty, Run on River. Tak já to tady mám nachystaný, pro koho to bude?
1: A asi pro všechny, kteří jsou z úru, který musí dělat, konkrétně ještě pro jednoho človíčka, je to Jarda Řeháčku, to je kolega z firmy Tomsa a pro celý kolektiv firmy Tomsa.
0: Dobře, tak. Jo, mám to tady nachystaný. Péťo, šťastnou a hlavně opatrnou cestu. Měj se krásně, ahoj,
1: děkuju,
0: ahoj, čau.

0: Noční jukebox.
1: Tak my tady máme další jukeboxový přání a tentokrát dostane prostor Bohunka.
2: Ahoj Kači, poprosím od Romana Ludoveckou pro všechny, co jsou teď na noční, že už se nám to krátí. Ahoj.
1: Tak já si myslím, že po tom, co se tady děje, tak nám ta Ludovecká trošičku tady tu triznu rozbije, což si myslím, že je potřeba. A pak mi tady psala ještě Wendy, ahojky, zahrajte prosím nějakou rychlou a dynamickou pecku pro mě a mé kolegy z Pražské záchranky. Tak Wendy, já si myslím, že tahle ta je naprosto... To je písnička, která patří Rádiu Kiss. Já jsem ji poznala na Rádiu Kiss Ludoveckou a Roman si to vzal na paškal vlastně v našem pořadu lepší než originál, tak doufám, že vám tam na záchranku udělá radost. Co pak bude? Pak bude následovat soutěž od Valísky, takže dávejte pozor, za chvilku tu soutěž vyhlásíme.
3: Ľudia, sadněte si rovno a budete jíst ho.

0: Kiss.
1: Radio Kiss.
0: Be happy.
2: Teď nastal ten čas, kdy máte volat do Rádia Kiss kvůli lístkům na sobotní One Republic. 210 323 323. První volající získává dvě vstupenky na sobotní koncert.

0: Já jsem říkala, že vyhlašuju soutěž o dva lupeny, dvě stupenky na sobotní koncert skupiny One Republic. Haló, haló, tady Radio Kiss Katka. Kdo pak se to ke mně dovolal?
1: Čauky, ahoj, tady Drobek.
0: Ahoj, Drobku, tak přijmi mou gratulaci, lístky jsou tvoje. Máš radost?
1: Super, děkuji, paráda.
0: Tak s kým vyrazíš?
1: No, s manželkou.
0: Tak to je paráda, užijte si krásnou sobotu, bude to venku, bude krásně teplo, já si myslím, že to bude úplně super, tak moc, moc gratuluju. Kysáci už nevolejte, rozhodně ne teda na lístky, určitě dál volejte na juboxy, ale lístky už jsou dnešní noc Drobka. Ale prosím vás, pro všechny ostatní, soutěžit se bude i zítřejší noc a poslouchejte i ranní Kys, poslouchejte odpolední Jump, soutěží se pořád o lupeny na sobotní One Republic. Tak Drobku, já tě poprosím, vydrž mi na telefonu a ať mi nadiktuješ iniciály, jo? A gratuluju.
1: Jasně, čau, díky, čau, čauky.
0: No a vy ostatní kysáci, nevěžte hlavu, jak jsem říkala, ještě stále se o lístky bude soutěžit. No a my už teďka pokračujeme v další hudbě tady na rádiu Kiss, teďka třeba Aqua.

0: Imagine nám dohráli na rádiu Kisno a já to nebudu zdržovat, protože už na telefonu mám dalšího volajícího. Peťo, čau.
1: Ahoj, ahoj, ahoj všichni, ahoj desáty.
0: Ahoj, ahoj, jak se máš?
1: Teď jedu zrovna z práce, takový polonoční.
0: Z polonoční a domů hezky pěkně do Pelechu.
1: Jo, jo, ještě 2 hodinky v autě a jsem doma.
0: Rány Kristovi, ty máš práci takhle daleko?
1: No, tak já jezdím z Krkonoš do Prahy.
0: No, ale tak jako to máš 2 krásné destinace. Praha, jo, to já jsem Pražák, pardon, já jsem jako Pražák jak poleno a Krkonoše, to je nádhera.
1: No, tak já to musím takhle přijat, no. Tam je hezký, nejsou tam ale zase peníze, takže se musí pracovat v Praze.
0: Chápu, chápu, ale máš fakt jako 2 krásné destinace, tak to ti závidím. Tak, Peťo,
1: jo, jo, jo.
0: Co budeme hrát a pro koho?
1: Hrál bych pro všechny, co jsou v práci, jak mají hezký noc. No a bylo by to, kdyby to šlo, tak
0: Dupi, to je ono, tohleto.
1: Přesně tak, tak si to dupem tu ročník.
0: Jak mám dupou, ano, přesně tak. Tak Peťo, já to tady mám nachystaný, tak jdeme na to. Ty mi vydrž na telefonu, a si ještě tady vyřídíme nějaký svůj biznis. A
1: jo,
0: ne, kysáci, on chce sovičku, my si spolu nebudeme nic vyřizovat.
1: No tak, <víš. laughs>
0: Tak já ti přeju krásnou noc a díky za zavolání. Ahoj, ahoj.
1: Jo, díky,
0: čau, taky. Čau.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Jukebox. Máme tady poslední přání této hodinky a prostor dostane Pavel.
1: Krásný večer, Kačenko, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničku od Vesny? Já si tě brát nebudu. Bude to pro tebe do rádia, ať to spolu do 6 vydržíme. Pro všechny kysáky, kteří poslouchají tohleto skvělé rádio. Dík, Pavel ze Spocka.
0: My moc krát děkujeme za poklonu písničku, které mám nachystanou a přiznám se, jsem ostuda, já to vím. Já jsem ji ještě neslyšela, takže pro mě to bude taky premiéra. Kysáci, krásnou noc, jsme přesně v polovině naší společné noci, našich nočních jukeboxů, tak vám přeju, ať vám ta druhá půlka rychle uteče. Pokud máte prostor dát si kávičku nebo prostě nějakou pauzu, abyste si na chvilku oddychli a odpočinuli, tak to udělejte. Já taky a slyšíme se zase po 3 hodině ráno. Radio Kiss.

0: 3 hodiny ráno, Radio Kiss ve vašich uších a Katka Brzo Bohatá za mikrofonem. Já vám přeju krásnou noc, jdem do druhé půlky noci.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Radia Kiss.
0: Be happy.

0: Já vás vítám v druhé polovině nočních jukeboxů tady na rádiu KISS. Máme pár minutek po třetí hodině raní, tak doufám, kysáci, že noc strávíte dle vaší představy, i když si troufnu tipnout, že pokud pracujete, že to úplně dle vašich představ není, ale přeju vám, ať máte krásnou noc, a pokud byste si chtěli nechat zahrát song na přání, aby vám zpříjemnil náladu, nebo abyste prostě slyšeli v éteru rádia KISS váš oblíbený song, tak jsme právě tady od toho. Telefonní číslo 210 323 323 nebo aplikace rádia KISS, samozřejmě, kam mi pošlete vaši hlasovou zprávu. Naše telefonní číslo vytočila Alenka. Ali, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj, Kači.
0: Čau, čau. Ali, řekni mi, jak pak se máš?
1: Ale jako každý den pracovně. Mm-hmm. A to teplo nám dává zabrat teda.
0: Dává. A já už jsem tady měla hovor předtím, teďka nevím, s kým jsi, Vojta, Petr, nevím, už vás bylo hrozně moc. A říkali jsme, že už i pro nás 40+, je to velmi náročný. Takže pro starší ročníky to musí být úplný peklo, ale tak hlavně pitný režim, hodně, hodně vody pít a namáčet se, ať prostě se osvěžíte, ať to hlavně s nikým pro boha netřískne, protože tyhle ty vedra jsou teda jako ubíjející, no to je pravda. Mamka mi říkala, že si četla nějaký článek teďka na Seznamu, nebo kde to na ní vyjelo, že prej hodně vysoko v obloze nahoře jsou nějaký nestandardní mráčky, který prý udržují to teplo tady na té zemi a proto nás ty vedra takhle zužují. Vůbec nevím, kde na to přišla, kde to četla, to jsem se neptala, ale někde na Seznamu to na ní vyjelo, proč vlastně Českou republiku zužují taková vedra, tak prej ty mráčky nějak jako nechtějí, prostě to vlastně i tenkrát ze Sahary, jak jsem přišel ten písek, že jo, to bohužel člověk tu přírodu neovlivní, ta umí čarovat nehezky chvílema a prý proto nás ta vedra zužují, takže hlavně pitný režim, ať jste všichni zdraví. Tak Alenko, co ti můžu dnešní noc zahrát, povídej.
1: Hele, bude to písnička od Mark Korn. Mm-hmm.
0: Ty jsi vybrala písničku Victory, komu bys ji chtěla poslat?
1: Hele, bylo by to pro vás do studia, pro všechny.
0: Děkujem.
1: Bylo by to pro mýho manžela, pro všechny, co teďko jezdí, a pro Jirku Vondru a Barušku tam nahoru.
0: Já souhlasím, jo. Děkujeme pěkně, že jsi vzpomněla.
1: Mě to fakt dorazilo.
0: To nás všechny, věřím, no. Že jo. Je to zdracující.
1: Ale říkáme si, zase je tím lidem už potom lépe, že jo.
0: Ano,
1: že se
0: ano.
1: Musí trápit.
0: Je to tak. Alenko, děkuji ti za zavolání, budu se těšit zase příště a hlavně na sebe dávej pozor. Ahoj, ahoj.
1: Ty taky, ahoj. Čau, a děkuji. Čau.

0: Noční Jukebox.
1: Posloucháte Radio Kiss, nám právě dohrál Seš a jeho Ecuador a co bude hrát dál, to už nám řekne známá to firma tady na Radio Kiss, Koťa.
2: Ahoj Katko, zahrála by si od Aromy Sir taky a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxi Olomouc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, pro kamionák Endu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrse Václava Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro ty dva fajnový lidi nahoru. Měj se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Koťo, děkujeme za krásnou zprávu. Mě tady teďka přišlo od Honzy. Dobrý večer, mohl bych vás poprosit o jednu písničku a ta je The Fialky. Je víkend, děkuji. Ať nám to všem moc uteče, co jsme na noční, tak jako mě, Honza. Tak Honziku, za prvý dodatečně krásný svátek včerejší a za druhý omlouvám se, ale tuhle tu písničku teďka nezahrajeme. Já ti trošičku připojím ke Koťovi a pojďme na Sirtaky. Pojďme si všichni trošičku odreagovat z toho horka, z těch smutných zpráv, protože Sirtaky je něco, co nás všechny roztančí a rozveselí. Aspoň teda doufám.

Kysáci, my jsme se tady společně několikrát bavili o tom, že Českou republiku zužují neuvěřitelná tropická horka, vedra. A já jsem si tady teďka četla článek o tom, jestli nějaký zaměstnanci, nebo zaměstnanci ne nějaký, mají třeba nějaký, ono se tomu říká speciálně, tady to neříkají ten termín, ale prázdniny vlastně, protože takový jako horko, tak mě, nebo prázdniny, volno by měli dostat, jo. Tak minimálně teda, pokud je tam víc jak 27 stupňů v té místnosti, tak by měli prý dostat od zaměstnavatele vodu zdarma, jo, po určitých hodinách práce. A samozřejmě i to ovlivňuje naše mozkové buňky, kdy nám teda úplně neslouží, protože ten mozek, co si budeme, je prostě přehrátý. Takže apeluji na vás znova, protože jsem se teďka byla podívat venku, jaká je tropická noc tady v Praze a opravdu je. Je tam nádherně teplo. Teď je to teda příjemný, přes den je to masakr, ale hlavně dodržujte režim. Vy, co jste za volantem, tak klidně pauzy a ne až zas tak hrozný klimatizace, protože ono to vedro zima na ten organismus taky není úplně ideální, takže hlavně pitný režim a polívat si hlavu samozřejmě studen nebo vodou, ne úplně ledovou, a dávejte na sebe pozor, ať to všichni ve zdraví přežijete. My pokračujeme v další hudbě tady na Rádiu Kiss, teďka třeba s Catman John. Skapadabadu, pindu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu,

0: Alan Walker dohrál a co bude hrát dál, nám řekne Crowley, kterého mám právě na telefonu. Crowley, ahoj, já tě zdravím.
1: Dobré ráno, Katarino.
0: Ahoj, ahoj, jak pak se máš?
1: Výborně, v práci, v té opeke.
0: A tebe ale nikdy neopouští optimismus, což je teda naprosto skvělý. Tak Crowley, prosím. Ano.
1: Říkám, co mi zbývalo.
0: No nic. My jsme na tom všichni stejně, ale je fajn ten pozitivní přístup, to cením. Tak Crowley, povídej, co budeme hrát.
1: Tak něco jiného, než jsme zvykli, trochu romantiky. Mm-hmm. CBB, Because I Love. Mm-hmm. Zatím se dočasli, jsme tančili z gymnázy, teď už je to jenom pupek na pupek. A nechal bych sem to zahrát to kuky z Bentony Trance, noční letem pro tebe.
0: Děkuji.
1: A pro Beďu a Vasila. A
0: dobře.
1: To všechny, tak tomu se tak hezky jezdí v tady.
0: Mám to tady nachystaný, zdravím tě Crowley, měj krásnou službu a třeba zase příště tady na Kisu, měj se krásně, ahoj, ahoj.
1: To si píš, tak jo,
0: čau, ahoj, to mě těší. Tak Kysáci, moji milí, telefonní číslo 210 323 323 nebo apka Rádia Kysy vám plně k dispozici, s nimi samozřejmě i já. A já tady mám zprávu ještě od Léni, která píše: dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát písničku pro hasiče z Pardubického kraje. Oni už budou vědět, bez nich bychom to tady nezvládli. Děkujeme moc a výběr písničky bych nechala na vás, kačí Lenka. Tak Leni, já jsem to teda nechala s dovolením na Crowleym, Stevie V, Because I Love You, tak jdeme na ní a já ti, Lenko, děkuju za krásnou zprávu.

0: otázku a jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

0: Vánoční Jubox.
1: Teda nám to utíká, to je krása. Je tady poslední jukeboxové přání této hodinky a bude patřit Pavluše.
2: Ahoj Kikači, zahraj tam prosím tě od Tiesta písničku Traffic, bylo by to pro tebe, pro Kubu, pro Renču, pro Lucku, pro Sáru a Anet a pro Barču nahoru, ať to tam s Jirkou Ondrou pěkně rozjedou, velkou kiss party a pro všechny kysáky. Čauky, Pavluša.
1: Pavlušu, já ti moc krát děkuju, přeju ti krásnou noc. Kysáci, jak jsem říkala v úvodu, víc už toho tuhle tu hodinku nestihneme. Ale nevěste hlavu, máme před sebou poslední dvě hodiny. Takže telefonní číslo 210 323 323 nebo aplikace Rádia Kiss, kam mi nahrajete váš vzkaz, jaký song byste chtěli slyšet v éteru Rádia Kiss.
0: Rádio Kiss.

0: Další hodinka nočních jukeboxů je tady a my to rozjedeme z Venga Boys. Krásnou noc, chysáci moji.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Já vás, kysáci, vítám v předposlední hodince nočních juboxů tady na rádiu KISS. Máme před sebou tuhle hodinku 4 juboxy a přišla mi tady i krásná reakce od Matuše, tak tu si taky společně poslechneme. Teďka už mi dovolte, abych přivítala ve vysílání, v živém vysílání rádia KISS, jednoho z hřebíků, a to konkrétně Kubu. Ahoj, Kubo!
1: Ahoj ti, Kačenku, zdravím tě a všechny kysáky taky, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, jak pak se máš, Kubi?
1: Ale pracovně, no, co ti budu povídat, ale jinak to celkem jde, no, až na to vedro teda.
0: No, my to tady vlastně řešíme celý vysílání, že to vedro je teda pekelný, a právě Matuš mi tady reagoval, já jsem říkala, že mamka četla někde nějaký článek, že nahoře jako vysoko v oblacích, nad oblaky je prostě nějaká vrstva, která brání vlastně tomu vzduchu jít nahoru, a proto vlastně tady u nás takhle na tu zemi zužijou obrovská horka, a Matuš mi tady reagoval, což vám pustím potom tady v půlce hodiny. No, je to masakr.
1: Jo, to je pravda.
0: To si myslím, že už i pro nás starší nad třeba 35 let už to taky není zdravý tohleto. Zjistila jsem, jako, že mám vlastně ráda těch 25. A pak už takovýhle horka taky ne.
1: No, to je pravda, no. To je takový akorát ještě.
0: Ano. Tak, Kubi, my jsme se bavili, že jsem si tady poslouchala vzkaz od bráchy Mirdy. Mirdo, já se ti omlouvám. Kuba byl šikovný a dovolal se, tak z hřebíku tentokrát dostane přednost brácha. Tak, Kubi, co budeme?
1: Nezlobte, já se ti strašně omlouvám. Tak, já bych se poprosil Juice Riga, no.
0: Aha. Tak a povídej, komu to budeme hrát?
1: No, klasika pro nás, pro mě, pro bráchy, pro tátu, pro chlapy z Regiosu, ať se nám dobře jezdí, ať se klasicky všichni vrátíme dobře domů a ať dneska máme prostě klid. No.
0: Ať ty horka přežijete ve zdraví, tak jo. Kubí, ráda jsem tě slyšela, měj se moc hezky a jdeme na Juice Wiggle. Ahoj.

0: see where you go.
1: Yeah, baby.
2: Woo! Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox. Silver dohrál na rádiu Kiss, a co nám bude hrát dál, to už nám řekne. Kuba, zase Kuba, ale není to hřebík, jo? To je prostě schodamen.
1: Ahoj Kačenko, mohla by si nám prosím tě zahrát na noční do Fridlantu na Ostravicí písničku od DJ Tonky, She Knows You. Bude to pro všechny, co poslouchají, pro tebe do studia. Ať to do té 6 ráno doklepeme. Děkuju moc. Kuba.
0: Musím teda říct, že vidět, že už se nám pomaličku rozednívá, nebo pomaličku, no už se tam možná rozednívá, se půjdu podívat, protože teda slyším tam v povzdálí ptáky řvát, nás to každý ráno takhle budí a já musím říct, že mě to strašně baví, že se vždycky strašně těším na jaro, až nás bude budit tenhle ten ptačí koncert. Takže Fridlant nad Ostravicí, kluci, moc vás zdravím a písnička letí jenom za váma.

0: Dnešní noc tady několikrát zmiňujeme horka, která nás zužijí poslední dny. Kysáci si hodně stěžujete na to, že v těch vedrech se chvílema nedá jezdit, nedá se vlastně pracovat. I normálním lidem přemýšlet, protože prostě mozkové buňky tak nepracují, protože jsme prostě přehrátí. To tak je. Já jsem říkala, že mamka někde četla, že něco vysoko na obloze něco je, co nám vlastně jako brání, aby to teplo šlo směrem nahoru, a proto nás ta horka takhle zužují. No a Matuš reagoval.
1: Ale Katka, nevím, maminka ti to vravila, bo kdo, je to tak, nie sú to mračky, ale je to ozonový prach, ktorý sa nahromadil a brání prostě čistému vzdušiu. Preto neprepustí absolútne nič a to teplo sa drží nad zemou. Áno, je to katastrofa, potrvá to trošku dlhšie. Papa.
0: Já moc krát děkuju za reakci, velmi si vážím toho, jak pohotový jste. No a ještě bychom tady chtěli pozdravit do Norska Adama, který píše, že nás poslouchá, a potom Fíla, který jde ze Švédska, takže kluci, Fíla to má ještě 12 hodin domů. Kluci, moc krát děkujeme, vážíme si toho, že nás posloucháte z takhle dalekých krajin, a přeju vám šťastnou cestu domů. Yeah.

0: Pokračujeme v nočních juboxech a v písničkách na přání. To, co vy vybíráte, to zazní v éteru Rádia Kiss. Já se přiznám, že člověka, kterého mám momentálně na telefonu, jsem strašně dlouho neslyšela. Byla doba, kdy fakt jsem s ním mluvila každý týden nočního vysílání a teď ho slyším, já si ani nedokážu tipnout, po jaký dlouhý době. Kájo, po jaký dlouhý době se slyšíme, ahoj.
1: Čau, já si myslím tak 2 měsíce určitě.
0: Tyjo, to bych řekla, že klidně i díl.
1: No.
0: Že jo, veď? Já si taky
1: myslím. To je možný, že i 4, no.
0: No, já si myslím, že
1: jako... Někdy asi od února, no, možná, že, takže no, tak 4
0: no,
1: měsíce,
0: no. No, tak si vím, že máš konec června, veď? Já si taky říkám, že to je opravdu strašně dlouho. Tak nám řekni, jak se máš?
1: Jde to. Jo. Změnil jsem práci, aha. Takže jsem v pohodě, už trošku se rovnám, tak...
0: Jsi spokojený.
1: Všechno běží, jak má.
0: Dobře, tak to je paráda, to je hlavní. Tak Kájo, dlouho jsme se neslyšeli, tak nějak jako, co si pamatuju, ten repertoár, který jsme vždycky od tebe pouštěli, možná asi tuším, co budeme hrát, řekneš nám to?
1: Hele, Meet Love.
0: No, já jsem si to myslela. Komu to budeme posílat?
1: Hele, pošlem to Jardovi, Marii a všem, co poslouchají.
0: Dobře, tak pohličce. Jo.
1: Mám to tady, všechno.
0: Mám to tady nachystaný, jdeme na to. Kájo, velmi ráda jsem tě po dlouhý době slyšela a doufám, že se neuslyšíme za další 4 měsíce.
1: Já taky ne.
0: Tak jo, tak se měj krásně, ahoj, čau.
1: Taky, čau.

0: Noční Jukebox.
1: Green Day, musím říct, že to je teda pecko jední kapla. Já mám tak strašně ráda a hrozně se mi líbí od nich ty pomalé písničky. Wake Me Up When September Falls nebo Ends nebo tak něco takový. Ty mají teda povedený věci, ale tohle je taková skvělá bláznovina. Tak, máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a myslím si, že trefnější být nemohlo. Peťo.
2: Ahoj Kačenko, po dlouhý době přeju zase krásný dobrý ráno tobě do studia a všem kysákům, kteří poslouchají. Prosím tě, mám na tebe moc velkou prosbu. Pracujeme s kolegou venku, jsme svářeči a tady v tom počasí je to teda fakt úplně hroznej očistec. Mohla bys nám tam na schlazení poslat písničku od Vanilla Ice, Ice Baby, prosím tě, ať se trošku osvěžíme. Díky moc, ahoj, čau a vydržte to lidi všichni, co děláte venku. Ahoj, čau.
1: Tak Peťo, já jsem tady na začátku vysílání hnedka po půlnoci říkala, že jak jsem stará, tak jsem blbá, protože jsem se včera na sluníčku spálila. To jsme tam tak prostě s mamkou seděli, krafali, namazala jsem se sice, ale očividně málo, byla to jenom 30, ne 50 a spálila jsem se, že vypadám, že tady svítím celou noc. Každopádně, pak jsem šla grilovat. Naprosto ti rozumím, to byla fyzická bolest u toho grilu, jak mám spálený vlastně dekolt, tak stát nad tím grilem, to bylo strašný. Vaše práce svářečů musí být opravdu, jak si sám použil termín očistec, takže kluci, zvládejte to a myslím si, že

0: vhodnější písničku na schlazení si vybrat nemohl Ice Ice Baby, tak myslím na vás, kluci, ať to tam dobře zvládnete. Vy ostatní samozřejmě taky. Přišla mi tady zpráva, venku je 13 stupňů, jaký vedra. Čumáčku, ono má být 35 odpoledne, jo, tak si řekneme, jaký vedra. Myslím si, že to tričko si sundáš a budeš s náma souhlasit. Tak teď už Vanilla Ice Ice Ice Baby a potom se nám tady rozezní naše zvony, které budou značit, že začíná poslední závěrečná hodinka nočních jukeboxů tady na Radio Kiss.
1: Radio Kiss.

0: 5 hodin ráno a my otevíráme závěrečnou hodinku noční jukeboxu. Katka Brzy Bohatá vás zdraví od mikrofonu a přeju krásné ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Já vám přeju krásné čtvrteční ráno, kysáci moji milí, máme tady poslední hodinku nočních jukeboxů tady na rádiu KISS. Já doufám, že máte hezké čtvrteční ráno, dostávám tady od vás zprávy, že už je kolem krásných 18-19 stupňů, naprosto vymetíno a jasno, že to vypadá, že opět bude velký pařák, takže pitný režim hlavně dodržovat a namáčet si hlavu, ať nikdo nedostanete žádný úpal u žech, ani ať vám není nějak nevolno. Tak, děkuju vám za zprávy, že mi tady posíláte aktuální počasí. No a já se jdu věnovat dalšímu jukeboxovému přání. Tentokrát dostane prostor Háňa.
2: Krásné ráno, Kačí. Prosím, zahraj mi písničku od DJ Basley Krásně pan Ground. Bylo by to pro tebe. Pro všechny kysáci, pro všechny uklízečky v základních školách. Zítra mají děti vysvědčení, ať to hlavně rodiče zvládnou a jsou to jen známky. Krásný den, Hanka.
1: Je to tak, zítra je vízo, tak děcka, jestli už jste někdo vzhůru a posloucháte, tak jsou to jenom známky, tak jak říká Háňa. Potom budete mít prázdniny 2 měsíce, tak já doufám, že si to užijete. Teďka náš kolega DJ Basslicker.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Teda musím říct, že dneska teďka jsme měli pěknou smůlu, protože já tady mám celou dobu na telefonu Kuba, který si naštěstí vím vybral jakou písničku, ale to spojení nám bohužel vypadlo. Takže Kubi, je mi strašně líto, ještě chviličku počkám, jestli náhodou se neozveš tady do éteru Rádia Kiss, ale celou dobu na drátě a když máme jít vysílat, tak nám to vypadlo. Nedá se nic dělat, i takovýhle věci se bohužel stávají, ještě to zkusím jednou. Rádio Kiss, zdravím. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo?
1: Kubí, jsi to ty?
2: Se. Ano, jsem
1: Jež,
2: to já.
1: Tak výborně, tak zachráněno, zachráněno. to mám radost. Tak, Kubí, ono nám to nějak vypadlo, tak zaplať pámu, že jsi tady, všechno dobře dopadlo. Tak, než to vypadne znova, řekni nám, co budeme hrát a pro koho?
2: Hele, Gabriho Ponteho jsme se domluvili, Time to Rock.
1: Ano, ano, je to tak.
2: A bude to pro všechny, kdo tohle ráno mají pozitivní a chtějí mít ještě pozitivnější a ty, kteří jsou trošku skleslí, tak ať je to nakopne taky.
1: Je to, to seš hodnej, protože dnešní noc tady celou dobu byla taková posmutnělá a myslím si, že nás to bude provázet ještě delší dobu a já si cením toho, že kysáci se snažíte to nějakým způsobem nakopnout, aby tady byla vlastně veselá atmosféra a snažili jsme se to všichni nějak jako dobře celou tu situaci zvládnout, takže za to vám moc
2: přesně
1: krát
2: tak.
1: Děkuju moc, to je hezký. Tak Kubi, písničku tady mám nachystanou, já ti přeju krásné čtvrteční ráno. Práce nebo budeš někde u vody?
2: Do práce, jedu.
1: Do práce, No, to halt, prostě to tak je. Tak ať ti to rychle uteče a doufám, že aspoň písnička to ráno nastartuje hezky. Měj
2: díky
1: se krásně,
2: moc.
1: Ahoj, čau.
2: Radio Kiss.

0: 6 do 10 večer
1: s Martinem Hovorkou na Kisu.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
3: Be happy.

0: Krásné ráno, já jsem zpátky a jdu plnit vaše jukeboxové přání. Tentokrát dostane prostor Míra. Tak chlape, co ti můžu zahrát?
1: Dobré ráno, Kačko. Prosím, zahraj mi tam Focus, Solar System pro všechny kysáky, hlavně to bude do studia, pekaře pro tu naši noči letku. Čauky, Míra z Olomouce.
0: Míro, já tě moc zdravím do Olomouce, Sub Focus a Solar System, mám to tady nachystaný. Kysáci, před náma jsou poslední dva jukeboxy. Telefonní číslo 210 323 323, rychle to vytočte, ať můžu zahrát dle vás a aby třeba váš hlas zazněl v éteru Rádia Kiss.

0: Imagine nám dohráli na rádiu Kiss a já mám na telefonu další volající. Tentokrát je to Lucka. Luci, ahoj, já ti přeju krásný ráno.
1: Dobré ránko.
0: Ahoj, ahoj, jak pak ho trávíš?
1: Autě. Do práce.
0: Celý den, anebo třeba, nedej bože, půlka dne někde u vody?
1: Ne, dneska u lékaře potom.
0: No, taky si na to člověk musí najít čas, viď? Nedá se svítit.
1: No.
0: Je to tak. No. Tak, Luci, co ti můžu takhle při čtvrtku zahrát?
1: Jak jsme se shodli na písničce od Nera, když nemůžeš, tak přidej. A bylo by to pro všechny, ano. Hlavně pro nás, pro naši rodinu, protože dneska budou důležité informace, tak snad to dopadne všechno dobře.
0: Tak, Luci, já držím palce, ať to dopadne všechno dobře a věřím tomu, že ano. Tak, Lucko, mějte krásný, úspěšný den, tvůj, takhle posílám na dálku a budu se těšit zase třeba někdy na zavolanou sem k nám do studia Rádia Kiss. Měj se krásně, Luci.
1: Ahoj, dneska ahoj. Dneska jsem poprvé volala.
0: Fakt?
1: Ahoj. No a dovolala, takže moc krát děkuju.
0: Tak to mám radost, to mám. Vidíš, to je znamení, Luci, ono to všechno dobře dopadne. Držím palce, ahoj, čau.
1: Ahoj.
0: No, kysáci, a já tady mám ještě jednu dopravní od Horvyho, tak zbystřete.
2: Čau, kysáci, tady Horvy. Chci vás jenom upozornit, kde jedete po dálnici D11 směr od Hradce Králové na Jaroměř, tak u sjezdu na Smířice se valí tři pytle, tak bacha, do toho někdo nevlítnete. Díky zatím, čau, Horvy.
0: Horvy, moc krát děkujeme a teď už Miraj.
3: Radio Kiss.

0: Je tady poslední jukeboxové přání, kysáci moji milí, a já jsem se s váma vlastně přišla rozloučit. Ale ještě než tak učiním, tak si poslechneme, cože to budeme hrát. Andrejko, je to tvoje.
1: Krásné dobré ráno všem, máme tady čtvrtek. Moc bych prosila zahrát písničku Born Slippy od Underworld a je to pro všechny, kteří již pracují anebo se chystají do práce. Díky, hezký den.
0: Hezký den i tobě, Andrejko, samozřejmě. No a já se s váma, kysáci, rozloučím. A rozloučím se s váma na 14 dní, protože hnedka z kraje příštího týdne odjíždím s dětmi na zaslouženou dovolenou. My jsme vždycky s holkama říkali každý rok, že děláme závodní dovolenou, že tu fabriku prostě zavřem na 14 dní a uděláme si volno. Takže Radu už ta už odjela k moři a já se s Nikolou, my se chystáme z kraje příštího týdne. Takže já se s váma rozloučím. Vysvědčení děcka zvládněte v pořádku, jak jsme tady říkali, jsou to jenom známky. Užijte si prázdniny, hlavně ve zdraví. Jak děti, tak samozřejmě i rodiče. A já se na vás budu těšit za 14 dní, zase ze středy na čtvrtek, tady v nočních juboxech na Rádiu Kiss. Mějte se krásně, užívejte teplého počasí a ahoj.

0: Karma je zdarma.
1: Neříkej mi, že zaspal.
0: Já si myslím, že jo.
1: Míšo, tady máš kouzelnou krabičku, mačkni si jedničku.
0: Můžu.
1: Pošli mu to třeba do auta teď, jestli náhodou nejede, jo?
0: Patriku.
2: Jak se ti spí?
3: Prosím.
2: Co prosím? Jak se ti spí, se tě ptám?
1: Tak včera jsme si dobírali tebe a dneska Patrik, jo?
0: Ale pozor, já jsem to stihla, i když on má ještě 4 minuty.
1: Tak si na ní počkáme.
0: Dobře.
1: Patriku. I might never be the one you take home to mother.

0: tvůj. Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Dnešní den přinese slunečné počasí a tropické teploty. Obloha bude jasná až polojasná a teploty vyšplhají na 29 až 34, na horách na 25 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: 14 stanic v Česku, kde se měří alespoň 30 let, zaznamenalo ve středu teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 34,5 stupně Celsia. V dalších dnech mají teploty podle předpovědí ještě stoupat a meteorologové nevylučují, že o víkendu padne absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Venezuelu zasáhla v noci dvě silná zemětřesení. Silné otřesy byly zaznamenány i ve venezuelském hlavním městě Caracasu, kde se podle tamního ministra vnitra zřítilo několik budov. Americká geologická služba uvedla, že si zemětřesení vyžádala velký počet obětí a rozsáhlé škody. Venezuelská prozatímní prezidentka v reakci na událost vyhlásila stav nouze. A teď zpátky domů.
3: Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze postaví novou budovu urgentního příjmu za 2 miliardy korun. Stavba financovaná z většiny ze státního rozpočtu by měla začít letos a být dokončena do poloviny roku 2029. Součástí investice bude také parkovací dům s heliportem. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Návrat na mundial po dlouhých 20 letech se tak rozhodně nevyvedl podle představ. Zprávy v 6 jsou za námi a startuje ranní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS, Radio KIS.
4: Be happy.
5: Jsou 3 minuty po 6 hodině ráno a náš Patrik Peltan evidentně ještě spinká.
6: Možná opravdu spinká a měli bychom ho probudit, aby za náma dorazil, protože potřebujeme soutěžit v rubrikách Dořekni to, Dospívej to, Domysli to. Tam by chyběl.
5: Myslíš, že fakt spí?
6: Já si myslím, že jo.
5: Má vyplý vyzvánění.
7: Haló.
5: Haló.
6: Haló.
7: Co prčí? Ach jo.
6: Dobré ránko.
7: Já letím.
6: Neleď. V pohodě. Vstaň, běž do koupelny, vyčisti si zoubky a přijď za náma, jo?
5: Dej si snídani. Užij si
7: tak
5: to.
7: Jo.
5: Jo. Ježiš, to bude pokuta, tyjo.
6: Je, to bude pokutička, ty.
5: Hele, tak já si tu obálku, co jsem chystal na sobotu, já si ji rovnou nechám doma asi.
6: Jo, asi jo.
5: Co?
7: Tak jo.
5: Hele, a ty spíš sám, nebo tam máš svoji snoubenku vedle sebe?
7: Aj tě spím.
5: No to je snoubenka, teda ona ani nehlídá to, jestli vstáváš do rádia. To se změní od soboty. Tak hele, v pohodě, nikam nechvátej. A my ti zahrajeme písničku.
6: Jo, jednu hezkou.
7: Za chvilku, díky.
5: Tak.

0: už v sobotu.
1: Jo, jo. Teraz mi neveríš, lebo mám vypité, já
0: si ťa zoberé. No, tak to je začátek ranního kysu.
2: Ranní kys. Každý všední den od 6 do 10. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

0: Tady ten song byl tak rychlý a adrenalinový, jako sám Patrik Feltán po ránu, co zjistil, že zaspal.
1: Patriku, Patričku, tohle je vtipný. Není to tak dlouho, co jste si dělali srandu tady z Míši, že skoro zaspala do práce, jen tak to stihla. Vtipnou hlášku a písničku si tam pouštěl. A teďka ty sám zaspíš a musí tě budit tvoji milovaní kolegové. To je fakt vtipné.
2: Jo, karma je zdarma, já si to užiju, až ten Patrik přijde.
0: Takhle, u nás je to v pohodě, my si tady můžeme vyjít vstříc a je skvělý, že se můžeme rozdělit o tu práci. Jsme tu tří, každý by to zvládnul, kdyby náhodou i dva zaspali, jo. Možná i Terka Jandová by sem doběhla nějak to vyřídila. Ale jsou práce, kde to prostě nejde, kde si nemůžeš dovolit zaspat. Vem si, nevím, řidič prvního autobusu, který má odvíst lidi do práce. Víš, jaký vliv to potom má na kolik lidí?
2: A víš, co má taky velký vliv, když zaspí třeba ten řidič, který vozí čerstvé pečivo.
0: Pekař, stačí.
2: Pekaři.
0: A nebudou dobrý ranní rohlíky, chléb, pečivo a tak dále.
2: Kolik lidí přijde do toho obchodu, těší se na to pečivo a najednou není.
0: Zubař, který vás chce ráno zachránit, protože vás v noci bolel zub a vy jste přispěchali, že jo, do jeho ordinace. Jediný, kdo by mohl zaspat, teda, teď si myslím, to je Dagmar Honcová.
2: Ta
0: vůbec
2: by
0: mi nevadilo, kdyby teď neříkala, co nás o víkendu čeká. Slyšeli jste to? Prý poprvé v životě na grafice v neděli uvidíme 4 po 20 letech.
2: To není možný.
0: 40 stupňů Celsia v průměru v České republice.
2: To je jediný na to být celý den jenom ve vodě.
0: Zaspat.

0: není to hezký, kysáci, smát se cizímu neštěstí. Ale vlastně ano, vy jste říkali, že nedávno jsme se tu smáli, Míši, ale ty jsi to stihla.
1: Já jsem to stihla jen tak tak, no.
0: Byť si málem zaspala, Patrik bohužel ten to dneska projel.
2: Já bych to dneska Patrikovi odpustil, to zaspání. Vždyť se pozítří žení.
0: No takhle, jsou dvě možnosti, proč zaspal. Buď to čučel na fotbal s klukama, někam si ještě zašli, když to teda pro nás nedopadlo dobře. A nebo tu máme odpověď našeho posluchače Vojty, a to bych normálně podepsal. Patrik zaspal, protože, a teď to pochopí jenom posluchači včerejšího ranního vysílání, hledal ty vánoční koule.
1: Jo!
0: Jak je hodil na Kiss Shop a pak zjistil, že
1: to
0: neví,
1: je
0: kde
1: pravda.
0: Jsou.
1: Včera bylo 24. a to je přesně půl roku do Vánoc a on dal na Kiss Shop vánoční koule, který nevěděl, kde jsou.
0: Tak už je zima.

0: Sadím boty na to, že od té doby, co Patrik zaspal a my jsme mu zavolali, tak nevypnul rádio. Proto, Patriku, já vím, že to posloucháš. Neboj se, nejseš v tom sám. Některým kysákům se to stalo taky.
1: Ahoj, raní trojko, dobré ráno. Tak, Páťo, neboj se, nejseš v tom sám. Nenechal jsem tě v tom. Samozřejmě já jsem řidič dálkové dopravy, takže teď mě to stojí mých 45 minut zaspání. Mě stojí strašně moc drahocenýho času. Vím, jaký to je.
2: Luky, hlavně opatrně v tom případě. Jo, to víš, to se stane. Jerry tady píše. Ahoj, já jsem ten řidič toho prvního autobusu. Jako Patrik jsem dneska zaspal a musel mě budit kolega telefonem. Ale jenom o 13 minut se zpozdil.
0: A tak to je dobrý zase.
2: Jenom 13 minut? To bys měl vidět můj výraz, Jerry, když stojím na té autobusové zastávce a nikdo nikde.
0: Radši bych stála na autobusové zastávce v létě než v zimě.
3: Raníky od 6 do 10.

0: Míšo, vidíš to, jaký hlasovky a textovky chodí sem do KISu?
1: Vidím to, no.
0: To je špatně, ne, ale.
1: Ale ne, já je zase chápu, ty kysáky na druhou stranu.
0: Jako je to vlna solidarity, ale tak když někdo zaspí, tak má dostat pořádně vyčiněno. A ne, že se ho tady všichni budete zastávat, našeho Patrika.
2: Ahoj Patriku, z toho si nic neděle, já jsem řidič autobusu a přes 14 dněma jsem taky zaspal. A podívá mě paní dispečerka. A klidu, hezký den přeju, čau čau.
1: Víš, proč se ho tolik lidí zastává? Protože se to každému minimálně jednou stalo. Stalo se tobě někdy, Romane, že jsi zaspal?
0: Ale stihl jsem to, protože já vstávám o hodinu dřív, aby byl o hodinu dřív v rádiu. A jak ten mozek jako je už za těch 20 let vytrénovaný, tak on mě stejně vzbudí. Ale vtipný by bylo, kdybych teď v příštím týdnu zaspal a opravdu nepřišel. No to byste mi to teda dali.
1: Počkej, a ty jsi nikdy ani třeba do žádný jiný práce?
0: Ne.
1: Do školy?
0: Ne, myslím si, že ne.
1: To není možné.
0: Bohužel.
1: To není.
0: A nemyslím si, že to jako úplně dobrý mít takovouhle povahu, protože seš extrémní workoholik, cholerik, já nevím, co všechno dohromady.
1: Ty jsi ranní ptáče.
0: Taky ne, abych si taky rád pospal, konečně už někdy.
1: Počkej, a když si pospíš, tak to bereš tak, že si pospíš do 7 a řekneš si, jo, to jsem se dneska vyspinkal.
0: Osmička, ideál, jasně.
1: Osmička.
0: Dám si snídaně a jdu znovu spát, to umím, hele.
1: Jo, no, tak to je dobrý.
0: Ale o mě tady nejde. Mluvili jsme tu o tom, že v neděli bude až 40 stupňů Celsia.
1: Mm.
0: A bylo by možná lepší, kdybyste to vlastně opravdu zaspali, než být někde v nějaký náročný práci, kde to s tím horkem bude fakt těžký. A hned se ozval čeleče náš noční moderátor Kuba Krabáč, protože to je pravda, on bude vysílat z neděli na pondělí.
3: Přátelé, kamarádi, tak já vás teda beru za slovo a pondělní noční žuboxy, to znamená z neděle na pondělí, začínej teda ve 2 ráno. Ale budu se na vás těšit. Samozřejmě ne, to byl jenom vtip. Začínáme o 2:30.
0: Ani náhodou, Kubo, budem tě o půlnoci čekat. Radio Kiss.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese slunečné počasí a tropické teploty. Obloha bude jasná až polojasná a teploty vyšplhají na 29 až 34, na horách na 25 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ústavní soud vyhověl prezidentovi Petru Pavlovi a předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu zajistila účast na summitu NATO v Ankaře. Kabinet premiéra Andreje Babiše přitom s hlavou státu v oficiální delegaci původně nepočítal. Soud tak zasáhl do bezprecedentního kompetenčního sporu mezi hradem a vládou ještě před konečným rozhodnutím o žalobě. V západní Evropě ve středu pokračovala extrémní vedra, která bořila červnové teplotní rekordy a působila obtíže v řadě zemí. Ve Francii druhý den po sobě padl rekord nejteplejšího dne v historii měření od roku 1947. Průměr denních a nočních teplot dosáhl podle předběžných údajů 30 stupňů Celsia. A teplotní rekord padl i v Paříži. Tam rtuť teploměru vyšplhala na 40,9 desetin stupně Celsia.
0: Sport.
1: Čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. V pátečním čtvrtfinále se tým kouče Davida Kuny utká s Velkou Británií, která skončila druhá ve výkonnostně horší skupině B. To byly nejnovější zprávy na KISu a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: bychom potřebovali právě naopak nějakou pořádnou spruhu.
1: A jak to uděláme, když tu nemáme Patrika, který rád vybírá ranní šoty?
0: Vybereme to my.
2: Ranní šot.
3: Ranní šot.
1: A nebo ještě lépe, vyberou to naši posluchači. Mluvili jsme tady o víkendu, až 40 stupňů Celsia může být v neděli. Tak teď nevím, jestli Jirku a jeho dcerku mám litovat, anebo jim to přát, protože upřímně u toho bych chtěl být taky, Jirko.
4: Nazdar, ranní trojko. Tak nejvíc se těšíme s dcerou na neděli, na tu Výheň. Budeme na formuli v Rakousku, takže to bude úžasný. Ta trať tam je nádherná.
0: Velká cena Rakouska Formule 1.
1: Je to tak?
0: Ty brďo, no, tak ale doufám, že tam snad mají nějaký stínítka, nebo...
1: Jo, mají deštníčky, ty piloti normálně nad sebou, aby jo. Na ně tolik nesvítil. Počkej, kachna, ne, nic takovýho.
0: Ne, radši se říká.
1: Heleď, to bude něco, hlavně pro ty jezdce, jako oni to sami mají těžký a je v tom kokpitu ohromný horko, natož teď v neděli.
0: No.
1: A vás, diváky, co tam budete někde sedět, jako tohle bude až nebezpečný, jo.
0: V tom případě jsme s Romanem usoudili, že ranní šot by měl být takový trošku závodní.
1: Závodní, my si tu formuli totiž užijeme s váma a tady pěkně v klídku, kde není takový vedro. Je to pro vás všechny, co se na víkend těšíte.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: To je a navždy bude legenda DJ Visage. Formule pro vás, co buď pojedete osobně do Rakouska, a nebo to všechno budete sledovat. No a teď v tuhle chvíli vám přejeme hezké ráno, zatím ještě stále tady bez našeho Patrika, kterému se podařilo zaspat, ale věříme, že každou vteřinou tady bude.
2: Doufejme, že do 7 hodiny dorazí, protože by měl házet kostkou a budeme opět rozdávat peníze. A zároveň na Facebooku Rádia Kiss soutěžíme s Českými drahami o 15 jízdenek na léto pro dva lidi.
1: Tuhle soutěž jednoduše najdete, hledejte Míšu válející se na dece někde na zemi. S parťákem Martinem z Českých drah.
2: Martin z Českých drah.
1: Tak to jo. A soutěž probíhá do zítřka, takže kdybyste teď hned neměli čas, vydejte se kdykoliv na Facebook a zkuste to. Jízdenek. Jízdenek je tam opravdu hodně. Kiss.

0: Míšo, kolik je hodin?
1: Je přesně 6 hodin a 46 minut.
0: Tak piš to na píchačky, prosím tě.
1: Dobře, napíšu to tam.
0: Protože Patrik Peldan dorazí!
2: Dobré ráno, přátelé, moc se omlouvám.
1: To se nic neděje, Patriku, já jsem na tenhle moment velmi dlouho čekala. Jsem ráda, že nastal a dovol mi, abych ti s velkou fanfárou pustila následující hlášku.
3: Jak se ti spí?
4: Prosím?
3: Co prosím? Jak se ti spí, se tě ptám?
2: Tak to je hořko sladký, tohle jsem tu přichystal, když někdo zaspí a ono se to stane mně.
1: Jo, karma je zdarma.
2: Já se omlouvám, já nevím, čím to je, jestli jak mám furt v hlavě přípravy svatby a chodím spát teď o půlnoci, tak možná jsem to prostě jenom zapích ten budík a...
0: Ty to mi řekni, i tady se kysáci ptají, jak to ty máš s tím dobrovolným hasičstvím, teď bude hořet a ty... Tady no, Pražský hrad, ty jo, Patrik.
1: Budou mu volat, kde seš, ten to zatíhne.
0: To je pohoda, hele.
2: No, mluvám se, dobrovolnej, no.
1: Ale zase musím říct, že úplně jako nevadí, když zaspíš, protože on nám přinesl takovou jako...
2: omluvenku trošku.
1: Omluvenku.
0: Ty jsi dokonce měl ještě problém se vůbec dostat sem?

0: Jo, tak jo, nespíš?
1: Nespíš náhodou.
0: Pojďme se domluvit, kysáci, o této chvíle, kdykoliv Patrikovi budete volat, vždycky začněte otázkou. Nespíš?
1: Jo!
2: Ranní kys. Každý všední den od 6 do 10.

0: tohle je taky vtipný. Kysáci naši našli ještě jednu filmovou hlášku, kterou bychom stopro měli Patriku vypustit.
1: Bože, nedovede nařídit ani budík.
2: Já ho měl nařízené.
0: Hele, a jinak teď úplně mimo. Sobota, zařízená svatba Patriku?
2: No, jako jo, ale ještě tam jsou takový detaily, které musíme doladit.
0: Kdyby náhodou kolem sladkýho, soutěž teda děláme po devátý, nebo potřebuješ něco?
2: Jako čokoláda by se hodila.
3: Takhle.
2: A to se rozteče, někomu to dej.
3: Na fondán, to je dobrý.
2: Tak uděláme fondán.
0: A roztečené, no. Oni to posílají, my jsme si teď nechali objednat od čokoládovny Janek a mají k tomu takový ty kapsle zmrzlý, víš?
2: No jo. Tak to chci, tak to jo.
3: Takže po devátý soutěž neděláme a balíček ti dáváme?
2: No, zahrajem jukebox místo toho.
0: To by bylo vám říct, kysáci. Chcete balíček? Přijďte si v sobotu za Patrikem na svatbu. Ne, platí to a dneska po deváté dopoledne vás budem čekat.
4: Konec školního roku se blíží. Přemýšlíte, čím poděkovat učitelkám a učitelům? Na rádiu K

0: Dalo by se říct, že Patrik už se rozkoukal, sednul k počítači, dal si snídaní a říká, ty jo, vám přišlo hlasovek. A říkám, nám ne, Patriku, nám ne. Takže hele, zaspání je za námi. A jenom připomeňme, zítra, když Patrika neuslyšíte, je to správně, protože Patrik už bude ve velkém chystat svatbu.
1: Ano, už i dneska.
0: Zítra to bude hodně zajímavé ráno, já bohužel taky nemůžu být tady s vámi. A bude tady s vámi, Míšo?
2: Bude tady se mnou Martin Hovorka a bude tady taky Alex Kolva.
0: Ale v 7:30 se spojíme, protože vám vyšleme do světa song pořadu Lepší než originál.
2: Můžu vám zavolat?
0: Jasně.
3: Jo. S Kysem za volantem po celé republice.
0: Začínáme na D8, takže Šneku.
4: Kysáci, jedna dopravní info, dojede po D8 z Ústí na Prahu, tak v Cínavecké je zúžení, je tam nějaká oprava a kolona začíná od sjezdu na Zdibí. Čágo, Šnek.
2: Na Strakonicku ve Vodňanech v Nádražní ulici se srazil osobák s cyklistou, dál se bouralo v Kroměříži ve Velehradské a taky v Praze v ulici v Holešovičkách.

0: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
3: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia

0: ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnešní den přinese slunečné počasí a tropické teploty. Obloha bude jasná až polojasná a teploty vyšplhají na 29 až 34, na horách na 25 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Premiér Andrej Babiš řekl, že předběžné opatření ústavního soudu ve věci účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře respektuje. Následně ho ale označil za absurdní a proti zájmům Česka. Šéf motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka mluví o pokusu o ústavní puč. Opoziční politici naopak hovoří o správném kroku, který je třeba respektovat. Sám prezident rozhodnutí ústavního soudu uvítal. Evropským městům podle nové zprávy Evropské ekologické organizace hrozí, že do roku 2040 přijdou o tisíce parkovacích míst. Důvodem je zvětšování nových aut a dominance SUV v prodejích. Evropská města přijdou o 8,5 až 14% dostupných parkovacích míst v ulicích. A teď zpátky domů.
2: Řidiči na trase mezi Žatcem a Plzní si oddechnou. Nový obchvat Plas s nejvyšším silničním mostem v zemi odvede transitní dopravu z centra městečka a zrychlí cestu na důležité spojnici severu a západu Čech. Jeho stavbu ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájí dnes. Hotovo bude v roce 2028.
0: Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva postoupil do čtvrtfinále na turnaji na Malorce. Do čtvrtfinále postoupila i 19-letá Tereza Valentová na travnatém turnaji v Eastbourne. Karolína Muchová postoupila na travnatém turnaji v Bad Homburku. Česká žebříčková dvojka jednoznačně porazila Rumunku Beguovou 6-1 a 6-1. A po zprávách jdeme soutěžit. Připravená je soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: Bylo 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Tuto větu uslyšíte i zítra ráno. A nezapomeňte, kysáci, zítra házíme dvakrát. Dva posluchači se budou moci mezi 7:30 a 8:00 dovolat do rádia Kiss. Začíná se opět hned v 7, takže to je domluveno. A nezapomeňte, když budou prázdniny, ranní trojka tady od pondělka s vámi bude, i když uvidíme, jak Patrik po svatbě, jo?
3: Já doufám, že to všechno v pořádku.
2: Takže od pondělka tady budeme kompletní a budeme vysílat pro vás i po celé léto, i přesto, že si občas vezmeme volno. No ale soutěž 7-7 bude prostě za každou cenu pokračovat až do konce roku.
4: A protože Patrik dneska zaspal, tak si myslím, že by se měl nějakým způsobem vykoupit a hodit co nejvyšší částku.
3: Angelo, dobré ráno.
5: Čau, ahoj. Čau.
3: Angelo, tak jaký je tvoje šťastný číslo schválně?
5: Hele, moje byla vždycky 17.
3: No, tak to ti nehodím asi, no.
5: No, takže když to bude co nejbliž k té 17, bylo by to super. Samozřejmě.
3: Budu dělat, co můžu, Angelo.
5: Super.
3: Jdeme na to, jakmile dopadne kostka, číslo, které padne, vynásobíme 1000, v případě šestky přidáme ještě 1000 korun a vy můžeš vyhrát až 7000 korun. Jdeme na to.
2: Okay. Hozeno.
3: Angelo, ty čoveče, není to úplně jako nejhorší číslo?
5: Nevadí, každý číslo bude dobrý.
3: Na hrací kostce totiž padla 4, takže vyhráváš 4000!
5: No, tak to je pěkný, to se ti zadařilo.
3: Děkuju.
5: Paráda.
2: Takže Angelo, o to veselější den to dneska bude, minimálně na takový 3 větráky budeš mít.
5: No, tak každopádně.
2: Takhle, nemyslím pivo větrák, jo, to ne.
5: Chápu.
2: Zvládni to všechno a díky, že jsi s náma, hele, zase někdy.
5: Hele, se pěkně. Ahoj.
6: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: A jsme domluvení. Zítra z Comfort Group jedeme dvakrát po 7 ráno, jestli padnou dvakrát 6.
3: Wow!
4: Jestli se tak stane, tak další písničku, kterou zahraju, tak bude od 666.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Radio Kiss. Be happy.

0: čtvrtek, 25. června. A co si máme připomenout?
1: Ty brďo, dneska je světový den Beatles, ale té skupiny. Protože přesně tenhle ten den odkazuje na historický okamžik z roku 1967, kdy skupina jako první v historii vystoupila v rámci celosvětového televizního přenosu. Živě si zahráli skladbu All You Need Is Love a oslovili víc než 400 milionů diváků.
2: Wow, zároveň je také Národní den radosti, tak si něčím určitě udělejte radost.
1: A pak, co se koukám tady dál?
2: Podej mi ruku, Míšo.
1: Jasně.
2: Tak, Národní den podání ruky, den barevné televize, anebo Národní den sumců.
0: Podání ruky, no to budeme laskat dneska pěkně.
2: V tom horku.
1: Já umím něco takového.
0: Víš, jak bude každý upocený.
1: Moment, vypni tu hudbu. Takhle to bude znít. To dělám rukou. Tolik inteligentní vstup.
0: A dobře, takže to je všechno. Nic jiného jste nenašli?
1: Ne.
0: Klára,
2: ještě promiň, ještě Mezinárodní den námořníků.
0: Určitě víte, že dnes je výročí úmrtí Michaela Jacksona. Ale kdybyste nevěděli zajímavost k dnešnímu dni a chtěli oslovit lidi, co ho měli, anebo mají rádi, tak po celém světě jsou fanoušci domluveni, že v přesný čas jeho smrti se pustí jeho song. A u nás v České republice to bude přesně ve 23 hodin a 26 minut. Míšo, tento vstup dáme tedy do toho nejlepšího z ranního kysu.
1: Ano.
0: A zkusíme plus minus vychytat tento čas, protože to není úplně jednoduché, jelikož tady moderátor v tomto čase nebude to až od půlnoci, ale někdy na tu půl dvanáctou zahrát Michaela Jacksona.
1: To by bylo.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Co tady je osmička?
2: Dojede po D8 z Ústí na Prahu, tak v Cínovecké je zúžení, je tam nějaká oprava a kolona začíná od sjezdu na Zdibí.
1: Tome?
3: Informace k té D8 směrem do Prahy. Už to stojí někde od 9. kilometru od sjezdu na Kralupy.
4: V Karviné se bouralo na třídě 17. listopadu a další nehody řeší na silnici 56 u Frýdlantu nad Ostravicí a v Praze na Kbelské.
1: A kysáci naši, je to tady. Patriku, Míšo, za chvilku poslední dospívej, dořekni, domysli.
5: Ne!
1: Jo!
5: Jo!
4: Ty brďo, jak to dopadne?
1: Bude to naposledy.
5: No to snad není pravda.
1: Uvidíme, uvidíme.
6: Jdu si pro vítězství.
1: No jestli náhodou nebudu taktizovat.
4: Roman zadává.

One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss. Best of Milan.

0: velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Dnešní den přinese slunečné počasí a tropické teploty. Obloha bude jasná až polojasná a teploty vyšplhají na 29 až 34, na horách na 25 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Venku panují tropické dny a často nepomáhá ani se schovat do stínu nebo uvnitř větrat. A komplikuje to práci nejen lidem, kteří musí dělat venku, ale i těm v kancelářích nebo v dopravě. Většina z nich přitom netuší, že existují teplotní limity, které musí zaměstnavatelé dodržovat, případně je nějak kompenzovat. Pro pracovníky vykonávající sedavou práci s minimální fyzickou zátěží, což je typicky kancelářská administrativní práce, stanovují předpisy maximální přípustnou teplotu na nevenkovním pracovišti 27 stupňů Celsia. Americký prezident Donald Trump zrušil chystaný podpis zákona, který má urychlit výstavbu a zajistit dostupnější bydlení. Krok prezident zdůvodnil svou snahou prosadit návrh jiného zákona, podle kterého by k registraci u voleb bylo nutné prokázat americké občanství dokladem.
0: Sport.
1: Účastníci olympiády dostanou peníze navíc. Mezinárodní olympijský výbor vytvořil zvláštní fond, ze kterého každý sportovec, který se zúčastní olympiády, dostane 10 000 dolarů v přepočtu přes 200 000 korun. Na peníze už mají nárok olympionici z letošních zimních her v Itálii. Mezinárodní olympijský výbor se tak podělí o své příjmy se sportovci poprvé ve své 132 let dlouhé historii. Tolik aktuální zprávy a pokračuje ranní KIS.
2: Tak pojď, Romane, pojď.
3: Jdeme do finále, jdeme do finále.
4: Dořekni, dospívej, domysli, tohle všechno za malou chvíli na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
5: Be happy.

0: Ani se mi nechce věřit tomu, že tato sezóna končí.
1: Ranní trojko. Dořekni.
0: Dořekni to. Takhle, ranní trojka nekončí. Ta tady bude od pondělka, i přes prázdniny budeme vysílat. Ale tato rubrika, ano, protože je zvykem, že rubriky mají pauzu přes léto.
2: Mají prázdniny. No.
0: Zatím absolutním vítězem této rubriky je Patrik. Má 75 bodů.
3: To se může změnit dnes.
0: Já mám 74, takže já už nemůžu Patrika přeskočit, jelikož zadávám. Takže i kdybych tady teď dělal cokoliv, nemůžu si nějak bodově pomoct. Míša má 73 bodů, ty Patrika můžeš přeskočit, co to jenom dva body. Jediné, co mohu udělat, je pomstit se vám.
3: S takovým ledovým klidem to říct.
2: Stejně to nechápu, ty. Takovou dobu jsem měla náskok a teď jsem poslední.
3: No jo, no, uvidíme. Já myslím, že to dáš ještě.
4: A pojď mi.
0: Hop!
3: T-Mobile.
0: Já jsem si tam dal asi něco úplně jiného, než jsem chtěl.
3: Ne.
2: Jo?
0: Já tam dal rok 2025. Tohle tam vůbec nemá být.
2: Co? Ne, počkej, ale ten bod se počítá.
0: Počkej, kolikátýho je 25.
2: Ano.
0: Hele.
3: Ty tam máš, jo, už to vidím.
2: Jo? To vidím.
0: To je dobrý, já zkusím něco jiného, jo? Teď.
5: Hoďte na něj deku.
2: Nebo ho zabiju.
0: To taky není ono. Jo, je to ono! Ja.
2: To je grande finále.
0: Patriku, my máme den, viď,
3: no dneska. No to teda, to mi povídej.
0: Ty, jo, to je něco. Hele, já byl tak připravený, měl přijít
2: vážně
0: moment, který prostě vás měl zaskočit, že jo. No, teď už to vidím, já jsem si tu ty písmenka totiž poskládal trošku jinak. To je proto, Anděli, že si to chystáš moc dopředu a pak zapomeneš, kde to máš. Teď už je to ono.
1: S kysem za volantem.
2: Po celé republice.
0: Oni jsou dobrý. Takže, pojď mi hop jste dali ale taky, že jo?
2: Jo.
0: Takže to je taky bod. Po celé republice jste dali taky, že ano?
2: Ano.
0: Tak jo, tak ještě jedno dořekni to. Sakra! Já ti chtěl nějak pomoct, víš?
3: No to jak?
0: No bys vyhrál.
3: Děkuji.
6: Dovolíte, já se toho nektrosil, protože přečino byla...
2: Elektronka katoda E13 našeho podniku.
3: Už vím. Myslím, musel jsem dát sluchátka. Protože přečinou byla elektronka E13 z našeho podniku katoda Olomouc.
2: Patriku, já ti musím pomoct, to je jedno písmenko.
3: Připojuje se k našemu katoda Olomouc. Připojuje se k omluvě i naša fabrika.
0: Neměli byste si takhle radit.
2: To je jedno, už jsme to jednou řešili.
3: Přečinou byla chybná elektronka E13 katoda Olomouc.
2: Ne, teď ti to tam chybí.
3: Úplně
6: to. Já se toho nektrosil. Protože přečino byla chybná elektronka E13 z našeho podniku katoda Olomouc.
2: Jo.
6: Přepojuje se k omluvě i naša fabrika.
2: A ty si to předtím říkal z našeho podniku a ty si to řekl taky.
0: Tak zatím je to stále tak, že Patrik vede, máš 75 a ty 73. Dobře, přičteme dva body.
2: Ano.
0: Ale rozdíl tu je. Uvidíme v dospívej to, já si to lépe nachystám. Jo?
2: Dobře.

0: nepodělej to.
1: Raní trojko. Dospívej to. Dospívej to.
2: Pokaždý, když mi tuhle tu větu řekneš před vstupem, tak se vždycky něco pokazí, jenom ti to jako říkám.
0: To asi to napětí, jak jde o hodně, protože to je absolutní finále a rozhodne se, kdo bude největším vítězem, jestli Míša, která má nějakých 75 bodů, nebo Patrik, kterých má 77, můžete teď nazbírat 3 body, protože budete dospívávat. Tak a k 90 se rovnou říkám jenom písmenko, nic víc vám nepovím. U, I, U, A.

0: Witch Doctor.
1: Ty ale dobrý tvůj tip, Míšo, to by mě vůbec nenapadlo. Tak.
2: Ale jo, a je to 90, že jo? Ulala, je.
0: O 3 body ti utíká, ty už budeš potřebovat následující rubriku Domysli to, abys získala 7 bodů.
2: To máš no, pravdu. Člověče.
0: Tak jo, česká, dáme jedno slovo, tak.
1: Si ťa beru, tak.
2: Tak.
1: Takhle to má bejt, takhle tě mám rád. Ne.
2: Tak, já mám něco v hlavě.
0: Fakt?
1: Brouky.
0: Promiň, Míšo.
1: To je písnička, ty máš brouky v hlavě.
0: Tak je to, tak, tak ne ty.
1: Tak.
2: Tak jsme zase frajeri. Víš, jak je ta písnička?
0: Tak, tak jo, zpívej slovensky, říkám česká, jako.
2: Tak frajeři, no, tak frajeři.
1: Ježiš, na co je tak? Tak. Tak si, tak.

0: přesto se dá.
1: Poslední bonusová, Míšo, aspoň jeden bod, ale chci, abyste to fantasticky zaspívali a byl to váš nejlepší výkon, protože řeknu celé slovo. Šakaron.
2: Šakaron.
1: Tohle video vystřihněte, dejte ho ven. Máte bod. To se povedlo. Míšo, to znamená, jak to teda máme teď? Ty máš 76, Patrik má 79, jeden bod by ti nepomohl k vítězství, ty budeš muset zazářit v domysli to za pár minut.
2: No, výborně.
1: A Patrik bude muset pohořet.

0: Bubbly Homes, only got the wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You, all joyful. Goodbye, load.
1: Ranní trojko. Domyslit
2: to. Víme, že jste nám moc drželi palce tady v těch pořadech. Zdravíme naše kysáky, co nás sledují pravidelně na YouTube, pouští si to zpětně. Tohle je naposledy. Máme tu zatím absolutního vítěze. Patrika 79 bodů, Míša 76 bodů. Dneska jste jich docela dost nazbírali. Já skončil na 74, ale už nemůžu sbírat. Je to poslední pořad a já zadávám. Takže jsem se rozhodl, že to uděláme po případě trošku jinak, jestli budete souhlasit. Mm-hmm. Pokud odpovíte správně na následující soutěžní otázku, já vám nedám 7 bodů, ale rovnou 1 milion.
3: Cože?
2: Udělám z vás milionáře.
3: 1 milion bodů.
2: Jo.
4: Milionářů, blbé, to mě se líbí.
3: No jo, ale co zatím je?
4: Tam bude háček.
2: Pokud odpovíte špatně, všechny body, které jste nazbírali doposud, vám vezmu.
4: Což znamená, že Roman může vyhrát ještě.
3: To je pravda. Ne, počkej, tak jeden z nás by
2: prohrál. Promiň, Míšo. Tohle jsem nedomyslel. V rubrice Domysli to jsem tohle nedomyslel, že bych se vlastně stal vítězem.
4: Ale pojďme do toho, jako proč ne?
2: Ne, já už vítězem nebudu. To už ne, to by bylo takový, jako že vás chci sundat a
3: dobře, takže ten, kdo vyhraje, bere body tomu druhýmu. Všechny.
4: Jo. To je dobrý.
3: To je dobrý, ne?
2: Moc dobrý, Míšo. Uh-huh. Ale otázku, vy si do toho chcete jít, můžeme to udělat tradičně, budeme tady soutěžit o 7 bodů, tady už jako je otázkou, jestli se něco změní nebo ne. Můžu vám ale říct, že vám položím otázku, jejíž odpovědí bude jedno jediné jednociferné číslo.
4: Jednociferné?
3: 6.
2: Tak co?

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Honzo.
2: Dneska je to opět na Brno výživný. Kamiony stojí mezi Tasovem a Velkou Bíteší, což je nějakých 50 kilometrů. Kolona směr Brno, osobáky od Ostravačic. A pro kamiony je to minimálně 3 až 4 hodiny.
3: Kardašova Řečice u Jindřichova Hradce hlásí nehodu v ulici Míru. V Praze na Liberecké jsou 3 auta v sobě a ještě se bouralo v Chomutově v Pražské ulici.
1: A uvidíme, jestli za pár minut z Míši a Patrika uděláme milionáře.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese slunečné počasí a tropické teploty. Obloha bude jasná až polojasná a teploty vyšplhají na 29 až 34, na horách na 25 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Po více než půlroční pauze stát znovu podpoří renovace budov, které mají snížit spotřebu energií a účty za ně. Startuje opět nová zelená úsporám. Dotace ale získají už jen zranitelné domácnosti. Pro ostatní budou k dispozici bezúročné úvěry. Fond životního prostředí začne přijímat elektronické žádosti dnes od 10 hodin. Novinkou, kterou budou zájemci o podporu potřebovat, je renovační pas. Ti, kteří se rozhodli odcestovat na jih Evropy během tohoto víkendu, aby se vyhnuli dopravním komplikacím, nedělají dobře. Právě toto období se řadí na seznam černých dnů pro evropské komunikace. Stejně náročný bude i první srpnový víkend, kdy se cesta na jih může protáhnout o více než 10 hodin. Upozorňuje na to německý automotoklub. A teď zpátky domů.
2: Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze postaví novou budovu urgentního příjmu za 2 miliardy korun. Stavba financovaná z většiny ze státního rozpočtu by měla začít letos a být dokončena do poloviny roku 2029. Součástí investice bude také parkovací dům s heliportem. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Basketbalista Jan Veselý kariéru ziskem španělského titulu s Barcelonou nezakončil. Katalánský klub, jehož barvy hájí i další český reprezentant Tomáš Satoranský, prohrál čtvrtý zápas finále s Valencií 84-108. Sérii Barcelona ztratila 1-3. Valencie získala druhý titul v historii. Za námi jsou zprávy z domova, ze světa i ze sportu a teď už má slovo ranní KIS.
3: Ranní KIS, který naposledy zabojuje v rubrice Domysli to, hraje se o 1 milion bodů.
4: Budu milionář!
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Jsme ve velkém finále a stále není rozhodnuto, jestli absolutním vítězem všech těchto rubrik Domysli, dořekni, dospívej bude Míša Dinhová nebo Patrik Peltán. Hrajete hru Vabank, buď všechno anebo nic. Buď milion bodů a body ostatních hráčů, anebo přijdete o úplně všechno.
1: Já jsem zvědavý, co bude za otázku.
2: Dáme do toho všechno.
1: Určitě.
0: Výsledek mi potom ukážete na mobilu, třeba na kalkulačce, jak jsme říkali. Půjde vlastně o jedno jediné jednociferné číslo.
1: Můžu zaokrouhlit na desítky?
0: Ne? Tak jste připraveni?
2: Ano.
0: Kdo bude absolutním vítězem, se rozhodne během této minuty. Matematická konstanta pi, Ludolfovo číslo, je iracionální číslo s nekonečným desetinným rozvojem. Pro běžné výpočty se zaokrouhluje na 3,14. To víme všichni.
2: To víme.
0: Pokud bychom toto číslo uvedli s přesností na tisíciny, jaké číslo by následovalo po čísle 4?
2: Ty to víš.
1: Já vím dokonce dál.
0: Já! Ne!
1: Jo.
0: Dostaneš 2 miliony bodů.
2: Ne.
0: Třeba, Míšo, tak je to šance teď 1:9. Od jedničky do devítky něco. Nula to logicky není. Desítka je dvojciferné číslo.
2: Ježišmarja,
0: ale já... Pojď popřemýšlet.
2: Třeba mám asi číslo.
0: Patrik mírí v tom,
1: třeba
0: že...
1: si to blbě pamatuju, ale já...
0: Proto jsem říkal, konec školního roku, některé děti si pamatují, jak dál ta čísla postupují.
2: Já vím, je 3,14, no, a ano. To je celý.
1: Pojď, Míšo.
2: A pak je tam 3,3,3,3,3 někde, ale to, co je třetí, ten kusíček.
0: Takže ukážete mi na kamery, jedno jediné číslo, které následuje po 4.
1: Chceš jednou, já to mám dál?
0: Tak klidně.
2: Špohoune.
0: To je šprt, viď? Ale jako, přál bych ti to. Tobě taky, Míšo.
2: Takže jedno jediné číslo, které je zatím.
0: Ty mi ukáž jedno jediné, co Dobře. Je po 4. Nebo napiš 3,14.
2: Jo, a to číslo. Tak počkej. 3,14.
0: A ti, co to sledují na YouTube a budou sledovat, protože záznam dneska uvidíte, tak budou jako první vědět, kdo zvítězil. Ukáž, Míšo. To dáváš ty. Můžeš pokračovat? Jaký číslo následuje po jedničce, protože to je správně?
2: Ježišmarja,
1: dobře,
2: ale počkej,
1: ty,
2: to
1: dobře.
2: Bylo...
0: Je to 1,4,1. Míšo, teď další jednociferné číslo.
1: Dobře ty, Míšo.
0: Patrik to má správně.
2: To bylo.
0: Patrik je milionář! Dal 5, ty 7.
2: Prčic.
1: 3,14159 si pamatuju, je tam ta devítka, že jo?
0: Ale bylo to blízko.
2: Jo.
1: Dobře ty, ale.
0: Oba dva jste šikovný.
2: No dobře, prohrála jsem.
0: Takže bereš si milion, bereš si Míši 76 bodů a mých 74.
2: Počkej, moment, moment. Ale já jsem tu tisícinu uhodla, já bych si ráda těch 76 bodů nechala.
0: Tak si to.
2: No.

0: Jestliže jste Kiss naladili až teď, tak jsme ukončili všechny ty naše úterní čtvrteční rubriky. A pokud se vám to zdá nějaký nelogickým, že Patrik nasbíral tolik bodů, ano, je to tak, Patrik má 1 milion 153 bodů. Yeah! Míša Dinhová má 76 bodů. Yeah! A Roman Anděl 0.
1: Ne, ty já, máš těch...
0: Ne, já jsem ji musel odevzdat Patrikovi přece, ty moje body. Jsme říkali, že bere body všech ostatních.
1: To nevadí, nech si je, stejně si poslední.
2: To jsi blbý nebo co?
0: Asi jo, no, asi jo. Jsem na nule. Ach,
3: jo.
0: Toto jsem to dojel, teda.
3: Musíme říct, že jsme se drželi všichni kolem sebe úplně jako na hraně, že jsme se furt předhánili celou dobu, až vlastně dnešek rozhod. A ty jsi byl ve výsledku v domysli to i v dořekni to dospívej to poměrně hodný. Kdybys byl zákeřnej, tak to mohlo skončit taky úplně
0: To jinak. Je pravda.
4: Dobré ráno. Ranní trojko, dobré ráno, kysáci. Já vám jenom chci říct, že je úplně jedno, kdo vyhraje ten milion bodů, protože vy jste milionoví všichni. Tak ahoj a krásný den.
0: To je hezká tečka.
1: Děkuji.
0: Díky za podporu, ještě jednou zdravíme na YouTube všechny naše ahoj. Fanoušky ahoj. A budeme se zase těšit v příštích rubrikách na Kisu.

0: naposledy se ještě krátce vracíme k našim rubrikám, které jsme ukončili. A jeden z našich posluchačů měl dost trefný názor na to, co se tady vlastně teď odehrálo v uplynulých minutách.
1: Ano, Jeremy totiž říkal, Patriku, ty musíš prohrát. A já to poslouchám, dal tu hlasovku, říkám, proč jako... Přece musíš mít štěstí v lásce a ne štěstí ve hře.
2: To je pravda, já tě vysvobodím, já si to vítězství klidně vezmu.
0: Jako stát se milionářem bodovým před svatbou, to asi není úplně dobrý.
1: No, já budu mít obojí, doufám.
0: A děkujeme, díky, že jste to s námi všechno sledovali.
3: Přátelé, je úplně jedno, kdy skončil. Ty vaše rána jsou úžasný a nejen mě bavíte a to ráno ubíhá úplně jinak. Díky moc a čau.
0: To jsme moc rádi, Honzo. Navíc teď tady v té nelehké době, která nastala, a říkám si, že by vlastně bylo teď vhodný připomenout to, co jsme vám slíbili, že vám řekneme, protože pravděpodobně jste asi na sociálních sítích viděli termín rozloučení s naší Barčou, které tedy proběhne v úterý v 13:00 v Příbrami, přímo na tom městském hřbitově, v té obřadní síni. Ale prosím vás, musíme říct jednu věc. Za rodinu Barči, která pro vás to rozloučení chystá, ta obřadní síň je velice malá, to jsou nějaké desítky lidí, nižší, a venku to prostranství je otázkou, jak velké bude. Že zvuk uslyšíte z obřadní síně venku, ano, to zařízeno bude, ale kolik lidí přijede, nepřijede, to se vůbec nedá odhadnout. Jak to tam bude s dopravou, jak to bude s parkováním, třeba vás bude tak akorát a třeba to bude dost náročné, a proto bychom chtěli říct nahlas, abyste to respektovali, abyste to nějak zvládli společně, ať tam nedojde k nějakým šarvátkám a podobně, protože to by bylo to poslední, co by si rodina přála.
2: Je vás i spousta, co jste psali v komentářích, že bohužel se nemůžete dostavit, že chodíte do práce a tak dále. Nic se neděje. Já si myslím, že pro Barču bude krásný i to, když si na ní v ten den vzpomenete a třeba za ní rozsvítíte svíčku.
0: Ano. Přesně tak. Musím vám říct, včera jeden takový poměrně veselý zážitek, když jsem za nás za rádio byl objednat nějakou hezkou, velkou, veselou kytku pro Barču, tak jsem vstoupil do toho květinářství. Říkám, dobrý den. Opravdu jsem řekl jenom, já bych chtěl tuhle fotku, ukazoval jsem na mobilu, kterou oni na svých stránkách webových mají, jo. A ta paní se začala smát, ta prodavačka, ne. No. A já říkám, a co je na tom špatně? A ona, dyť je to svadební. A já říkám, a co na tom vadí, dyť je veselá, je hezká. A ona, vždyť ji potřebujete pro Barču na pohřeb. Ona to byla naše posluchačka.
1: Ona věděla hned.
0: A pak sama říkala, a ono to vlastně není špatný, že jo, veselá holka to byla, takže proč připravovat nějaký smutný, tmavý, černý kytky a tak dále, když si i sama rodina přeje, aby to bylo spíš v trošku takovým příjemnějším, veselějším duchu, protože to je podstata Barči, než aby jsme truchlili, byť samozřejmě to těžký v ten den bude.
2: Tak.
0: Takže parte po případě najdete u nás na webu kiss.cz a uvidíte, jak se domluvíte s vašimi přáteli, kolegy, kamarády a tak dále na úterní den na 13:00.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na Pražském okruhu na 11. kilometru ve směru na Ruzyni se srazila dvě auta. Dál se bouralo v Ústí nad Labem na silnici 30 na 26. kilometru ve směru na Lovosice a další nehodu vyšetřují v Praze v ulici nad Zlíchovem.

pisáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu KISS.cz. V našem KISS.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese slunečné počasí a tropické teploty. Obloha bude jasná až polojasná a teploty vyšplhají na 29 až 34, na horách na 25 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila, ústavní soud jí ale po podnětu od prezidenta ve středu předběžným opatřením uložil, aby jeho účast na summitu zajistila. Jakou roli v delegaci, kterou povede premiér Andrej Babiš, bude prezident mít, rozhodne podle ministra zahraničí Petra Macinky v pondělí vláda. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve středu po roce a půl dokončil svou výpověď v procesu, ve kterém čelí obžalobě z korupce. Výpověď premiéra a hlavního obžalovaného v jedné osobě zabrala 98 stání u soudu.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s domácím Mexikem po špatné druhé půli jednoznačně 0-3 a na turnaji končí s jediným bodem už po základní skupině. To byly zprávy na KISu v jedné minutě a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Dobré ráno, kysáci. I vám, co se teď probouzíte do toho horkýho rána a do konce týdne, je pravda, že ty teploty půjdou ještě víc nahoru. Ty jsi říkal, Romane, že kolem 40 stupňů bude?
3: Kdyby já, Honcová Dagmar to říkala. Že to bude poprvé na displejích, čtyřka na začátku, po 20 letech, tyjo.
2: To je šílený. A hlavně se mi líbí, že lidi si uvědomují, že tyhle ty vedra nejsou vůbec jednoduchý. A přišel svaz barmanů se zajímavou iniciativou, že vyšle svoje barmany do provozu, kde lidi nemají možnost mít klimatizaci. Takže třeba silničáři, zedníci, popeláři, hasiči, s nimi budou celý den jezdit a nejenom, že jim teda budou míchat ledový drinky, ale oni jim zároveň budou hlídat pitný režim,
3: no
2: což
3: počkej,
2: si myslím, že je důležité.
3: Doufám, bez alkoholu to poslední,
2: samozřejmě,
3: co ti pomůže v tomhle vedru.
2: Jo, nealkoholický, oni tomu říkají mocktaily.
4: To ti řeknu v sobotu, to poslední, Romane, co ti pomůže, je to pivo, co držíš.
3: No jako, Patriku, ani se nechci říkat, teď jsem slyšel ten telefonát. Takhle nemůžeš mluvit se svou snoubenkou.
4: Jaký telefonát?
3: Teď ještě uteče chudák holka Míša.
4: A vždyť jsem s ní nic neto.
3: My chápeme, že v sobotu bude hodně sluníčka, že máte obřad přímo pod sluncem, ale takhle nemůžeš, prosím tě, s Míšou mluvit.
5: Jsi beba, jaké je slunko svině, jaké jsou tam díry, nečteš a nevíš.
4: Ježiště Maria.
3: Promiň, to sedlo.
4: V pohodě.
2: Jo. Ale prosím tě, buď na tu Míšu hodnější.
4: Já vám to vrátím v sobotu.
3: My se budeme těšit.
2: Jo.
3: Ty náš bodovej milionáři.

0: Posloucháte Radio Kiss a možná jste teď takto po ránu, stejně jako Martin, čekáte třeba na autobus a čekáte na konečný a ladíte Radio Kiss?
1: Ahoj, já normálně zpravu nenahrávám, pač jsem stydlivý člověk, ale poslouchám vás, jsem řidič autobusu, teď stojím na tučně, kouřím, užívám si 10 minut pauzy a hraje tam ta Barbie Girl. A teď je ta pasáž, jakože come on Barbie, let's go party. A projíždělo okolo popelářské vozidlo a z okna jsem slyšel Oh yeah, tak mě to tak pobavilo, že jsem to musel nahrát.
0: Kluci, jedem!

0: jsme, ty jo, v tom horku, jo. To si teda musíte dávat.
1: Právě, že ti začíná trochu hrabat, tak si musíš zpívat.
0: Co je raní kachna dnešního rána? Bylo by dobrý, abyste právě teď zavolali.
2: 210 323 323.

0: ranního kysu.
1: Teď je přesně ten moment, kdyby jsme měli vyhodnotit ranní kachnu. A s tím nám pomůže Andrea. Andy, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Andy, slyšela jsem, že ti tam někdo pomáhá s vyhodnocením vzadu.
2: Ano, ano, rok a půl stará holčička.
1: Výborně, a kachnu si našla ty nebo ona?
2: Ne, našla jsem mu já.
1: Dobře, tak povídej, co si myslíš, že dneska ráno byla lež?
2: No, takže dneska byla určitě lež, jak si Míšo říkala, že číšníci či barmani budou jezdit s popelářema neboli zedníkama a budou mi míchat drinky, nealkodrinky na ochlazení. Nebylo by to špatné, ale myslím si, že to je lež.
1: Jako bylo by to skvělý v těchhle těch vedrech, víš, jak by jim to pomohlo?
2: No, to by bylo úžasný.
1: Myslíš, že se třeba některý inspirují, víš, aby si dali jako brigádičku navíc, co?
2: No, je, no jak neví. To z dnešní obsluhou bývá asi, ne.
3: Ale nealko mochito, to by
1: dělal
3: taky.
2: Jo, to by bylo
3: Andy taky.
2: Sama míchám koktejly, znám to.
3: Takže v tomhle případě je vyhráno.
1: Je vyhráno, Andy.
3: Jo. Posíláme ti dárek, tak za chvilku. Ahoj, Andy.
1: Ahoj.
3: No, my bychom taky potřebovali, koukám, Míšo, kochna a potom si říkala, co nebyla lež.
1: Ne.
3: Jo. Fakt? Pusti to.
1: Ne, to není možný. Je fakt velký vedro.
3: Je, máme to na co svést.

0: and I'll write your name.
1: Jak sami slyšíte, váš vlak už je připraven, Kysáci bude odjíždět, tak rychle sehnat si jízdenky.
2: Ideálně na Facebooku Rádia Kiss, kde soutěžíme až do zítřejších 18 hodin o jízdenky na léto. Celkem 15 jízdenek pro dvě osoby.
1: Když se řekne léto a řekne se vlak, není nic lepšího než tohle.
3: A vyrovnávat, doleva, rychle, honem, ať se nepřevrhnem.
1: To je něco.
3: Nezastavuje, máme spoždění.
4: Jo, ale já
3: si vyskočte. No já vám to trošku přibrzdím.
1: Ty slyšíš jenom pár desítek, ani ne, vteřin týhle ukázky a do tebe vstoupí absolutní pohoda a klid.
5: Úplně vidím tu vesnici, klídek, pohodičku, ty malý vlaky. Yeah.
1: Tak možná vlakem do Hoštic pojedete.

0: Kysácky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, Kysáci, je 8 hodin 53 minut a na dálnici D5 se na 6. kilometru ve směru do Prahy stala nehoda v levém pruhu. Pražský okruh hlásí nehodu na 11. kilometru ve směru na Ruzyň a ještě se bouralo v Příbrami v Rožmitalské ulici.
2: Chceme do těchto veder pozdravit taky posluchače Tondu, řidiče, kterého uvidíte na cestách opravdu rádi, hlavně ve městech.
3: Nazdar, bando. Hele, tak tady u nás v Ústí už máme krásnej 25 stupňů. Já od rána sedím v kropícím voze, jezdím, ochlazuju, mě to těší a baví.
2: Jestli jste to neslyšeli, kropící vůz! Tondo, pusto naplno!

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Venku dnes máme slunečné a horké počasí, obloha je jasná až polojasná a teploty vyšplhají na 29 až 34, na horách na 25 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Za týden se v Česku spustí centrální evidence psů. I když jsou psy povinně čipováni už od roku 2020, jednotná státní databáze dosud neexistovala. Nový registr má pomoci rychleji vracet zaběhnuté psy majitelům a bránit fungování nelegálních množíren. V Gdaňsku na severu Polska začne dnes dvoudenní konference věnována poválečné obnově Ukrajiny. Ukrajinskou delegaci kvůli aktuální roztržce mezi Varšavou a Kyjevem místo prezidenta Zelenského povede premiérka Julia Sviridenková. Zúčastnit se má šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová i desítky hlav států a šéfů vlád. A teď zpátky domů.
4: Řidiči na trase mezi Žatcem a Plzní si oddechnou. Nový obchvat Plas s nejvyšším silničním mostem v zemi odvede tranzitní dopravu z centra městečka a zrychlí cestu na důležité spojnici severu a západu Čech. Jeho stavbu ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájí dnes. Hotovo bude v roce 2028.
3: Sport. Zámořská NHL by se mohla rozrůst o 33. tým. Rada guvernérů prověřuje možnost rozšířit soutěž o druhý klub z Texasu. V lize už působí Dallas Stars. Další celek by mohl najít působiště v Houstonu nebo v Austinu. Informoval o tom šéf NHL. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a slovo má Raníky se s Míšou, Romanem a Patrikem.
5: Soutěž o dárkovou tašku čokoládovny Janek se blíží.
6: Čokoláte.
7: Chystejte telefony, pokud chcete sladkou výhru.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: song, který teď dohrál, budeme zpívat zítra my jako ranní trojka v rubrice Lepší než originál.
1: Ča, ča, ča, ča, ča.
0: To byste tam mohli zpívat vy.
1: Jdeme do finále. Zítra poslední song pořadu Lepší než originál a bude to společný song ranní trojky. To je zatím jediné, kysáci, co víte. A my si dokonce tak moc věříme, že bychom možná prvně mohli dostat
2: 100%.
0: Já jsem si tím skoro jistá, protože my už víme, jak ten song zní. My už ho máme nachystaný.
1: A můžeme možná prozradit, že vás bude bavit v létě?
0: Ano.
1: I na našich mejdanech?
0: 100%.
1: Že jo?
3: Jo.
1: Vidíš to, 100%, teď jsi to řekla.
0: Jo, jo, to je ono.
1: Takže
0: je
1: zítra ono. V 7:30 poslouchejte KISS, držte nám palce a od 7:45 se zase celý víkend bude na webu KISSu hlasovat.
4: Radio KISS.

0: Romane, Míšo, kysáci nám opravdu, ale opravdu nechtějí věřit, že si natolik věříme v rubrice Lepší než originál, že hlasování bude mít 100%.
1: 100% bude mít 100%, protože jak vás znám, tak tam nedáte tlačítko horší.
2: Ale... To by bylo vtipný, ale na webu už je tak dáno, tam musí být tlačítko lepší a horší.
0: Takže to je daný, ale zajímavý pokus, dobrá úvaha, to uděláme příště teda, jo?
2: Proč si tím jsme tak jistý? Protože jsme do toho dali všechno. Protože jsme se opravdu snažili. Pomáhal nám s tím Jean-Luc a prostě to nemůže dopadnout špatně.
0: A za ty měsíce, co tady takhle zpíváme, jsme se přeci taky někam posunuli.
3: No, přesně.
0: Ano. Tě to slyšet.
3: Hele, z prodavače, hele.
0: Tak
2: to
0: jo.
2: Je pravda.
0: Tak zítra.
2: Přesně tak, rubrika Lepší než originál, ta vypukne zítra v 7:30. Ale co nás čeká ještě dneska, tak je soutěž s čokoládovnou Janek, která pro kysáky nachystala sladký balíky v hodnotě 5000 korun a jeden z nich rozdáme ještě v téhle hodině.
0: Za chvilku vás vyzveme, tak připravte telefony. I see you.

0: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Mix Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

Soutěž Rádia Kiss s čokoládovnou Janek. Odpovězte správně na naší otázku a vyhrajte dárek za více než 5000 korun. Volejte studio právě teď. 210 323.

0: Soutěž Rádia Kiss s čokoládovnou Janek.
1: Web čokoládovnajanek.cz, ten byste měli znát. Pomůže vám to. Pokládáme vám tady soutěžní otázky, když správně odpovíte. Vyhrajete tak velkou dárkovou tašku, že vám tady žádný moderátor nemůže vyjmenovat, co všechno tam je, protože je to opravdu spoustu dobrot a my jsme vám je vypsali na náš web kiss.cz, abyste se následně z něho dostali právě i k Jankovi. Takže celý tým těch profíků zdravíme, dobroty zase někomu předáme, ale uvidíme, na koho se usměje štěstí.
2: Usmálo se štěstí tentokrát na Lukáše. Luky, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: Luky, řekni mi, když si koupíš nějakou čokoládu, jakoukoliv, sníš ji hned, anebo si prostě po kousičkách ulamuješ, necháváš si ji třeba přes celý den?
3: No, myšlenka je taková, že si ji rozdělím, ale stejně ji celou sním.
2: Tak to máme všichni stejně.
4: To jo.
2: Ale věř mi, tady tu velkou dárkovou tašku za jeden den určitě nedáš.
5: Teď je otázkou, jestli správně odpovíš na to, na co se tě z čokoládovny Janek ptají. Poslouchej pozorně. Kolik procent lískových oříšků obsahuje lískovka, která je součástí balíčku? Za A 1%, za B 71% anebo za C 0%.
3: Asi za B 71%.
5: Jseš si jistý? Co?
3: No, určitě jo.
5: Nebo určitě.
1: Kdyby to bylo 100%, viď? Protože tady není žádná čokoláda, to je jenom lískový ořech.
3: To by byly šistamý oříšky, to by byla čokoláda, že jo?
5: Tak se to povedlo, Luky. Balík v hodnotě 5000 korun je tvůj.
1: Je to tvoje.
3: Paráda, super.
1: Hezky.
5: Luky, my k tobě výhru dostaneme a ty si ji budeš moc užít. Akorát prosím tě, do ledničky, jo? Taky
3: jo. Jo.
5: Měj se krásně, ahoj.
6: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

0: Milý Patriku,
1: ano.
0: Dobře zvaž pro tuto chvíli, co chceš říci, protože to je naposledy, co budeš mluvit jako svobodný chlap do českého éteru. Tady ze studia, protože my se zítra ještě spojíme v 7:30. Mm-hmm. Víme, že Patrik si vezme volno, aby všechno nachystal. Jako nekoupili jste si to
1: ne,
0: místo,
1: to ne.
0: Prodajali.
2: U budoucích peltanů.
0: Takže abys to zvládnul, já tu zítra bohužel taky nemůžu být, takže Míša bude mít MMA zítra.
2: Ano.
3: Cože?
0: MMA ráno bude.
3: Jak to?
2: No, normálně dostane lokety.
0: M jako Míša, M jako Martin a A jako Alex. Tady bude MMA zkrátka.
3: Jo, takhle.
2: Dobrý.
0: Tak co by si chtěl říct nám všem posluchačům jako svobodný chlap?
1: Tak já myslím, že jako svobodný už jsem toho nakecal hodně a že je čas naopak vstoupit do toho s grácí a vlastně mlčet a poděkovat všem, co mi přeju i tady přes aplikace Rádia Kiss, že mi přejete i s mojí Míšou hodně štěstí a tak dále, takže vám moc děkujeme a v pondělí budeme vyprávět.
0: No uvidíme.
4: Páťo, já ti musím upřímně pogratulovat.
1: Děkuju.
4: A já ti závidím, protože ty víš, kolik už mi je let.
1: Ano.
4: Já to ještě nestih.
1: Počkej, ty jsi nebyl.
4: No,
2: ani
4: nebyl.
2: Mě
4: nikdo
2: nebyl.
4: Nechce.
2: A tebe ještě nikdo nepožádal. Že
4: tebe někdo chce, veme se i mě,
0: takhle,
4: tebe teda a mě ne.
0: Když jsi takhle otevřenej teď, Michale,
4: no?
0: Požádal jsi někdy o ruku?
4: No, požádal, no.
0: A nevyšlo.
4: No, nestihli jsme to. Pak přišel covid a celý se to zavřelo.
1: Michale, hele, budou tam hezký družičky v sobotu.
4: Ježišmarja.
1: No, můžeš si to napravit.
4: Hele, já jsem byl na jedné svatbě a normálně tam jako družičky, které byly svobodné, tak měly normálně takový speciální pásek a na ruce měly normálně telefonní číslo.
2: Ne, ne.
4: Jo, to bylo domluvený.
1: Chceš je nějak teda označkovat?
4: No, 10 jsem jich tam hned nabral.
0: Ježiš, to bude, tyjo.
2: Romane, jakou by si dal radu Patrikovi do manželství? Ty už jsi ženatý chlap.
4: No, pojď, Romane, ukaž se.
0: Heleď, jednu jedinou. To bude nejrychlejší den tvého života, Patriku.
1: Ne, ne, ne, já si to plánuju užít a bude to pro mě nejdelší.
0: Ne, bude to nejrychlejší den. Pokus se zastavit a opravdu si všechno užít.
1: Okay.
0: Aspoň s každým si nějak, nevím, popovídat, byť tam zve asi tisíce lidí, prosím.
2: Jo,
4: je to blázen.
1: Je to
4: a Patriku, hlavně my jsme kamarádi, my jsme si pro tebe na noc připravili krásný dárek. Tu modrou pilulku budeš mít připravenou hned v prvním šuplíčku.
0: Nepij na to.
4: Ano.
1: Okay.
4: Ať to stojí za to.
1: Děkuju, budu se na vás moc těšit, kamarádi.
0: My taky.
2: Tak se mějte, Michael, studio je tvoje.
4: Děkuju, jdeme na to.
2: Ahoj.
5: Radio Kiss.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak jsme si zaspívali pěkně s holkama a já vám děkuju za dopravu. Jirka Třebovice.
2: Obec Třebovice, příjezd od České Třebové, nákladňák ve Škarpě převrácený, takže opatrně.
1: Ano, zdržení tak do 10 minut, kdybyste věděli o nějakých velkých komplikacích, tlačítko doprava, můžete nám poslat hlasovku. Za chviličku Night Crawlers a startujeme čtvrteční dopod Pokis.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes máme slunečné a horké počasí. Obloha je jasná až polojasná a teploty vyšplhají na 29 až 34, na horách na 25 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: V Česku přibývá lidí s diagnostikovanou nadváhou, začínající obezitou nebo prediabetem. Změnou životního stylu ale mohou rozvoji chronických onemocnění zabránit. Motivovat je k tomu chtějí i pojišťovny, které ve spolupráci s onkology i praktickými lékaři nabízí různé programy na prevenci nadváhy a obezity. Venezuelu v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové si událost vyžádala nejméně 32 mrtvých. Dalších 700 lidí utrpělo zranění. Vyhlásila také stav nouze. Silné otřesy byly zaznamenány i ve venezuelském hlavním městě Caracasu, kde se podle tamního ministra vnitra zřítilo několik budov. A teď zpátky domů.
2: Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze postaví novou budovu urgentního příjmu za 2 miliardy korun. Stavba financovaná z většiny ze státního rozpočtu by měla začít letos a být dokončena do poloviny roku 2029. Součástí investice bude také parkovací dům s heliportem. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Na tiskové konferenci po porážce 0-3 s Mexikem uvedl, že má smlouvu a z boje neutíká. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré, věří ale, že se mužstvo může zlepšovat. A po zprávách je tady dopolední KIS.
3: Ano, to jsou vždycky super hlášky, můžeme se zlepšovat. No, možná jsme se měli zlepšovat před tím mistrovstvím světa.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Message. No a jakou message vám dát dneska v kalendáři datum 25. června? Předposlední školní den. Vlastně podle mě dneska už se vůbec nikde neučí, že jo? Nebo počkat, kde? No jo, je zítra vízo, že jo? Nebo až? Že jo, že už se nejde pondělí úterý do školy. Ne, super, děkuju. Ještě, že tady na mě syn, který už ve škole není, gestikuluje. Ano, zítra vysvědčení. Je, my vám závidíme a hlavně vám to přejeme. Podle mě teďka už se jenom, já jsem teda to miloval vždycky. Já jsem miloval, když jsme odevzdávali knihy. Já vlastně nevím, jestli se to ještě jako dneska po tolika letech dělá. Lepili jsme to, scháněli jsme takovou tu průhlednou lepící pásku, snažili jsme se tekutým lepidlem, takovým tím bílým, anebo kanagonem, zalepit třeba ten vnitřek, který se vám odlepil od toho tvrdého obalu, tak to jsme ručně lepili. Ježíš, já to miloval, vůni toho lepidla, to už jsme věděli, že je prostě konec školního roku. No, prosím vás, ale dneska musíme začít úplně jinak, nezlobte se na mě. Tak a pojďme a všichni volume doprava. Text znáte. Come on!
1: Kde jen jsou a kde jsem já?
0: Jo, kde jste, kluci?
1: Pro všechno končí, co začíná.
0: No, včera to skončilo.

0: jenom český nároďák tam nepojede.
1: Jenom si poslechnu pěknou muziku. Co se hraje?
0: To byl výkon, vidíte lidičky. Česko-Mexiko 0-3. Já jsem kvůli tomu měl 6 budíků. Chtěl bych poděkovat národnímu mužstvu, že jsem mohl hoďku a půl spinkat pěkně. Pak jsem to raději vypnul. Adios mistrovství světa. Reprezentace končí po debaklu, ponížená a poslední v tabulce. Koubek, titulek, rezignace, nikdy nic nevzdám. Mám platnou smlouvu.
1: Kde je ten chlápek s foťákem? Měl tě fotit včera.
0: No, nevyšlo to, no.
1: Proč měl jeho kufr?
0: No, tak to zkusíme znovu. A to je

0: rádio mám v popisu, proto ladím Michaela na kysu. Od 10 do 2, Michael to řeže kosou.
1: Ano, dneska to tady budeme také pěkně řezat, no, ale možná by to chtělo spíš větráčkem, větrákem, klimatizací a ledem. Ano, horka nabývají na teplotách a já jsem viděl, že snad poprvé v historii po 20 letech budeme mít v grafice 40 někde na sobotu nebo na neděli. To je něco neuvěřitelného. Ale bacha, čtvrteční dopolední kys nebude o horku, nebude o nějakém vedru, ale bude to o kuchyni. Dneska tady budeme vařit, kuchtit, možná i s Polorajchem, anebo s babicou. Viděl jsem na Facebooku opět jeden krásný příspěvek, asi 4,5 tisíce komentářů, půjčuju si to, zdravím jednu Aničku a já se vás ptám, dneska si musíš uvařit něco, co začíná prvním písmenem tvého křestního jména. Tak co si ukuchtíme, kysáci? Co tam na tu 12. pěkně připravíme? Já se jmenuji Michal, vykopávám a teďka bych si dal, anebo možná na oběd, vlastně by to byla taková snídaně oběda, dal bych si M jako míchačky. Co vy, jak se jmenujete, co by to bylo? Mě zajímá, co by si někdo ukuchtil, když se jmenuje třeba Veronika, nebo Roman, nebo M Míša, no. Posílejte, nejlepší hlasovky s nejlepším receptem vyhrávají balíček Radia Kiss.
2: Kiss, Radio Kiss.

0: Calvin Harris a čtvrteční dopolední balíček. My tady dneska na KISu vaříme, kuchtíme a my se ptáme. Dneska si musíte uvařit něco, co začíná prvním písmenem vašeho křestního jména. Tak co to bude? Franto.
1: Čau, Michael. Takže za mě, já jsem Franta, takže za mě by to bylo i fazole. Ale to by potom byla docela divočina po fazolích. Co bych doma nevydržel. Tak kdybych se udělal, no tak to si dám radši venku. To je divočina prostě. Čau, Franta.
0: Slyšel jsem tam, kdybych se udělal, nebo kdybych si je udělal. Teď nevím, Franto. No pozor, fazole, jako pozor, taková fazolačka. Je, lidi, je, a tak to už jsem dlouho neměl. Ale moje maminka umí nejlepší fazolačku. Maminko, musíme si ji udělat zase po dlouhé době. Honza! Jan asi.
2: Nazdar, Michaele, tady Jan. Já bych si dal jitrnici, jelito, já teda nejím, no ale jako desert, jogurtová zmrzlina, co by se mě to schladilo, nebo nějaký chalapeno, nebo jalapeno, to by nějaký šlo. Čau.
0: Ječmen ještě mě tam napadl, no a co L jako Lenka?
3: Ahoj, Michaeličku, tak já otevřu ledničku, dám si libový řízeček, tomu ledovej salátek, pak si dám ledovou kávičku a naladím si rádio KIS. Ahoj, Leňa.
0: Lenička, lednička, ledový salát, láska.
4: KIS. Rádio KIS.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: is the answer. S váma je dopolední čtvrteční Kiss, za mikrofonem Michal a my tady dneska kuchtíme, vaříme a připravujeme si čtvrteční obídek. Dneska máte za úkol uvařit něco, co začíná prvním písmenem vašeho křestního jména. Tak co pak to bude? Já už jsem tady říkal M jako míchačky třeba, že jo? A vůbec jako já chci složit poklonu všem, kdo umí vařit. Ono se to jako řekne, jo, jako, aj, prosím tě, ježišmarja, špagety umím, jo, jako polívku vejvar taky umím a co ještě umím, no, volský oko umím, jo, ale udělat fakt jako nějaký pořádný jídlo, to chce cvik, to vám prostě nevíde jenom tak hned na poprvé. Někdo se to učí od maminky, od tatínka, od strejdy, od tetičky, dědí se to. To je prostě kumšt. Udělat dobrou svíčkovou, vepřo, knedlo, zelo a tak dále. Rybičku udělat skvělou. Co Alan?
1: Čau, Michael, jelikož se jmenuji Alan a nenapadá mi úplně jídlo na A teďka z faku, tak bych si dal asi ančovičky nebo anakondu a zapal bych to alkoholem. Fakt jako se asi nenajím. Tak jí, čau.
0: Alan, anakonda, tak to mě fakt pobavilo. Ale zase víš co, jako v té krásné české pohádce, teď jsem zapomněl na toho herce, on tam v té době ještě byl mladý, Štěpánek, myslím, že to byl pan Štěpánek, jak přece ochutnal hadí maso a pak slyšel všechno v překladu, co říkají zvířátka kolem něho. Ty brďo, umíte si to představit, že bychom slyšeli, co na nás štěkají pejsci, kočičky, ptáčci, co na nás mluví? Možná bychom se lekli. Radek.
2: Ahoj Michale, jelikož jsem Radek, tak od R by to bylo asi takový rum a jestli uvařit takový studený Cuba Libre, tyjo, v tomhletom počasí někde ve stínu u vody by se hodilo. Takže za mě tak.
0: Radku, podle hlasu mám pocit, že ten rum piješ už od rána. Lucka.
3: Ahoj, já jsem Lucie a dala bych si třeba lazáně. Ale ne takový ty s mátým masem, ale dala bych si tam normálně ten bešamel, špenát, sušený rajčata a třeba ještě kukuřici. To mám strašně ráda. Ahoj.
0: Já teda chodím na jedny lazáně v Praze do jedné vyhlášené restaurace, která to rozváží snad možná do celých středních Čech. To je taková balada, když někdo umí udělat ty pravé, skvělé lazáně, ještě v takové keramické misce to dávají. Oni vám to, vy musíte čekat, oni to udělají, Ježišmarja, Aleš.
4: Čau, Michale, tak to je jasné, aj bůček, aj svíčkovou, aj segedin, avšak to jde, ne, když jsem Aleš, čau.
0: Aj bůček. Mně se vždycky líbí, jak vy umíte jako v té češtině takhle krásně vybruslit. Ahoj, Majklíčku, tak já se jmenuji Helga a vařím halušky se zelím a uzeným. Ahoj, Mejtlíčku, takže já si vedu Helga. Jo, ty jsi to přeložila ještě do nějakého jazyka. Carlos.
5: Ahoj, Michale, vzhledem k tomu, že jsem Karel, tak bych si udělal k obědu nějaký k sakru dobrý osvěžující salát. V tomhle vedru neznám nic lepšího. Čau.
0: Petr, ahoj Michale, tak já bych si dal polievku porkovou s pančetou, potom pizzu, desert palačinky a k tomu vychladěné pivko. Dáša.
6: Ahoj Michale, jmenuji se Dáša, takže k obědu si dám dančí guláš.
0: Dančí guláš. To mi nedělejte, do oběda daleko. Dančí guláš. D. Dančí guláš. Co je ještě na D? Jídlo na D. D.
7: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Zdravíme dneska dopoledne všechny kuchaře, kuchařky, ti, kteří už můžou opravdu říct, že umí něco dobrého uvařit pro celou rodinu. Nejenom to volské oko, které dáte na rozpálenou pánev a špagety a pokapete to olejem a přidáte nějakou kečupovou omáčku ze supermarketu, ale fakt, že umíte uvařit 5, 10, 15, 20 jídel. Klobouček, smekáme. Dneska křestní jméno a vaříme na první písmeno vašeho křestního jména něco dobrého k obědu. Milan.
1: Čau, Michael, ale jo, taky jsem od N, ale maďarský guláš, moravský brabec, nebo makrelo, čus.
0: Jitka.
2: Ahoj, Michael, já bych si dala játra na cibulce, nebo smažený, potom třeba jablíčko, nebo jahůdky. Ahoj, Jitka.
0: Jahůdky, jak se do toho zakousnete a prostě to sladké se vám rozplyne v ústech. Z jako Zuzka.
3: Čauky, Michael, zdraví Suzan, ale Zuzana. A já bych si dala záhoracké závitky se zelím a zapečenou zeleninou a zapila bych to zubrem. Co ty na to?
0: Zapila bych to zubrem. Ježíš, ta čeština je nádherná. Tak mi pomohl tady kamarád Google. Zeptal jsem se, napiš mi jídla na písmeno D. Jo, vůbec mě nic nenapadlo. A vylezlo mi. Držťková polévka. Dýňová polévka. Dušená mrkev. Doner kebab. Dušené hovězí. A pozor! Dukátové buchtičky. Domácí sekaná. Domácí hranolky, dušená rýže. Dýňové pyré. Donut, dort, dortík, dýňový koláč. Datlové kuličky. Ivča.
4: Ahoj, tady Iva. Dlouho jsem přemýšlela, jestli náhodou neumřu.

0: Ty, hovězí, nebo raději nějakou dvounohou roštěnku. Čau, Michaele, jelikož jsem R, K, a vy jste taky R, K, tak by to byla rajská s kolínkama.
1: No, to už jsem taky dlouho neměl. Taková dobrá rajská. U nás teda tam se nedělá s kolínkama, ale s takovým kapáním, vajíčko, myslím, že špetka mouky nebo strouhanky, já už ani nevím. Pak se to dává přes takový ten železný... A jak to vaří, tak ono to jakoby se tam uvaří, ty takové skoro noky. Pojďme na vítěze.
0: Mrzí mě, že se neozval Ivan, protože dneska má svátek Ivan. A já zkusím ještě tady písmeno I, jestli mi něco vyleze, nějaké jídlo. Irský guláš, indické kary, italské risotto, pozor, tak to je velká fajnovka. A italská pizza, italská zmrzlina. Dneska dáme ale balíček T jako Tomášovi.
2: Nazdar, Michaele, tak jelikož jsem Tomáš, tak bych začal pěkně tataráčkem, pak bych si dal tacos, tortilu, tortellini, tagliatelle, třeba nějaký teriyaki, tarhoňu, topinky, trhaný maso, ale nejvíc bych to možná zakončil tím tiramisu. To by byla krásná sladká tečka.
1: Jo, jo.
2: Měj se krásně, ahoj.
0: Tomáši, něco ti tam chybělo. Něco, co tento národ absolutně miluje. A to je... trdelník!
3: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat, zdali je mi tady ještě chodí SMSky. Jahodové knedlíky, dukátové buchtičky, no, chodí toho tady opravdu, ale opravdu hodně. Tak co pak se děje, pojďme na silnice. Připomínám tlačítko doprava v naší apce a můžete posílat i informace vy přímo z vašich cest. V Olomouci ulice Sokolovská, dva autáky v sobě, Branišovice, to je 53, okres Brno-Venkov, zbytky pneumatiky na komunikaci a bude se to uklízet opatrně. V Opavě v ulici Sady Svobody, tak tam je osobák v betonovém sloupku a čeká se na

odtah a 37 z Liberce na Turnov u obce Žďárek, tak tam je průjezd se zvýšenou opatrností pro poruchu odstavený osobák. Z muziky za malý okamžik, hned po čerstvých zprávách v 11, Milk and Sugar.

0: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
1: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku dnes máme slunečné a horké počasí, obloha je jasná až polojasná a teploty vyšplhají na 29 až 34, na horách na 25 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Plošný zákaz přístupu dětí k sociálním sítím není účinným řešením. Vytváří falešný pocit bezpečí. Varují před tím výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Dokument reaguje na aktuální veřejnou debatu v Česku i jiných zemích. Stanovisko podpořilo přes 20 odborníků, kteří se věnují výzkumu dětí a dospívajících, digitálních médií a online rizik. Americká popová hvězda Taylor Swift se příští týden v New Yorku provdá za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Napsal to deník The New York Times. Podle jejich tří informovaných zdrojů byla úřadům podána žádost o uzavření ulic v okolí arény Madison Square Garden na Manhattanu z důvodu akce konané 3. července. A teď zpátky domů.
5: Řidiči na trase mezi Žatcem a Plzní si oddechnou. Nový obchvat Plas s nejvyšším silničním mostem v zemi odvede tranzitní dopravu z centra městečka a zrychlí cestu na důležité spojnici severu a západu Čech. Jeho stavbu ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájí dnes. Hotovo bude v roce 2028.
3: Sport.
4: Hokejista David Kempf v NHL znovu mění klub. Washington poslal českého reprezentanta do Buffalo výměnou za jiného útočníka a volbu ve třetím kole draftu v příštím roce. Pro předloňského mistra světa z Prahy budou Sabres pátým angažmá v zámořské lize. Končí mu ale smlouva a 1. července se může stát nechráněným volným hráčem. To byly nejnovější zprávy a Tereza Jandová.
6: Další dvě volné vstupenky na Máchovo jezero 18. července. Za malý okamžik na telefon.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Tady je Kiss, přejeme vám krásný čtvrtek, i dnes má být opravdu nádherně, teploty až k 34, sobota, neděle dokonce nějakých 39-40 stupňů Celsia. Musím vám říct, že v rádiu teda pracuju opravdu hodně dlouho. Ale abych ještě za mikrofonem někdy v minulosti řekl, že bude 40 stupňů v České republice, no, tak to mám premiéru. To mám také premiéru. Něco jsem četl, že 20 let to nebylo na grafice. Tak, pojďme na důležité informace. Vy už mi tady voláte na 210-323-323, ale ještě ne, ještě je brzo. Víte co, počkáme si na Ale Farben a Iliru. Fading na tuhle tu pecku, jakmile to uslyšíte, tak hned volejte. A mám tady dva krásné volňásky na Kiss Party do Máchova, k Máchovu jezeru, pláž Klůček a Doxy 18. července. Kysáci, a věřím, že tam bude i nějaké překvapení pro vás. Lístky jsou stále v prodeji. No a pokud máte pocit, že ráno máte nějakou takovou jakoby úzkost a nechce se vám vstávat, tak za chviličku budu mít 7 ranních návyků, které podle psychologů zvyšují riziko úzkosti, a neměli byste to vůbec dělat.
1: Kiss Radio. Kiss. Be happy.

0: 18. července u Máchova jezera.
1: Ano, 18. července zase neuvěřitelná party, Kiss party, Máchovo jezero, pláž Klůček, Doxy, tam už to prostě znáte. Vyšlo to pěkně na sobotu 18. července. Čeká vás večer z moderátora DJ z Rádia Kiss. Našlapané sety od 90. let až po současnost. Velká světelná show. Jaká se na Kiss party u Máchova jezera kdy objevila a na co se můžete těšit? No, budou tam samozřejmě skvělé, jak bych to řekl, občerstvovací stánky, pivo poteče proudem, bude tam 49 píp, rychlo pípa, pomalá pípa, střední pípa, všechno tam bude. Stačí jenom prostě přijít a vy si můžete pořád koupit ještě lístky na qrticket.cz. Pozor, VIP vstupenky bohužel jsou zcela vyprodány. Vstup od 15 let mladší pouze s doprovodem rodičů a s platnou vstupenkou. Více informací třeba na kiss.cz anebo na Facebooku Kissu. Kdo pak je na druhé straně třetí volající?
2: Telefonista Oliver.
1: U telefonu, promiň, kdo ještě jednou?
2: Je telefonista Oliver.
1: Telefonista Oliver, já už myslím, že volá tankista Oliver, víš?
2: Jak to bylo v Jári, jsem revanují. Hola, hola, je telefonista Oliver.
1: Jo, čověče, zkus mluvit nějak lépe, nebo popojit na lepší signál, nějak tě takhle nám trošičku vynecháváš. Tak prosím tě, jak to budeš mít daleko, Olivere, do k Máchovu jezeru?
2: Mě daleko, ale pojedu, Brno-Venkov.
1: Brno-Venkov, no, tak to je, no trošičku se projedeš.
2: Trošku
1: jo. Prosím tě, já ti samozřejmě ty lístky jako úplně zadarmo nedám, jo. Koho vemeš ještě, prosím tě?
2: Vezmu dvě dcery, 17 let.
1: Aha, takže jo. A zbytek doplatíš, jo?
2: Ano.
1: Dobře, OK. Kontrolní otázka. Dám ti zase A, B, C. Ve kterém kraji se nachází Máchovo jezero? Za A, Jihočeský kraj. Za B, Severomoravský kraj. A nebo za C, Liberecký kraj.
2: Za A.
1: Za A. Jo, ty jsi řekl... Za, tak kterou? Za A?
2: Ačko.
1: Ačko. Aha. Jo, tak já myslím, že to budeš vědět. No, tak kamaráde, bohužel to není dobrá odpověď. Hele, děkuju, ale dovolal ses, pozdravuj dcerky. Čau, čau.
0: Kiss Party, Kiss Party Live, 18. července u Máchova jezera.
1: No tak, Oliver mě poněkud zaskočil, já jsem myslel, že Jižní Čechy a Severní Morava, to bude úplně jasná nápověda. No tak zkusíme Radio Kiss, kdo tam je teď?
3: Tady Veronika.
1: Ahoj Veroniko, prosím tě, která ABC bude asi správná odpověď?
3: Sečko.
1: Tak teď jsme zase vůbec neslyšeli, ano, jedeme v autě ještě jednou.
3: Pardon, je to Céčko Liberecký.
1: Céčko Liberecký kraj! Bohužel Máchovo jezero není ani u Českých Budějovic, ani někde kolem Ostravy, Karviná a Severomoravský kraj. Bohužel, bohužel. Ano, je to sever republiky. Já tady dokonce vidím délka 3 kilometry, šířka 1,6 kilometrů, objem 6782 milionů metrů krychlových. Maximální hloubka 5 metrů a je to rybník. Už jsi tam někdy byla?
3: Jo, za mlada.
1: Za mlada. No tak zavzpomínáme na mladé časy, co?
3: Je to tak.
1: Budeš to mít daleko?
3: Jsem z Prahy, takže úplně ne.
1: Oh, kosíček, dobře. No. Vydrž mi na lince, měj se moc krásně, ahoj. Tak nakonec to vyšlo a já připomínám qrticket.cz, ještě lístky za lepší cenu. Rádio.

0: banku a jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: vždycky chci říct Justice a on je to Ondrej Kandráč a Maj. Přišlo mi nádherné moudro dne, které kompletně takhle shrnuje celou tu vedro situaci v celé České republice a v Evropě. Moc krát děkuju Ludmilce Jíchové, jdeme na to.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Jestli někdo bude tohle léto mrmlat, že je vedro, tak dostane sáňkama přes hubu.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

jak si hned po ránu neskazit celý den. Mám tady totiž úplně nejnovější studii. Psychologové upozorňují, že první hodina po probuzení má kysáci obrovský vliv na naší náladu. Největší chyby, bacha, neustále odkládání budíku, káva místo sklenice vody, kontrola mobilu hned po otevření očí nebo pohled na nekonečný seznam úkolů. To všechno prý může zvýšit hladinu stresového hormonu kortizolu a přispět k pocitům úzkosti. Naopak odborníci radí, že pomůže vstát na první zazvonění, napít se čisté vody, pustit dovnitř denní světlo, dát si jednoduchý plán dne a začít třeba úplně obyčejným úkolem, třeba ustláním postele. Mozek prý dostane pocit, že už má první úspěch za sebou a hned to ráno je daleko lepší. No, tak to ustání postele to asi zvládnu. Budíky mám raději 4. Radio Kiss.

0: Squeezer, Saturday Night. No, ještě daleko do víkendu.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Jedna mimořádka D1, kilometr 235 ve směru na Prahu mezi exitem 236 Ivanovice na Hané a 230 Vyškov Východ. Je tam nehoda. Provoz ve standardním režimu dvou jízdních pruhů. Poškozené vozidlo stojí v odstaveném pruhu. A jeden kysák nám poslal tohleto.
2: Ahoj kysáci a Michaele. Tak hlavní silnice 6 před Bochovem. Kalamáru, Varu do Prahy, nehoda, štosuje se to tady, kolona už má tak dobrý 2 kilometry, počítejte zdržení, cca tak 18 minut, říká GPSka. Čau.
0: Mm-hmm. Pojďme ještě do Havířova, ozval se Roman, křižovatka u Ocela, u OC Elán, promiňte, obchodní centrum Elán a náměstí Republiky Havířov, nehoda, nejsou označení, lehký Ďukanec, Havířov, čau, Roman.

0: KIS počasí.
1: Dobré poledne, dnešní obloha bude jasná, během dne místy přechodně i polojasná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni Celsia. Na horách bude kolem 25 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: České lesy letos trápí dlouhodobé sucho a letos v červnu také několik dnů trvající horko. Odborníci hovoří o vodním stresu. Na některých místech republiky byly letos podmínky tak nepříznivé, že stromy ani nezačaly vytvářet novou dřevní hmotu. Mnohde klesá vitalita stromů a v současných podmínkách není vyloučené ani odumírání lesů. Česká republika nesouhlasí s návrhem na podobu emisního cíle pro rok 2035, který po tomto roce fakticky zakazuje spalovací motory. Na jednání v Lucemburku to zopakoval český vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek. V tuto chvíli je podle něj důležitější stanovit dobrý cíl pro rok 2030. A teď zpátky domů.
2: Bobinka a Elinka jsou zpátky. Historické elektrické vlaky se po roce vracejí na první elektrifikovanou trať v Česku mezi Táborem a Bechyní. Každou prázdninovou sobotu si tak budete moci užít jízdu legendárními mašinami. A to je jen začátek nostalgického léta plného páry po celých jižních Čechách. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Na poslední zápas české reprezentace na mistrovství světa ve fotbale s Mexikem si lidé u českých bookmakerů vsadili za zhruba 63 milionů korun. To bylo přibližně o 25 milionů méně než na předešlý zápas České republiky s Jihoafrickou republikou. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
3: Za okamžik do vašich bedínek další nějaká skvělá letní devadesátka podle vašeho typu a výběru na telefon 210-323-323.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

Nádherný čtvrtek, kysáci, tak jak se máte venku, to peče, peče, peče. A víte, co bych chtěl jednou zkusit? A já to jednou natočím. Já vám fakt slibuju, že to natočím. Jestli v těch vedrech 35-36, jestli na té kapotě auta uděláme normální oliváč, vemu na

dneska, že v České Skalici u Náchoda, v hotelu Rozkoš, v celém hotelu, hlavně na zahrádce, kde si teďka dávají pivčo a limču, jeden teda z řidičů jenom limču, tak ladí Radio Kiss, hotel Rozkoš, no tak to je rozkošná informace. Děkujeme, já mám pocit, že tam jsem ještě nikdy nebyl. Tak všem na Rozkoš, rozkošná píseň.

0: nejlepší letní devadesátka. Rozhodni o ní právě teď.
1: Právě teď.
0: Volej studio.
1: Volej do KISu.
0: 210 323 323.

0: Angel a David Guetta, Alok a ještě k tomu Steak. Tak to se povedlo.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
0: Letní devadesátka, já už tady kdysi před mnoha a mnoha lety bych řekl, že v CD přístroji nebo v kazeťáku a nebo na vinyl placce mám připravenou další pecku. Tak dovolala se dáma, ahoj.
2: Ahoj, já tě zdravím.
0: Ahoj, kdo pak tam?
2: Tady Ivča.
0: Už jsem chtěl říct paní Kolombová. Tak Ivčo, prosím tě, co takhle před čtvrtku, jak zvládáš ta vedra, jak se chladíš, jak se máš, kolik propocených triček, kalhotek už si převlíkla?
2: Naštěstí nic, já mám díky bohu...
0: Jo, ty chodíš na Evu, jo?
2: To by tady asi neprošlo úplně.
0: Aha, aha, dobře, dobře. Takže větráky jedou na plné obrátky.
2: Jedou, okna jedou, tady luftuje to tady všude ze všech stran.
0: No a vy máte klimu v kanclu, nebo ne?
2: Nemám, bohužel ne, ale mám ji aspoň na správnou stranu, že jsem tady ve stínu, takže mám
0: dobře.
2: Kolegové na druhé straně.
0: A pokoušela ses někdy takzvaně ukecat šéfa nebo vedení, aby vám pořídilo klimu?
2: Tady ještě ne, v předchozí kanceláři jsem měla, ale tady jsem to ještě neskoušela. Hmm.
0: Protože jako, hele, pojďme si nalít čistých paprsků, jo? Já si myslím, že s těma teplotama, jak to tak sleduju, já mám pocit, že to bude horší a horší.
2: Vypadá to tak.
0: Víš, jako, vzpomínáš, jak se vždycky říkalo, no v létě, no my jedeme v srpnu na dovolenou, no v červenci, teďka jak se jezdí v květnu a v červnu už, tam už je prostě 35, jako to nikdy nebylo, že jo, vzpomínáš si Bulharsko, kdy jedete, no v srpnu, no to je teplo, to bude 30, to bude dobrý, to bude mít moře tak 22, no kam se to žene, viď?
2: No, to se uvidí.
0: A prosím tě, tvůj tip, já to musím teďka natočit, možná v neděli, když má být 40, tak to natočím. Co tvůj tip? Lze udělat volské oko na rozpáleném plechu automobilu?
2: To bych se zeptala spíš Horsta Fuchse asi.
0: Z náušnici, jo? No ale tvůj tip, jde to nebo ne? Za jak dlouho si myslíš, že by se udělalo volské oko? Tipni si.
2: A já myslím, že by se to dalo třeba za 4 hodinky.
0: 15 minut. Dobře, píšu si 15 minut. Posílám letní 90, jdeme rozbourávat barák. Tohle byla úžasná věc z 97. Natalie Imbruglie. Ahoj. Čau,
2: moc
0: čau.
2: Děkuju, ahoj.
1: Letní 90. Letní 90 Rádia Kiss.
0: Dá si někdo volský oko z kapoty?

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

teď nejnovější studie o zvířátkách, kysáci, které fakt nemá podle mě nikdo rád. Neříkejte mi, že někdo miluje komáry. Jako možná si teďka řeknete, proč vlastně tady jsou komáři, jo, když nám pijou jenom krev. Ale

očí. Komáři jedou spíš podle signálů, které naše tělo vysílá, třeba tělesná teplota, pach, vlhkost nebo oxid uhličitý, který vydechujeme. A pokud z vás komár cítí 10, 12, 15 vypitých chlazených

tuhle píseň a doufám, že ji milujete také. Kysáci, já jsem našel něco. Přišla mi SMS-ka. Michael, prosím tě, venku je vedro, že bys ani čuníka nevyhnal ven z baráku. Sedíme tady v kanclu, 4 větráky jedou na 4 a furt to nestačí. Nemáš tam něco na schlazení? No lidičky, ale my už jsme se tady pouštěli všechno, dávali jsme si mrazík a dávali jsme nějakou píseň o ledničce, ale já jsem něco našel. Vůbec nevím, kdo to je, poslal mi to kamarád. Říká si Fousatej had, je to asi pan Zdeněk a ta písnička se jmenuje Slunce pálí. Ale můžu vám říct, takhle propracovaný text, ty rýmy a první, druhá, třetí, čtvrtá sloka, jak to úplně do sebe zapadá. Lidi, to jsem dlouho neslyšel. Fousatej had, premiéra na Kisu, Slunce pálí, tohle bude letos hit. Come on! Volume doprava a nahráváme.

0: Hezký, že?
1: To je text, vidíte to?
2: Kiss. Radio Kiss.
0: Jestli někdo znáte Zdeňka, fousatýho hada, pošlete mi číslo. Já s ním musím mluvit.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pár maličkostí a drobností tady máme. Pozor na D2 z Lanžhota na Brno. Je tam předmět, je to 26. kilometr, asi pneumatika. Silnice 4 Řepice, okres Strakonice, nehoda. Osobák se potkal s cyklistou, je tam lehké zranění, probíhá vyšetřování. Miskovice, to je silnice 2, okres Kutná Hora, dvakrát osobák v sobě. A ještě se pojďme podívat do hlavního města v ulici Křižovnická v Praze, tak tam je pro poruchu odstavený osobák a vzniká malá kolona. Za chviličku Alice DJ a teďka zprávy ve 13 na KISu. Všem nádherný čtvrtek.

0: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
3: Best of Milan.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Pro dnešek je jasno, během dne bude místy přechodně i polojasno. A nejvyšší teploty napříč republikou se budou pohybovat mezi 30 až 35 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance a o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Médiím to sdělil prezident Petr Pavel. Vláda v pondělí Pavla do delegace nezařadila. Prezident podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, který ve středu předběžným opatřením kabinetu uložil, aby prezidentovu účast na jednání aliance zajistil. Americká popová hvězda Taylor Swift se příští týden v New Yorku provdá za hráče amerického fotbalu Travise Kelseyho. Napsal o tom deník The New York Times s odkazem na své zdroje a žádost o uzavření silnic. Zpěvačka, která se letos ve svých 36 letech stala nejmladší ženou uvedenou do síně slávy skladatelů a stejně starý trojnásobný šampion Super Bowlu, se zasnoubili loni v srpnu. A teď zpátky domů.
2: Na Sokolovsku hledají lidé během veder hlavně osvěžení u vody. Mezi oblíbená místa patří lom Bílá voda u Chodova, jezero Michal u Sokolova a rybník Přebus v Krušných horách. Vyrazit lze také na městské koupaliště nebo do krytého bazénu v Sokolově. Vedle koupání láká region také na procházky v lesích. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Skialpinismus bude po letošní olympijské premiéře v programu i na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě přibude dlouhý individuální závod. Návrh pořadatelů her ve francouzských Alpách dnes na svém zasedání schválil Mezinárodní olympijský výbor. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Michael.
3: Ano, chtělo by to nějaké ajslatéčko, hodně kostek ledu, tak nezapomínejte na pitný režim a pijte, pijte.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

0: S váma je Radio Kiss, přejeme vám pohodový čtvrtek 25. června a mám pocit, že jsme ještě nehrali všem Ivanům. Tak následující Kate Ryan je jenom pro vás, všechno nejlepší k svátku. No a na co se podíváme? No, podíváme se na betonové lodě v Otrokovicích. No, udrželi se na vodě a hlavně celé posádky. Nikdo se neutopil, dopadlo to dobře. Tak zdravíme na vodu, všechny na vodu. Ježiš, to vám závidíme. Kdo je teďka na vodě? Ruku nahoru? Všichni.
1: Michal Kahalčík. Na Kisu.

0: Dobré nápady by se měly šířit, posloucháte Radio Kiss, aktuální čas 13.16. Já chci pozdravit všechny do Otrokovic, protože teď jsem viděl video a kdyby mi někdo řekl, že betonová loď udělaná z betonu plave, ne samotná, ale normálně do ní vlezou třeba dvě dámy nebo tři muži, že bude plavat betonová loď, tak mu řeknu, že se zbláznil. Včera se událo něco, co jsem teda já v životě neviděl. V Otrokovicích dokázali studenti středních škol něco neuvěřitelného. Postavili betonové kánoe, které opravdu plavou. Viděl jsem to video, nádhera. Na Štěrkovišti se konala tradiční soutěž betonová kánoe, kde se závodilo nejenom v rychlosti, ale hodnotil se i také samotný návrh, konstrukce a kvalita zpracování lodí. Studenti na tomto projektu pracovali celé měsíce, nejprve hledali ideální recepturu lehkého betonu, pak vyráběli formy, navrhli originální design a nakonec své výtory museli otestovat přímo na vodě v přírodě. Některé kánoe vážily kolem 100 kg, přesto bezpečně unesli celou posádku. Soutěž navíc rozvíjí technické dovednosti, týmovou spolupráci i kreativitu a navazuje na slavné univerzitní závody, které vznikly už v roce 1971 v americkém Illinois. Betonová kánoe. No, to kdyby viděli indiáni, nevím, co by na to řekli. Tašunko sapa.
1: Radio Kiss.

0: tipy.
1: Poligamista je seriál, který můžete nově vidět na Netflixu. Hlavní dějová linie se točí kolem postavy jménem Joyce, která na sociálních sítích vystupuje jako dokonalá influencerka, která má bezchybné manželství. Ve skutečnosti ale skrývá temnou minulost a její muž udržuje poměry s několika dalšími ženami, což vyvolává skandály, intriky a dramatické zvraty. Sledujte napínavý jeho africký seriál plný rodinných dramat Poligamista. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
2: Rádio Kiss. Be happy.

0: váma je Kiss a já se vám musím k něčemu přiznat, Kissáci. Vždycky, když slyším tohoto interpreta jménem Gustavo Lima a jeho balada, vždycky mám chuť říct, že dospíval Gustav Husák, ale pak se vždycky zarazím a řeknu ne, je to Gustavo Lima, jo? Je zajímavé, jak to jméno prostě Gustav, jak to tady pořád v nás ještě chvilku je a zůstalo. Přišly krásné hlasovky na reakci na úžasný song, který získá asi cenu Anděl, Slunce pálí. Kdo pak se ozval?
1: Nazdar, Michael, tak tě tady zdravíme z auta a pěkně ti teda děkuju. Asi do večera nebudu zpívat nic jiného než a v hlavě mi pojede Slunce pálí, Slunce pálí. Manželka řídí a ty už začal pálit aj ten volant, když to říkal po 20. Ano. Super písnička, děkujem za střední dne, ahoj.
0: No vidíš to, takový nádherný a velmi hluboký text a jak se to hodí při čtvrtku. Tak prosím vás, bacha, pokud to nevíte, tak slunce pálí, jo? Pokud se chcete opalovat, používáme adekvátně nějaký ten faktor tady v České republice, no, při těchto teplotách kolik? Aspoň 30 minimálně, jo? A když nemáte 30, tak aspoň chlazenou 12.
2: Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy. What's going on?

Dneska někteří z vás mají narozeniny 25. června, tak přijměte další muziku jako gratulaci k vašim narozeninám, ať už máte kulaté, nekulaté, tak všechno nejlepší, buďte zdraví, ať se máte skvěle, dneska to pořádně oslavte, ale já bych chtěl zavzpomínat na jednoho pána, kterého jsem sledoval, měl jsem kazety, měl jsem CDčka a byl to pro mě takový... Dokonce možná bych mohl říct jako druhý Michael Jackson, jo? Miloval jsem, jak on se pohyboval, jak uměl dělat muziku, jak produkoval tu vlastní hudbu. Řeč je o člověku jménem George Michael, vlastním jménem Georgios Kariakos Panaitou, s kyperskými kořeny britský zpěvák, který nás bohužel v roce 2016 opustil, ale dneska by měl narozeniny 25. června. A také nezapomenu na videoklip, když sehnal tucet těch nejkrásnějších modelek z celého světa, aby mu zahráli v tomto.

0: kluby. 13.48 je čas se pomaličku rozloučit, ale samozřejmě Kiss a nejlepší 90. a novinky jedou dál. Magdička, Radek už jsou na svých značkách. Za malý okamžik vás přivítá odpolední Jump.
1: Kiss Radio.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne vám přejeme z odpoledního jumpu, pojďme nejdřív na dopravu a Pavel má pro nás zprávu.
2: Pokud někdo jedete směrem na jih, Tábor, Budějce, si žijíte na 21. kilometru, tak už nahoře, hned za tím sjezdem v tom zúžení to stojí, protože někde vepředu je kolona. Z druhé strany, pokud směřujete od Benešova směrem na Prahu, tak to stojí někde od sjezdu na Pišeli.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je také v Táboře, je to v ulici Chýnovská, bouralo se ale také v Břeclavi v ulici Lidická.
3: Já tady vidím dvě dopravní nehody aktuálně v Praze Kostelecká a v Olomouci je to Zolova ulice. My vám přejeme šťastnou cestu. Best of

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu.
1: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.

0: KIS počasí.
1: Napříč republikou je jasno, místy přechodně i polojasno. A nejvyšší teploty se pohybují mezi 30 až 34 stupni Celsia. Na horách je kolem 25 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Paliva v České republice dál zlevňují. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 39 korun. Před týdnem bylo o 57 haléřů dražší. Cena nafty od minulé středy klesla výrazněji o korunu 67 za litr. Řidiči ji tak natankují průměrně za 35 korun 57 haléřů. V západní Evropě pokračují extrémní vedra, která ve středu bořila červnové teplotní rekordy a působila obtíže v řadě zemí. Ve Francii se domácnosti v některých částech země potýkaly s výpadky proudu. Ve Velké Británii zase museli uzavřít asi 1000 škol. A ve španělské Kalabrii naměřili dokonce celoroční rekord 43,7 stupně Celsia. A teď zpátky domů.
2: V okolí Národní přírodní památky Panská skála v Kamenickém Šenově bude v následujících dnech probíhat natáčení zahraničního seriálu. Produkce sebou přinese technická i dopravní omezení. Natáčení bude probíhat od zítřka do pondělí. Panská skála ještě zůstane ale zítra pro návštěvníky přístupná. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Českou mistryní v časovce je po třetí za sebou Julia Kopecký. 21-letá cyklistka splnila na společném šampionátu se Slovenskem v Uničově roli hlavní domácí favoritky a vyhrála před Eliškou Kvasničkovou a Adélou Koclířovou. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi odpolední jump.
3: No a my vám přejeme krásné čtvrteční odpoledne z odpoledního jumpu.
4: No a Patrik s Romanem mají partu a říkají si Royal Gigolos.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: The

0: Přátelé, máme 14. hodinu, 7. minutku. My vás zdravíme z odpoledního jumpu. Magda Vronková, Radek Hrdina. No a my začneme hezky dneska nějakou story. To znamená nějakým příběhem, protože Radek pro nás má něco z života.
1: Hezké odpoledne, přátelé, no tak jako poslední den školy, nebudu počítat vysvědčení, beru to tak jako, že nějaká aktivita, zítra výzl, takhle, jo. No a mladej, vypouštím ho s nějakým baťohem, že jdou nějaký den jako deskovek, že budou hrát prostě věcí deskový hry, tak ať každý něco přinese, bla, bla. A já už vždycky vypouštím ze dveří vchodových.
0: Ano.
1: A říkám, jdi přivolat výtah a počkej na mě. Jo, jdemo vám ze dveří, všechno tohleto. A obouvám si, protože je vedro, jsem tady v pantoflích. Gumových pantoflích.
0: Aha.
1: No a oni jsou samozřejmě dole ty průlisy různý. Tvarování chodidla.
0: Ano, jasně.
1: Jo, někdo ví, někdo neví. No a já dávám tu nohu do toho a nějak jsem jí blbě nasadil a udělalo to takový ten zvuk, takový hodně jemný prdnutí.
0: Jasně.
1: A šla sousedka.
0: Ano.
1: Ty je asi 17, přátelé. A jakože tam bydlí s rodičema, jo. A přesně v ten okamžik, kde míla moje dveře, se musel tenhle zvuk. Ale neviděla, že jsem dával tu nohu do té pantofle. Ale ten zvuk byl tak věrohodný, přísahám Bohu. Byla to pantofle.
0: Neuděláš nic, vidíš.
1: Ale neuděláš. Já jsem tady komentoval, říkám, to nemá ani smysl, tohle to. A já vím přesně, jak řekne, tak ale dneska, co se mi stalo, mami, jo. Hej, pan Hrdina, tak se trošku uvolně, no asi počítal s tím, že tam nebudou. Jako úplně vím, že ta její verze bude úplně obráceně.
0: Já ne, to pantofel, to pantofel.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.
3: Hi! This is

0: hit. Kiss hit. V jedné vteřině.
1: Vzhledem k tomu, že máme čtvrtek, hádá Magda, teda aspoň tento pracovní týden to tak vychází. Yep. A my se podíváme na frajera, který se mi líbil, nebo takhle, jeho produkce je fajnová.
2: Ano.
1: Ale líbil se mi kdysi na startu, kdy vlastně začal pronikat do pop music a vůbec jakoby do těch hit parád. Už měl jeden, dva hity. A tenkrát byl rozhovor a on řekl, a pamatuju si to úplně jako doslova, že jeho cílem je samozřejmě muzika, láska k ní a blabla, ale že má metu, že chce v prodeji desek, bylo v té době tenkrát, dneska už přece jenom to je jinak,
2: no,
1: překonat svýho tatínka. A ten tenkrát měl počet desek 75 milionů kusů prodáno. Což není málo.
2: No to, je to drobný. Ale,
1: a že jeho tatínek je hvězda, ale jiného žánru, dá se říct.
2: Ty brďo, tak schválně. Kdybych to neuhodla, budete hádat vy, kysáci. Tak nějak jsem to trošku tušila. Je Enrique Iglesias a tatínek byl Julio Iglesias.
1: A jenom kdybyste náhodou, jestli to dokázal, už dávno.
2: Jo.
1: Už dávno to překonal a pokořil tak hranice. A Julio Iglesias má teďko jiný trable, protože se na něj loni, předloni, nevím kdy, snesla snužka nějakého sexuálního hrašení a nevím co všeho, prostě z nějakých let minulých a tak dále.
2: Tak co chceš, jako je to Julio.
1: Julio, no, takže Enrico má jiný problémy, ten má děti jak smetí s tou teniskou.
2: Ale krásnou se a Kurníkovová, nebo jak se jmenuje. No tak jo, tak mám bod.

0: Janku a jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

0: Kysáci, za malou chviličku se tady podíváme na jeden světový rekord a myslím si, že spoustě z vás se tento světový rekord bude moc líbit a budete si teda trošku i ťukat na hlavu, řeknete si, jak je tohleto vůbec jako možný. Je to světový rekord z roku 1969. Já není vím. Překonán, ty víš.
1: Vím.
0: Víš. A tak ještě chvilku počkej.
1: Ne, v pohodě, ale Čechům se bude líbit právě.
0: Určitě se Čechům bude líbit, je to vlastně nepřekonaný rekord a má to taky vlastně jako důvod, protože už se vlastně ten rekord nepřekonává, už tahle ta kategorie vlastně neexistuje.
1: No, neexistuje z jednoho prostého důvodu, je to docela nebezpečný.
0: No, jasně.
1: No, až v těch nadcházejících vedrech, to by bylo úplně jako špatně.
0: Ale myslím si, že spoustu, hlavně myslím asi teda pánu na tohle to nalákáme teďka v tom parnu. Budou mít chuť.
1: Já myslím, že budou chtít překonávat tenhle víkend rekord.
0: Ano, tak za chvilku na kysu. Odpolední jump od

Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na

0: 36 piv za jednu hodinu. Ne, kysáci, prosím vás, to není návod na tento víkend, jo, kdybyste se chtěli schladit, ale je to Guinnessův rekord z roku 1969. Skutečně jeden Ir, Jack Keys ze severního Irska, měl podle Guinnessovy knihy rekordu za hodinu vychlemtat 36 piv.
1: No jo,
0: to je síla teda.
1: To je hodně velký.
0: To je hodně velký. Kolik dáš za hodinu?
1: Ne, jak já už jen jedu víno spíš,
0: ty
1: ale...
0: Ty jedeš víno.
1: Jako rád si nám studený jako pivko, ale ano. Já nevím, za hodinu?
0: Za hodinu.
1: A nevím, dvě, tři, když je žízeň, okay. Ale zabavíme o té jedné hodině, pak už to samozřejmě...
0: Tak už to jde pomalejc, no. Rozumím, ano.
1: Takže, no, říkám už vůbec.
0: Mm-hmm. Takový studený pivo je teda fajn, určitě, ale jako opravdu představit si, že si dáš 36 piv za jednu hodinu.
1: Samozřejmě, jsi říkala Irvej, že to byl.
0: Že, ano, se severního Irska to byl pán.
1: Aha. Mm-hmm.
0: Tahle ta vlastně kategorie už ale zmizela, protože už se v tom nesoutěží, kdyby to někdo chtěl zkusit, tak už vás nezapíšou prostě, protože jednoduše to tam nedávají. Tento rekord
1: aby
0: už se nepřekonává,
1: aby
0: to nevyvolávalo samozřejmě choutky pro některé, kteří by to chtěli překonat a tím pádem by samozřejmě hazardovali se svým zdravím.
1: No ono už bylo tohleto na hraně, protože jenom abyste si udělali představu, tak samozřejmě lidský tělo pozře hromadu tekutin, dokáže to, že jo, nějakých x litrů, ale pozor, každý to máme jinak. A nikdy nezapomenu na to, kdy Angličanka chtěla překonat rekord nějaký počtu sodovek nebo něco a při počtu 10 litrů skolabovala a bohužel na zarbavě. Jenom abyste si udělali představu, já jsem to počítal na 0,4, protože Irové nemají půl litry, pokud vím dobře. A je to 14,4 litrů piva za tu jednu jedinou hodinu.
0: To mi neříkej, že tohle to zvládnu do sebe nasoukat. Jako ty,
1: podle mě ještě nevyšel od roku 63 z toho záchoda. Jako.
0: Asi ne.
1: Tam stojí ještě čurát, jo.
0: Ty bláho. Každopádně studený pivko si klidně v parném letu, dejte, nebo nějaký, ale... samozřejmě jinou limču, ale opatrně.
1: Hlavně buďte ve stínu a jak to jedno pivko je na místě, bacha na to množství v tomhle počasí.
0: Ano.
1: Ať vám chutná.
2: Radek a Magda. Odpolední Jump. Na Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Po hodince pro vás máme opět dopravní informace, mrkneme na to společně. Jedna nehoda na dálnici D0, je to ve směru na D1, 17. kilometr. Bouralo se na D1 také ve směru na Brno, je to na 183. kilometru a jedna dopravní nehoda v Hradci Králové, je to v ulici Librantická.
2: Kroměříž, to je Tovačovského ulice, v Praze je to Ruská ulice a Holešov na Kroměřížsku je to Sušilova, kde se bouralo.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
3: Nejoblíbenější hity Juboxu rád.

0: Relax Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Napříč republikou je jasno, místy přechodně i polojasno. A nejvyšší teploty se pohybují mezi 30 až 34 stupni Celsia. Na horách je kolem 25 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: V horkých dnech by sebou měli lidé nosit do MHD lahev s vodou, protože v neklimatizovaných tramvajích a autobusech se může organismus rychle přehřát. Byty by lidé měli větrat především v noci a brzy ráno, naopak přes den zastínit okna a zavřít je. Teplota v kancelářích by měla být dle zákona do 28 stupňů Celsia. Pokud překročí 36 stupňů, musí zaměstnavatel zavést bezpečnostní přestávky. Do davu fanoušků, kteří slavili výhru mexické fotbalové reprezentace nad Českou republikou v rámci mistrovství světa, najelo ve městě Cabo San Lucas v Mexiku auto. Podle dostupných informací utrpělo zranění nejméně 17 lidí, kteří byli následně převezeni do několika nemocnic. Incident už úřady vyšetřují. A teď zpátky domů.
2: Chcete stavět dům a platit postupně? Tak Bílina prodává pozemky s možností splácet dvě dekády. Infrastrukturu zaplatí navíc samo město, vy jen vyberete z 10 parcel v první vlně. Radnice tak bojuje proti vylidňování. Základní cena je 2300 korun za metr čtvereční. Kupní cenu majitelé zaplatí postupně.
0: Sport.
1: Španělští fotbalisté se v závěrečném zápase skupiny H na mistrovství světa v noci z pátku na sobotu utkají s Uruguay. Úřadující evropští šampioni ještě nemají stvrzený postup. I aktuální 4 body by jim ale velmi pravděpodobně měly stačit k účasti na vyřazovací fázi. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
3: Blance, moc krát děkujeme a vám přejeme moc hezké vedro odpoledne.
4: Dáme si Artemasa nebo taky skútr právě teď na Kisu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, tady je odpolední jump, samozřejmě Magda Vronková, Radek Hrdina. Otázka na mého kolegu. Posíláš nahaté fotky?
1: Jasně.
0: Jo.
1: Jasně, hlavně do chatu normálně jako...
0: Jakýho hromadního.
1: No, jako co máme rodičové z toho.
0: Dobře, ok.
1: Ne, prosím vás, ne, dělám srandu.
0: Samozřejmě...
1: Ale nic proti tomu nemám, takže samozřejmě, kdo má moje číslo, klidně posledte.
0: Tak to jsi na sebe ubil bič teďka.
1: Proč?
0: Ale, no tak jsem zvědavá, on nemusí být jenom pěkný slečný.
1: A oni nemají, oni nemají zase všichni moje číslo.
0: A můžu tě najít jinde. Nicméně.
1: No jo, to je pravda.
0: Ups. Každopádně, takové posílání nahatých fotek nebo jako lehtivých fotek, samozřejmě je to každýho věc, ale můžete se občas ním dostat do pěkného problému. Dokonce vám může hrozit i vězení, jako jednomu pánovi, o kterém se za chvilku budeme bavit.
1: Ne, tak bavíme se rovině, samozřejmě třeba, když jsou to partneři, nebo se znají deal,
0: ano,
1: nebo něco, pane bože, jako, nebo je to takový okoření, já zase proti tomu nic nemám. Jako úplně náhodně někomu cizímu, no tak to je jako nesmysl, že? Magdo. Řekni konečně, jak jsme se poznali.
0: Proto tu sedím. Tak to vypadá dobře v tom případě. Nicméně, kysáci, za chvilku si řekneme o jednom případu, který skončil nakonec vězením.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISSu.

0: posílání nahatých fotek nebo nějakých jako lehtivých fotek se občas nemusí jako úplně vyplácet, jo. Americký žurnalista, který si jinak říká také The Rooster, což je kohout, v překladu, jo, strávil den ve vězení za to, že senátorovi z Ohája posílal nevhodné SMSky, včetně nahých fotek Shreka. Ano, toho animovaného Shreka. No,
1: já jsem
0: přemýšlel,
1: jako by který pohádce byl nahatej.
0: Nebyl nahatej, žádný pohádce, zaplať mámu teda, ale samozřejmě s dnešníma technologiema, AI a tak dál, tak samozřejmě se to asi nějak jako upravilo. A senátorovi prostě začali chodit jako velmi lehtivé fotografie právě zmiňovaný zeleného Shreka.
1: Takže zrovna Shreka, ne? Fiony třeba?
0: Netuším,
1: člověče. Je to nějaký vzkaz?
0: Možná. Každopádně samozřejmě senátor si na to postěžoval, říkal, že jsou to pornografické fotky a stěžoval si, že ho to obtěžuje, takže ho pak nechali zabásnout toho kluka, no, na den.
1: A dobře, tak ještě to na den, jak dobrý.
0: Na den.
1: Já jsem v pohodě v tomhle směru, naprosto.
0: Že když někdo pošle nahatýho Shreka, tak,
1: tak
0: dobrý.
1: Za prvý, jako já bych z toho nic nedělal, ale za druhý, když pošlu já,
0: ano.
1: A někde tam jako nějaká žena to prostě otevře, tak je, yeah! Kolibřík! A prostě vlastně udělám jak maximálně radost.
0: Jo, no. Takový hezký pták. Jak, no.
1: Cože?
0: Nic.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na KISu.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A kdo pak se nám to vrací domů, tak to je česká reprezentace. No nic, přátelé, tak někdo očekával, někdo to, ale pokud jsme fanoušci, tak trošičku taky věříme. Na druhou stranu, od rána, vlastně, nebo když skončil zápas,
2: ano,
1: koukal jsem přímém přenosu na druhý poločas a musím říct, že to byla tak hnusná tragédie, že... Sorry. Protože já už asi jako opravdu musím dát zapravdu těm fanouškům, který opravdu už jako nadávají, jsou oškliví, ale stotožňuji se s názorem jednoho fanouška, který ho vůbec neznám, ale ten to řekl krásně, že opravdu je už potřeba začít opravdu ne od nároďáku, ale od té naší ligy, pak ten nároďák, ale taky ty bafuňáři, který sedějí na fačru. A já s tím naprosto souhlasím. Naprosto s tím souhlasím a ono to krásně dopiluje. A ta věc, ten vlastně to mistrovství světa, jako, protože třeba po zápase jeden z reprezentantů, který dostal otázku, co jako na to říká, nebo jak by ten zápas věděl, tak on odpověděl, já ho nebudu jmenovat, ani důležitý, že si zápas užil, že to mělo skvělou atmosféru. Tak poslouchej, kámo, to jsi se asi zbláznil, jako.
2: Je to smutný trošičku, samozřejmě, doufali jsme asi všichni,
1: že je to smutný vůči všem jako předchozím generačním reprezentacím, který hráli jinak. A opravdu už bych ocenil trenéra, který začne brát mladý kluky. Jednoho, dvě jména, prostě tři jména, který začnou jezdit a budou si hrát o tričko a nechají tam srdce a nechají tam fyzičku a nechají tam všechno.
2: Ano.
1: Sorry, nejsem kopačka, ale každý sport je prostě o tom stejným. Buď chci, anebo nechci. Ale tohle byl takovej maglajs. Asi bych to zakončil a nechal to už spát tímhle s tím.
3: No, tak co k tomu dodat? Snad jako pokus o novou věc, který moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no.
4: Já nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí.
0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
5: Rádiu Kiss.

0: Jede mašinka a v ní můžete sedět klidně vy, protože přátelé, Facebook Rádia Kiss vám nabízí skvělou, loni velmi oblíbenou soutěž, a to jenom na Facebooku Rádia Kiss, protože my budeme hrát hned o moc právě lístku do vlaku Českých drah.
1: Celkem 15x 2 jízdenky na toto léto. Vy díky těmhle těm jízdenkám můžete prostě navštívit třeba Křivoklát, Lipno, prostě kamkoliv vás to jenom napadne, protože právě tahle ta soutěž s Českými dráhami na našem Facebooku probíhá.
0: Jenom abyste to pochopili, ta jízdenka to není jako jedna cesta na Křivoklát.
1: Ne.
0: To máte na celý léto.
1: Na celý léto, přesně.
0: To je naprosto geniální.
1: Takže se můžete prostě tady projíždět vlakem po celé České republice. Jediný úkol vy teďka máte, a není to nesplnitelná. Je to velice jednoduchý, prostě půjdete na Facebook Rádia Kiss, tam máte veškeré instrukce, jak se týhletý soutěže zúčastnit. No a pak už samozřejmě v pátek v 18 hodin večer proběhne vylosování výherců.
0: Takže zítra, už zítra, je to vlastně...
1: No vlastně no. Zítra.
0: No jo, to uteklo zase to tady den, viď, utíká. Tak rozhodně, ať na to nezapomenete, klidně, pokud máte čas a možnost, Facebook Rádia Kiss, a jděte se zapojit.
2: Jump, jump, odpolední jump, Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: No a máme tady zprávy přímo od vás, kysáci, Šnek a Kolona.
2: Je na dopravní info z D1, dojede z Prahy na Brno, tak velmi velká pomalá kolona kamionu začíná od sjezdu na Tasov a končí u sjezdu na Bratislavu.
1: Mám takový pocit, že na tuhle kolonu upozorňuje i Michael.
3: Dálnice z Prahy na Brno, kolona kamionů sahá to až z Brna, až vlastně za Bíteš. Jsem někde na nějakým 159. kilometru a v protisměru je prostě kolona kamionů.
1: Děkujeme moc krát. Jedna nehoda na dálnici D8, je to ve směru na Prahu na 18. kilometru.
4: Pojďme do Znojma, Šatovská ulice, v Praze je to Limuská, dále se bouralo ještě v Praze a to pod Pekařkou.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte.

Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.

0: tvůj. Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Zítra bude jasno, místy polojasno a teploty opět vysoké. Nejvyšší teploty napříč republikou budou kolem 35 stupňů Celsia. Na horách čekáme až 30 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, znovu klesnou. Cena, za kterou budou moci čerpací stanice prodávat v pátek benzín, klesne proti dnešku o 12 haléřů na 40 korun 42 haléřů za litr. Cenový strop u nafty bude 36,22 za litr, což je o 9 haléřů méně. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Na sociálních sítích se v posledních dnech šíří videa a příspěvky tvrdící, že na online platformě Vinted, známé pro prodej second-hand zboží, dochází k prodeji dětí. Kauza se zatím týká především Německa, kde už se případem zabývá policie. Ta uklidňuje veřejnost a zdůrazňuje, že dosud nebylo nic prokázáno. A teď zpátky domů.
2: Vysoké teploty posledních dní znovu otevírají debatu o teplotním komfortu v pražských tramvajích. Na stížnosti cestujících reagují dopravní podnik hlavního města Prahy i organizátor integrované dopravy. Obě instituce shodně uvádějí, že řidič klimatizaci neovládá a systém funguje v automatickém režimu. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Malorce. V dnešním čtvrtfinále prohrál s 63. hráčem světa Easnem Quinnem z USA 7-5, 5-7, 3-6. Duel ztratil po 2 hodinách a 7 minutách. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
3: Blani, za zprávy moc děkujeme, je tady druhá polovice odpoledního jumpu.
4: No a startuje taky Pitbull společně s Christinou Aguilerou na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Hodina. No a samozřejmě, co si budeme povídat, to počasí je teda neúprosný, ty horka jsou fakt šílený. Kysáci, my vám samozřejmě doporučujeme, abyste dodržovali pitný režim. Jak jinak se ale ještě třeba můžete schladit, pokud je vám opravdu jako velký horko, to si můžeme říct právě teďka, jo? Takže údajně prý stačí, aby se schladil na 30 sekund pod studenou vodou ponořit zápěstí. Jo, pod tekoucí studenou vodu, prostě zápěstí na 30 vteřin, jo.
1: A nohy v obě na zemi.
0: A kdyby
1: ne, já právě jsem nevím, já bych dodržoval všechno tak, jak mám, víš?
0: Nohy na zemi.
1: Dobře.
0: Jako můžeš u toho třeba levitovat, když to umíš, no. Může to být.
1: Se ptám na právě jako správný postup.
0: Dobře. A samozřejmě nějaký studený obklady, studený věci okolo krku. Jo, to funguje perfektně, si myslím. Potom taky, ale pozor, už jsme u těch chodidel, tak ponořit chodidla do studené vody.
1: Chodidla,
0: jo, ponořit chodidla do studené vody. A potom tahle ta věc, a to mi prosím vás jako potvrďte, údajně lépe pít horké nápoje, než jasně. Studené nápoje.
1: Vždyť mě tady vidíš, já mám už teď druhý čaj.
0: Má druhý čaj,
1: horkej.
0: No. No, proto to s tebe takhle.
1: Ne, vůbec ne. Ne, tohle mě naučil jeden Bulhar žijící v Rakousku, bez legrace, a rodinný přítel. A ten, já jsem si myslel, že se mě dělá bžundu, že? Tenkrát. Jsem byl mladý, co 14 letý. No a ono to tak je, jako stejně v sauně, když budete dneska do sauny, říkáte, ty jdej Magor, bude do sauny.
0: Já se chystám.
1: Jenže potom,
0: ano.
1: V těch, já nevím, 90-100 stupních, pak přijete domů, kde bude těch, já nevím, 35.
0: No.
1: Tak
0: ano.
1: To zvládnete podstatně líp.
0: Je to tak. A ještě prý dýchat s jazykem venku a takhle si ho srolovat. Jako, to chujáci kysáci to nevidí.
1: Jo, ty jsi říkala s jazykem, promiň. Ale...
0: Tak, kysáci, vím, že i vy máte nějaký osvědčený způsob, jak se ochladit. Hlavně, prosím vás, buďte na sebe opatrní.
1: A já lobuju ještě za pejsky, prosím vás, přátelé. Ano. Já myslím, že pejskaři to vědí, ale přece jenom my jdeme po tom rozpáleném asfaltu betonu, přece jenom v teniskách, žabkách. A je to pálí, takže bacha na to. Ráno, večer.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: pravdou ve Detektor lži.
1: Jo, tak pojďme se podívat na to, kdo tam bude mít ty pravdivý nebo nepravdivý odpovědi. Je to Magda sedící proti mně.
2: Mm-hmm.
1: Magdo, připravená?
2: No to
1: je to hodinka na zpátek, co jsem se tady tak nějak rozvášnil malinkou nad českou fotbalovou reprezentací. Není
2: tak
1: se čemu divit, prostě poslední ve skupině. A ten zápas s Mexikem prostě byl katastrofální. Cupujou nás všude po světě, sportovní média.
2: Dobře.
1: To je pryč, ale pojďme si udělat takovou iluzi, že ty, Magdo, seš trenérka národního českého fotbalového týmu.
2: Aha.
1: Ano.
2: Aha.
1: Máš tu šanci a možnost odehrát 3 zápasy ve skupině mistrovství světa. Co by si, Magdo, udělala jinak, nebo v úhlu tvýho pohledu, koho by si třeba nominovala? Jo?
2: Jo, dobře, no.
1: Máš to v hlavě?
2: Já zkusím to.
1: Jdeme na to.
2: Já bych nominovala do postu brankáře Helenku Vondráčkovou.
1: Si počkám, proč?
2: Nevím, napadlo mě prostě. Ne, ale myslím si, že třeba jako obránci, tak by byly super Bob a Bobek.
1: Boba Bobek. Dobře.
2: Dále bych dala jako útočníka, člověče bych možná postavila Ferdu Mravence, protože ta práce všeho druhu, že jo, takže ten by to jako mohl nějakým způsobem to tam jako vykoumat. No, přidala bych tam k němu, ježišmar, jak se jmenoval ten, co to furt plet s Ferdou Mravencem.
1: Co? Brok Pitlík?
2: Brok Pitlík, no toho bych nechala radši v záloze, jo, protože ten občas jako to taky úplně nesvet, no. A já si myslím, že co se jako do rychlosti a práci s míčem týká, tak Dášenka by byla super.
1: Dášenka.
2: Dášenka by byla super.
1: Dobře, zatím nekecá, pojď dál.
2: Dobře, a co tam máme ještě za národní poklady tyhle ty? No, čověče, asi bych to takhle jako uzavřela.
1: Takhle, no. Že jsme hráli v 6.
2: No. Stačí, ne?
1: Já si myslím, že
2: horší
1: úplně
2: to být nemůže už.
1: Ne, to máš pravdu, horší to být nemůže.

Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem kysáckém stylu.

0: Kysáci, my máme teďka tady v odpoledním jumpu takovou hrozně veselou a fajn náladu a rozhodli jsme se, že by jsme tady mohli zase někoho jako obdarovat. Třeba nějakýma lístkama někam, co?
1: Někam a co? Rovnou takhle někam do Letňan na sobotní, tuhle sobotu, koncert a to One Republic. Přátelé, teď to nechte bejt, ale připravte si ty mobily.
0: Ano.
1: To znamená 210-320-333, dáme si Lasgo a dáme si ještě jeden track. My prostě dva tracky.
0: Jo,
1: ať nemusíte hledat, kdo co.
0: Ano.
1: Dva tracky. Chcete-li dva songy, dvě písničky. A hned potom můžete telefonovat. Co za to ale?
0: Co za to? Vy nám musíte prostě pod pohrůžkou tady a zvednutýma prstama všem možné, musíte
1: jsme
0: sdělit.
1: Jsme hrozný, my víme.
0: Jo, musíte nám sdělit, jaký máte plány na léto.
1: Ano, a to já si myslím, že skoro zadarmo. Jo. Prostě nám řekněte, co budete dělat tohle léto.
0: Takže za dva tracky jeden z vás.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Je to tady, kysáci. My v tuhletu chvíli budeme rozdávat dva lupeny, a to na skupinu One Republic, která vystoupí teďka 27.6. a to v Praze, Praha Letňany. Je to na letiště tam.
1: Už tuhle sobotu nějaký lupen ještě seženete, každopádně vy má být Vedrolar koncert až večer, kdy už opravdu to slunko půjde dolů, tak nenechte si to ujít. Já tady za ně vždycky lobuju, a to ale nemám nijak nařízený. Přátelé, One Republic, já nejsem nějaký skalní fanoušek, ano, ale tu show a to, co odvádějí na pódium, je wow. Takže rozhodně jako doporučuju tenhle koncert, který v sobotu v Letňanech má být.
0: Bude to skvělá letní akce. No a my právě teďka na tuhletu akci někoho pošleme. Kdo pak je tam? Halo, halo.
2: Ahoj, halo, halo, tady Pavel.
1: Ahoj, Pavle, no, Magdi, si ho pošleme. Pavel musí splnit, prosím tě, hned několik jakoby věcí.
0: Ano.
1: První je prozradit nám, odkud telefonuje.
2: Já telefonuji momentálně z auta.
1: Dobře, tak ti dáme ještě jednu šanci.
0: Tak ještě jednou, odkud?
2: Dobře, z Prahy.
1: Praha, takže by to mělo být pro tebe logisticky naprosto úplně easy. Měl by si tam dojet. Dobře, teď už ale nás zajímá, jaký je plán tvůj nebo rodiny, po případě kam budete vyrážet nebo kam se budete ubírat během léta 2026.
2: Můj plán je úplně jednoduchý, už vlastně 40 let stejný, jezdím první 14 dní na tábor, který pořádám jako hlavní vedoucí.
0: Hezky!
1: Ale máte nějaký každý rok třeba záměr, nebo jak víš, jako nějaký téma?
2: Jasně, každý rok máme nějaký a letos to máme rovnou souboj živlů, takže...
1: Souboj živlů!
0: Dobře, dobře.
1: Já jsem právě zívával taky tady na Varvažov. A musím říct, že mě to tam hrozně bavilo od první až do poslední třídy, co jsem mohl jezdit jako dítě. A bylo to skvělý, námořníci, kovbojové, indiáni a takovýhle věci. Hrozně jsem se na to vždycky těšil.
0: Já chci na tábor.
2: Já taky.
1: Ty jedeš. A pro kolik to máš dětí?
2: Hele, 50 dětí, 10 dospělých, stranda, zábava od začátku.
0: Super.
1: A kde tábor máš?
2: Hele, je to kousek od Bruntalu, to znamená úplně na druhé straně.
1: Úplně na druhé straně, ale tak to jsou Jeseníky a tohleto, ne?
2: Přesně.
1: Ale musí být hezký pro ty děti.
2: Tam je krásné.
1: Pavle, super. Vůbec jsme se zasnili.
0: Krásný.
1: Hele, máš to, dva lupeny na sobotní koncert do Letňan, One Republic, blahopřejeme, děkujeme za takovýhle uživení vzpomínek a vydrž nám na telefonu.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Kysáci, ještě tady máme samozřejmě zítřejší den a těsně takhle před sobotním koncertem i zítra budeme rozdávat lístky právě na One Republic, takže určitě dál leďte Radio Kiss a zase zítra.
3: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: Kiss. To nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop. Scared man's world.

How can someone win if winning means that someone loses?

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme na dopravu, je tam toho celkem dost. Máme tady mimořádnou zprávu z dálnice D1, je to ve směru na Prahu, 52. kilometr, je tam provoz obnoven, byla tam nehoda, takže v pohodě. Jinak ale nehoda na dálnici D48, je to směr na Český Těšín, nehoda na exit 62 a bohužel se bouralo na dálnici D35, a to ve směru na Olomouc i ve směru na Hradec Králové, zhruba na 156. kilometru.
2: Já přihodím dvě dopravní nehody, jedna je v Liberci, to Vrchlického ulice, a v Praze komplikovaná dopravní nehoda, počítejte se zdržením na Průmyslové.
1: Šťastnou cestu s rádiem Kiss. A

0: dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
1: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách.

0: Ach, nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
1: Radio Kiss počasí.
2: Zítra bude jasno, místy polojasno a teploty opět vysoké. Nejvyšší teploty napříč republikou budou kolem 35 stupňů Celsia. Na horách čekáme až 30 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie ve čtvrtek po výslechu zadržela. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání, ten byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Ukrajině se podařilo v posledním půlroce nasadit na frontě nové drony, jejichž schopnosti překvapit ruskou obranu zásadně vzrostly. Létají tak daleko a přesně, jako to dříve uměly jen drahé řízené střely. Ukrajinské drony se vynořují z mraků v oblastech, které jsou stovky kilometrů daleko od míst, kde na ně v Rusku byli zvyklí. Jejich dolet je pro ruskou obranu matoucí. A teď zpátky domů.
3: Na jihu Čech přibude další bydlení, konkrétně mezi Husovou a Otavskou ulicí na okraji sídliště Vltava v Českých Budějovicích. Tady se chystá investor postavit dva nové bytové domy, zhruba poblíž Konečné několika spojů městské hromadné dopravy. Podle informací deníku mají mít objekty 9 a 11 pater. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Mistrovskou Slávii v další sezóně posílí polský fotbalista Oskar Kubiak. 19-letý křídelník do Prahy přichází z Arky Gdyně. Smlouvu podepsal do konce června 2030. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
4: Blanička má pravdu, ještě hodinku budeme společně tady na KISu v odpoledním jumpu.
5: Magda Vronková, Radek Hrdina, taky Download.
1: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
5: Be happy.

0: Víte že?
1: Dnešní rubrika Víte že se zaměří na opravdu závažnou věc a jako důležitou studii, jo. Víte totiž, že až 92% žen nemá rádo, když má jejich přítel nebo manžel blízké kamarádky.
2: 92% nemá. Podle mě to tak 122% ze 100.
1: Ne.
2: Ne, tak jako někdo to toleruje, no ale jako je dobrý pozorovat tu řeč těla. Když takováhle kamarádka se přiblíží, a ty jako vidíš třeba, jo, víš, že jsou to kamarádi,
1: ano.
2: A ta partnerka se snaží být jako milá, je taková jako vlídná, ale podle mě na tom čele jí běží úplně jiný krvavý horor, jaký dává na cirkulárce, prostě úplně motorová pila a tak dále.
1: Takový ten úsměv, víš, takový to potně, takový to dám ti do držky.
2: Vypadni už, ježišmarja, proč už jako mluvíte spolu 2 minuty, vypadni.
1: Proč jsi podíval na toho výstřihu, no, co?
2: Počkej doma, tady ti dělat jako show nebudu.
1: Takže pozor, pozor. Ale jako když my máme ženský kámoši a chlapi, tak je to v pohodě, ne?
2: Naprosto. Jasně, jsme tady. Je vidět, kdo je tolerantní, ano. Že?
0: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Dneska za chvilku prozradíme, ale včera sedmička padla.
2: Ano.
1: 7000 tenhle týden rozhodně oškrtnutý máme, ale pozor, tady není psáno, že to je jednou za týden.
2: Ne.
1: Když to bude pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, prostě tak bude 7000.
2: Mm-hmm.
1: Jak se k těm 7000 dostanete?
2: Musíte si trošičku přivstat ráno, pokud nevstáváte už takhle brzo. Každopádně v 7 hodin voláte do studia Rádia Kiss na telefonní číslo 210 323 323. Pokud máte to štěstí, že se dovoláte jako třetí, už jenom v klídku sedíte a modlíte se, aby padlo co nejvyšší číslo na hrací kostce.
1: Ale pozor, my zítra v pátek,
2: ano,
1: hrajeme, respektive vy hrajete hned dvakrát.
2: Jo.
1: Takže v 7 ráno. Ranní trojka všechno vysvětlí, ale dvě z vás, prostě budete mít možnost sehnat takhle při pátku nějakou tu korunu, připsat na účet.
2: A i takhle při čtvrtku na tom účtě přistály krásný penízky, takže jak to dopadlo?
3: Jdeme na to. Okay. Hozeno. Na hrací kostce padla 4, takže vyhráváš 4000!
4: Tak to je pěkný.
2: No vidíš to, Angelo, takový hezký jméno, veď?
1: No podle mě to je bratranec Hermana Angela.
2: Dobře.
1: Jo? Rodinný to je podle mě nějaký rodinný díl tady to. Roman Angel, Angelo,
2: Angelo.
1: Prostě,
2: Anedo,
1: nebo,
2: ano.
1: Jestli to není ten Skelly Family.
2: Čověče.
1: Oni sem jezdili často, takže možná česky umí.
2: Zněl tak česky, no celé.
1: No,
2: jako,
1: no. Tady byli moc krát.
2: Každopádně, jak už jsme zmiňovali, zítra hned dvakrát tahle ta soutěž, tak to určitě nepropásněte.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Janku a jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. Rádio KIS. Be happy.

0: mistrovství světa v hokejbale. Aktuálně z Ostravy.
1: Kysáci, ještě než vám řekneme nějaký aktuální informace, pokud byste chtěli vidět nádhernou úžasnou pozvánku právě od kluků, kteří bojují na mistrovství světa v hokejbale teďka v Ostravě, tak mrkněte určitě na sociální sítě Rádia Kiss, tam to všecko najdete, kluci vás tam zvou.
2: No a jinak jsme včera mluvili o hokejbalistkách, dneska si dáme kluky, to znamená hokejbalisty, krásně jdou přes kopírna, krásně se kopírují, a to v tom nejlepším slova smyslu,
1: aha,
2: protože probíhá domácí v Ostravě mistrovství světa v hokejbale. Přátelé, opravdu, jestli můžete, tak tam zajděte, protože český hokejbalisti porazili na mistrovství světa v Ostravě stejně jako holky Spojený státy americký 1-0. Ten výsledek je teda rozdílný, ale výhra 100%.
1: Jasný.
2: No a tím pádem ovládli základní skupiny A, nebo skupinu A, o 2 body před Kanadou. A v pátečním čtvrtfinále, tam už to bude přece jenom těžší, se tým kouče Davida Kuny utká s Velkou Británií, která skončila druhá ve výkonnostní horší skupině B. Šance tady je.
1: Ano.
2: Ale každý zápas je jiný.
1: No rozhodně.
2: Takže zítra v Ostravě čtvrtfinále hokejbalistů mistrovství světa. Takovouhle velkou skvělou akci tady máme, takže jděte je podpořit.
1: Určitě.
2: Protože kluci si to zaslouží, a nejenom kluci, samozřejmě i holky. Takže jak Češi, tak Češky vyhráli svoje skupiny a postupují do bojů do čtvrtfinále. A držíme palce, ať to dostanou nějakou duplacku prostě.
1: Tak když tak do Ostravy za nima podpořit. Radio Kiss.

0: 17 hodin 44 minut a nějaká ta vteřinka k tomu navíc odpolední. Jump se nachýlil ke svému konci. Zapomněli jsme důležitou věc a to, že musíme taky popřát všem Ivanům, kteří jsou dneska v kalendáři.
1: Všechno nejvíc nejlepší.
0: Ivanci. No a máme tady dneska taky jeden speciální den. Jo, dneska je totiž Národní den sumců a to se vlastně hodí, veď.
1: Je to tak, protože já dnes, tento týden jsem tady naposledy, zítra mám volno, respektive jak se to vezme, protože zítra hraju na svatbě Denise a Vladimírovi budoucím Sehnalovým a místo toho, teda mě, sem přijde právě Sumeček, můj oblíbený Martin Hájek.
0: Je to tak. Sumeček tady bude místo Pupíčka a...
1: Pamatuješ si to, dobře.
0: No, samozřejmě.
1: No ale když už teda jsem u toho zdravní novomanželů, tak hned v sobotu se těším na Ludmilu a Michala Kumpochovi. Jo. A ty mají svatbu na Karlštejně.
0: Krásně.
1: No aby toho nebylo málo, tak tenhle víkend je opravdu takovej pěkně jako vyžitej a otvírám čověče, nebo budu mimo jiné ještě na, v neděli, kdybyste chtěli dorazit, tak doražte na Grand Opening a to Klíčanech, tam se bude otvírat nový autobazar a bude to takový family day, protože tam bude DJ Kouzelník a bude tam hromada hostů a samozřejmě můžete přijít, bude tam pitivo, jídlivo, takže Klíčanech, nový bazar, autobazar.
0: Máš to teda pěkně nabitý, takže všechno zvládni, hlavně v tom horku na sebe dávej pozor, milý Ráďo.
1: No ty taky na svatbě, milá zlatá, ty taky.
0: Já budu dodržovat pěkný režim jedna básek.
1: To se právě bojím.
0: Tak jo, tak se mějte krásně a my zítra s Martinem se na vás budeme těšit.
1: Ahoj. Ahoj. Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnici, jdem to omrknout, jak to vypadá před hodinou 18. Tak kde se zdržíte? Máte-li namířeno po D1 ve směru na Brno, tak nejdřív mezi 17. až 25. kilometrem, potom zdržení mezi 176. a 186. a pak ještě mezi 191. až 196. kilometrem. Na D5 ve směru na Prahu je zdržení, a to už od nějakého 13. kilometru. No a pokud jdete po Pražském okruhu, tak se zdržíte ve směru na D1 mezi 24. a 19., ale větší zdržení je ve směru na letiště, a to mezi 4. až 8. kilometrem.

0: se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
2: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště.

0: Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Když ostatní usínají,

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá
4: non-stop.
3: Radio Kiss počasí.
5: Zítra bude jasno, místy polojasno a teploty opět vysoké. Nejvyšší teploty napříč republikou budou kolem 35 stupňů Celsia. Na horách čekáme až 30 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Policie České republiky vyhlásila pátrání po 35-leté ženě, která má bydliště v okrese Mladá Boleslav. Ta po hádce odešla z domu v Praze a kvůli psychickým problémům by mohla být nebezpečná sobě i svému okolí ve formě fyzického napadení. Lidé by se neměli pokoušet ženu zadržet. Pohřešovaná Ludmila Janourová měla na sobě v době odchodu krátké legínové kraťasy černé barvy, černé tričko s bílým nápisem a černou sportovní tašku přes rameno. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoafrická země nabídku z Česka přijala dnes odpoledne. Na síti X to uvedl hasičský záchranný sbor České republiky. A teď zpátky domů.
6: U havarijního mostu kapitána Bartoše v Pardubicích je v posledních dnech pořádně rušno. Dělníci totiž postupně sunou 90 metrů dlouhé provizorium přes Labe, na které se vozidla přesunou začátkem září. Příznivé vyhlídky čekají i uživatelé MHD. Očekává se totiž návrat autobusů i trolejbusů. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
5: Skialpinismus bude po letošní olympijské premiéře v programu i na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě přibude dlouhý individuální závod. A to už byly poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou. Teď už jsou tady večerní jukeboxy.
7: A na start posílám píseň The Summer is Magic. A to se hodí, vidíte. Vojta Sklenář s vámi, hezký čtvrtek přeju.
3: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Radia Kiss.
0: Be happy.

0: Posloucháte Kiss, my jsme odstartovali Jukebox, a to čtvrteční s datem 25. června. 18.10, takový je aktuální čas. Jaké jsou cesty do Jukeboxu? Myslím si, že všichni moc dobře víte. Jedna je přes apku Rádia Kiss, tam posíláte vaše hlasovky. A druhá je přes náš telefon studiový 210-323-323. To je to správné číslo a číslo, které vytočil Lukáš a dovolalo se, tak tě vítám v našem éteru, ahoj.
1: Čau, Lukáš.
0: Já když jsem se Lukáše před chvilkou ještě mimo vysílání ptal, co si dáme, tak já jsem slyšel, Lukáši, jak ty jsi říkal, holky, co si dáme?
1: Jasný,
0: co tam máš za holky, prosím tě?
1: Mám tady sousedky, přítelkyňu, syna mladšího, druhé je násičích. Děláme palačinky a válíme se u bazénu.
0: Což je ideální plán, že jo? Co jinýho jako dělat? Nejlepší je prostě u vody. U vody takhle, jako když je
1: a abych pravdu nezapomněl, tak vlednička je plná nabitá, že jo?
0: No tak to taky musí být, že jo? Pitný režim v těchto vedrech, to se musí. No ale vypadalo to, že holky jako nevybrali, že jsem slyšel, nevím, ale ty jsi vybral, řekl si, že chceš Duran. Takže
1: Musíme.
0: To platí, jo?
1: Jasný, jo,
0: tak
1: dáme
0: jo,
1: to tam.
0: Tak jo, takže teda všem, co jsi vymenoval, jo?
1: Jasný.
0: A ještě někomu konkrétnímu, nezapomněl jsi na někoho.
1: Těm, co mají dobrou náladu a na pohodičku.
0: Tak jo, měj se moc hezky, zdravím celý vaše osazenstvo, no a užívejte večer a teď Duran. Ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: dorazil na Kisu a na Kisu máme jukebox. Vy máte jukebox. Vy vybíráte, já hraju, teď Miro.
1: Ahoj, tady Miro. Chtěl bych nechat zahrát pro svoji manželku Lucinku Pusinku písničku od Vesny Moravo. Díky, čusek.
0: Tak to zahrajeme a určitě to potěší i Peťu a Ivu, protože teď aktuálně leží u vody a tak si tak říkají, jestli by prý nešlo něco zahrát. Tak jo, šlo, děvčata, i pro vás Moravo.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
3: Jukebox.
2: Jukebox Rádia Kiss.

0: Posloucháte taky Jukebox. Za chvilku někdo vybere další muziku, tentokrát na našem telefonu 210-323-323. No ale tenhle telefon taky hodně důležitý bude zase zítra ráno.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. Rádio KIS. Be happy.

0: Je tu Jukebox na Kissu, já vám všem přeju hezký večer a hezký večer teď taky i Tomášovi, který je na telefonu našem.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Tomáš mi prozradil, že má rádiovou premiéru, což já mám vždycky rád, když se někdo dovolá úplně poprvý. Tak jaký jsou pocity, prosím tě, u tebe?
1: Takový zajímavý, takový smíšený.
0: Ale nervózní nejseš, že ne, to ne.
1: Já bych byl.
0: No přesně. Tak Tome, Calvin Harris Summer, to jsi objednal takhle na premiéru, tak to není problém. Tak jaký ty seš milovník léta? Těhle jako vysokých teplot, anebo to máš radši, když je to trošku nižší?
1: A trošku nižší, tohle to je takový už jako smrtelný, ale je to úplně, takže tak.
0: Tak si dáme, Summer, dáme ještě někomu, nebo jenom tobě poletí?
1: A ne, dáme to všem, kteří jsou dneska na výletech, zítra konečně vysvědčení, budou dvouměsíční prázdniny, tak každý, kdo si to má plán užít.
0: A ty jsi školou povinnej teda ještě?
1: Ještě, no, už povinnej nejsem, už příští rok se klepe čtvrťák, ale ještě ono.
0: No takže chodíš, takže příští rok budeš mít čtvrťák a maturitu teda tě čeká, jo?
1: Jo. No,
0: no tak ti popřeju, aby tyhle ty prázdniny ti utíkaly co nejmíň, jo?
1: Jo, já moc krájku.
0: Tak jo, měj se krásně, čau.
1: Taky, ahoj. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je za námi první jukeboxová hodina dnešního večera, ale ještě nás čekají celkem tři, tak než budu hrát po 7. večer na vaše přání, dáme info pro vás všechny, kdo aktuálně ladíte za volantem a máte-li namířeno pod jedničce na Brno, tak počítejte se zdržením nejdřív mezi 21. až 25. kilometrem, pak mezi 182. až 189. přerušované kolony a potom ještě mezi 192. až 196. Kdo má namířeno pod E5 na Prahu, tak před příjezdem do Prahy je zdržení. Zdržíte se také na Pražském okruhu ve směru na D1, a to mezi 24. a 20. kilometrem. No a dávejte pozor ještě taky na bouračky, konkrétně například v Hradci Králové v Náchodské ulici. Bouralo se i v Praze v Budějovické a taky v Karlových Varech, a to v ulici Západní. Šťastnou cestu všem za volant!

0: Filmové tipy.
1: Nový dramatický seriál Střepy vznikl podle úspěšného románu Bretta Easta Ellise a sleduje privilegované středoškoláky na prestižní Los Angeleské škole v 80. letech. Tuhle okouzlující a hluboce propojenou skupinu přátel táhne život plný bohatství, krásy, večírku a excesů. Jenže jim do toho bujarého dospívání hází vidle sériový vrah, který se v okolí pohybuje. Střepy sledujte od začátku srpna na Disney+. Prokys? Katka Čepelíková.
0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
2: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
3: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
4: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
5: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
6: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS.
7: 7. hodina večerní se nám blíží, z éteru KISSu vám všem hezký čtvrtek, přeje Vojta Sklenář a otevíráme další 60-minutovku Jukebox.
0: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia KISS. Be happy.

0: Další jukebox má hodina je odstartována. I po 7. večer budete vybírat a já budu hrát. Co by ráda Zuzka?
1: Čau kysáci, tady Zuzka. My zrovna sedíme v autě a vyrážíme na dovolenou s karavanem. A jelikož je fakt vedro, tak bych si přála zahrát písničku od Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Doufám, že nás trošku schladí i vás a přeju vám hezký začátek léta. A neupečte se, pá.
0: No tak hezkou cestu, hezkou dovču, jdem se schladit songem Ice Ice Baby. Třeba jako to pomůže trošičku. Ještě někam to pošlu.
2: Jsme u bazénku, večer bude vířivka, byť teda asi úplně zbytečná, anebo ji nebudu muset ani nařejvat, protože je vedro jako kráva. A asi kolem 7 hodiny budeme grilovat. Děkuju moc, posluchačka Dáška.
0: Tak Dáško, vy už grillujete podle mě, když už je 7-7 teď aktuálně. No tak hezkou grilovačku a zase je dobrý, když tu výřivku nebudeš muset dohřívat, jo. Ušetříš, jo, za elektriku. Taky dobrý, ne? Tak Vanilla Ice.

0: servis.
1: 210-323-323, to je náš telefon. Pokud ho vytočíte, dovoláte se, něco vám zahraju. David se teď dovolal, tak hezký večer ti přeju.
2: Mám taky a všem posluchačům.
1: Ahoj. A jak vypadá, Davide, tvůj večer takhle ve čtvrtek?
2: Jsem svářeč a v téhle teplech není zrovna sranda svářet nad rozpáleným 30-stupňovým železem, což není sranda, 27 stupňů na dílně, takže úplně hotovej, vyřízený. Odpoledne bazén, pivečko a spokojenost doma.
1: Takže ale dneska už dosvářeno, jo?
2: Dneska už hotovo a zítra už taky kluk má vysvědčení, takže s klukem doma, druhý kluk přijede pak s mamkou, takže užijem si víkend a asi viditelně dále i teplo.
1: A teď tak si užiješ tady muziku, chtěl si něco od Queenu, tak komu všemu to pošleš?
2: Pošlu to všem, který pracovně trpí v tomhle tom šteleným vedru. Nemyslím teďka v těch kancelářích, kde máte klimatizace podobně, spíš takovýmhle dělníkům, který musí být venku, na silnicích, na stavbách, na střechách, svářečům, všem těmhle lidem, ale samozřejmě úplně všem kysákům, i tobě do studia.
1: Děkuju, tak pouštím to a měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, ahoj, mějte se, ahoj.

Šalalalala, tak to byly Venga Boys. Mimochodem píseň z roku 2000, takže už 26 má na kontě. Takže píseň z nového milénia a spousta songů z nového milénia zítra mezi 18. a 22. s Martinem Hovorkou, a to v pořadu Best of Millennium. A co vám Martin zítra nabídne? Tak třeba píseň, která se hodí k létu. Aquagen, taky třeba Alex C. A krásné šprechtěníčko šprechtění, a třeba bude i Madonna. A to není všechno, spousta dalších songů od roku 2000 zítra na Kissu mezi 18. a 22. hodinou. Kiss. Radio Kiss. Kiss. Kiss.

Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.

pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS.

0: Kiss vám hraje písně na vaše přání. Je tady Jukebox a co bude teď, Martino?
1: Ahoj, Kivojto, prosím tě, jsme s Marcem na zahrádce, koupíme se v bazénu. Je to super, ale chybí nám nějaká pořádná hudba, takže mohla bych tě poprosit o něco od Skutru, třeba hardcore. Děkuju, Martina.
0: Dáme Skutry, to je jasný. Kam je ještě dáme?
2: Ahoj Vojto, zdravím do Jukeboxu z Mexika. Zahraj nám nějakou písničku, protože po předešním zápase zklamání z naší české reprezentace, když zážitek parádní 85 tisícový stadion, ale zážitek bohužel neparádní pro nás, takže se vracíme s takovou hořkou pachutí, tak něco veselého na cestu. Čus.
0: No tak jo, tak Adriane, i pro vás dáme Skutr zase na druhou stranu. Je to smutný, jak to dopadlo, ale ten zážitek, když jsi byl u toho, na tom obřím stadionu, ten ti nikdo nevezme. Mohl to být jako ještě lepší zážitek, jo, ale i tak, myslím si, že máš super, super zážitek. A zahraju ještě taky pro Jitku, Martina a Tomáše a taky pro všechny zemědělce, kteří to mají dneska dlouho do noci. Teď aktuálně právě Jitka, Martina, Tomáš dělají sena a potěj se v traktorech. Tak i pro ně. Skutr!

0: Tohle je Jukebox na Kissu, pokud byste chtěli nějakou muziku, máte šanci do 10. večerní, stačí mít aplikaci Rádia Kiss ve vašem mobilu, nahrát mi hlasovku, a nebo stačí se dovolat do studia, číslo sem k nám 210-323-323, tak kdo pak na něm teď? Ahoj!
1: Ahoj, tady Lukáš Český Budějovic.
0: Čau Lukáši!
1: Ahoj, no já bych si chtěl, nebo já sobě ne, spíš dětem bych chtěl nechat zahrát písničku, jestli můžu.
0: Jakou, tak jakou?
1: Doktora Albana. Jak se to jmenuje, já nejsem moc dobrý na ty názvy, ty nejznámější takový tutulečký, podobně jak Headway to má.
0: It's my life?
1: Asi it's my life, jo, to bude ono. Já jsem Atole Antitalem, se omlouvám.
0: Nevadí, důležitý vždycky, já říkám, že důležitý je, že se domluvíme, jo? Víš
1: jo,
0: co,
1: to
0: je nejdůležitější. A prosím tebe, ty jsi říkal teda pro kluky tvoje, takže...
1: Já mám děti, ale všeobecně pro děti,
0: takhle,
1: který prázdniny.
0: Takhle, jako myslíš na děcka, to je hezký, to je pěkný.
1: No, je to tebe. Fajn.
0: Je, no,
1: fajn.
0: Ano, zítra mají vízo, pak 2 měsíce.
1: Já to přeju, ale zařadil bych jim letní vyučování večerní. aby měli zpestření.
0: Aby měli zpestředíčko nějaký. Tak teď jim posíláme doktora Albana a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj, čau.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.

0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože se si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Přesně důvod, proč já mám rádio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
2: Díky apce Rádia Kiss
5: nahrávej vzkazy
2: a vysílej s námi každý den.
6: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
7: Takový je aktuální čas. Já jsem Vojta Sklenář, přeju vám všem hezký čtvrteční večerno a dál budu pouštět muziku na vaše přání.
2: To nejlepší od 90. let.
5: I v juboxech Rádia Kiss.
8: Be happy.

0: Tady je Kiss, tady je Jukebox, vy jste ti, co vybírají, já vám muziku pouštím, tohle je Emča.
1: Ahoj, tady je Emča. Chtěla bych zahrát Billie Jeans od Michaela Jacksona, děkuju.
0: Emčo, zahraju ti to, mimochodem dneska Michael má takovéto smutné výročí. Je to neskutečný, jak to letí, už 17 let, co Michael odešel tam nahoru. Tak si dáme Billie Jean, kam to ještě bude?
2: Teďka vezeme mámě, okurky, meruňky, rajčátka a višně. Tady po jižní Moravě jezdíme. Tak prosím, zahraj nám nějakou pecku, vypalovačku, dneska se nám zadařilo spousta věcí. Tak prostě, ať je to světový, tak jak to umíš jenom ty děti, skonty a...
3: Janka.
0: Jak to umím jenom já, no tak dáme toho Michaela samozřejmě. A hezký rozvážení, rozvážíte toho dost, že jo, takhle. Ovoce, zeleninka. Kam ještě zahraju?
4: Poprosíme zahrát nějakou pecku, jedeme do Chorvatska, vykoupat se a pak jedeme na celý víkend na Formule 1 do Rakouska, jsme bez dětí, pořádně si to užijem. Přejeme vám hezký večer, hezký víkend a třeba se potkáme na F1 v Rakousku. Čadost!
0: Tak Stando, užijte si to samozřejmě moc, teď i muziku, Michael právě teď, co za chvilku, 210 323 323,

0: Jdeme na další přání, jdeme teď na telefon 210-323-323. Jakub na něm teď, hezký večer ti přeju.
1: Dobrý večer, čau.
0: Ty jsi mi prozradil, že ještě takhle při večeru, že makáte na zahradě s paní.
1: Jsme na zahradě s manželkou, ano, ano. Prčátka děláme všechno toto, tak bych poprosil zahrát něco pořádného, tak toho DJ Boba.
0: Ano, něco vyberu, takže tobě a tvojí milé, jo? Hrajeme
1: pro manželku, ano, ano, ano, jasnačka.
0: Tak ať vám to jde a pak taky odpočinek, jo? Nemusíte pořád jenom
1: no,
0: pracovat,
1: ten musí
0: jo?
1: Být
0: na zahrádce.
1: Jasnačka, musí být.
0: Ale
1: potom.
0: Chápu, zahrádka to je práce.
1: Máme rečata, papričky, okurky,
0: no,
1: typický, všechno, ono je to náročný, jo? Ta zahrada je obrovská.
0: To jo, věřím. Tak Kubo, teď na chvilku aspoň toho DJ Boba si poslechněte a mějte se. Čau.
1: Super, paráda, děkuju. Čau.

0: Korona je za námi a taky už je pomalu za námi školní rok, protože zítra už je tady pátek, zítra už se rozdává vysvědčení, no a zítra taky jedna poslední možnost u nás na Kisu něco vyhrát.
1: Konec školního roku se blíží. Přemýšlíte, čím poděkovat učitelkám a učitelům? Na rádiu Kiss.

0: otázku a jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

0: Jukebox na Kissu pokračuje dál a pokračuje s Honzou teď.
1: Prosím tě, zahraj tam písničku mé sousedce, která je dneska 18 let, známý od dětství a vím, že mě docela má ráda od Verony Náhodou tu pianovou verzi s Michalem Davidem. Dají pořádně toho slov. Děkuju.
0: Tak taky přeju samozřejmě všechno nejnejné 18. narozeniny, krásný to věk. No a teď je teda song Náhodou. Je dobrý, Honzo, že jsi to specifikoval, že chceš právě tu verzi s Michalem Davidem. Takže verze roku 2019. 7 let, jo. Letí to letí, no tak jo, tak Náhodou právě teď na Kissu.
2: Radio Kiss.

0: Alexia, Summer is Crazy, a myslím si, že tohle tedy byl další splněný song dnešního večera.
1: Ahoj, prosím tě, nechaj nám tam zahrát pro mě, pro Peťulu a pro všechny kysaky něco letního, nějakou pecku, díky moc, Pavel a Petra.
0: Tak jo, zahráli jsme letní pecka už jenom podle názvu a teď zahráme další muziku Martinovi na telefonu teď, ahoj.
2: Čau, tady Martin. Hele, tak já bych chtěl nechat zahrát nějakou pořádnou dupačku nabasovanou, je mi to úplně jedno, co tam dáš. A bylo by to pro moji velkou rodinu na Horní Jelení, pro zeťáka, pro vnoučata, pro všechny, který mě znají. Teď momentálně jsem skončil, dotáhl jsem v pergole fasádu, takže popím pivínko, zakryl jsem bazén a užívám léto.
0: Ty jsi to předtím říkal, že Pfaffendorf, něco od Pfaffendorf, takže já bych se toho držel. Ty jsi jako nejdřív pak řekl, že cokoliv, ale já ti splním ty Pfaffendorf, jo?
2: No,
0: tak jo.
2: To budeš hodnej.
0: Máš to tu, ahoj.
2: Tak jo, čau. Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Devátá večerní se nám blíží, takže se blíží i poslední juboxová hodina pro dnešek. S vámi Vojta Sklenář a stále přeju hezký večer.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: Yes. It is not that funny.

0: Radio Kiss vám ve čtvrtek večer stále hraje na přání. Jukebox pokračuje, jinak všem Ivanům všechno nejlepší. Ještě jsem jim nepopřál dneska, tak činím. A teď ne Ivan, ale Milan.
1: Ahojky, přeju dobrý večer. Prosím pěkně, můžeš nám zahrát s přítelkyní, kde jsme na kempu a s malým Tadeášem, s přítelkyní Míšou, Pirátes, děkuji ti, Milan.
0: Milane, mám to přichystaný, tak hezký večer do kempu přeju.

0: Čtvrt na 10 večer, právě teď. Tady je Kiss, tady je Jukebox, tady je Petr na telefonu, kterého teď zdravím, ahoj.
1: Ahoj Vojto, taky pozdravuju.
0: A pozdravuju kam? K nám nebo k vám?
1: Teď jsem tady u Tábora.
0: U Tábora. A někam jedeš ještě dál asi?
1: Teďka jedu do Německa, takže do rána ještě daleko.
0: Takže spousta času a spousta muziky uslyšíš. A teď tu, kterou ty jsi chtěl. David Guetta a Sia a She Wolf. Dáme to, mám to nachystáno. Chceš to někomu poslat nebo jenom teda tobě na cestu?
1: Ty jsi to všem, kteří užívají toho hezké počasí na zahradě, u grilu, bazénu a taky vám do rádia.
0: Děkujem. Tak je to tady a měj se, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: 16. července u Máchova jezera.
1: Blíží se to, blíží, dalo by se říct, že už je to za chvíli, přece jenom červen už nám finišuje, že jo, příští týden začne červenec, no a pak už 18. to už je skutečně za chvilku. Takže tenhle datum si rozhodně zapište vy všichni, co zbožňujete naše Kiss Party a zvlášť tu u Máchova jezera, protože, co si budem povídat, ono to má úplně jinou atmosféru. Takže 18. červenec roku 2026, náš rádiový tým, který vám samozřejmě nabídne našlapané sety od 90. let po současnost, velká světelná show k tomu a samozřejmě spousta dobrot, jak k jídlu, tak samozřejmě k pití. Komplet info hledejte u nás na webu kiss.cz, kde samozřejmě se prokliknete i ke vstupenkám. Vy, co ještě nemáte, vy, co už je máte, tak pomalu můžete odpočítávat.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Když ostatní usínají,

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Další muziku na Kissu vybírá Jarda, kterému přeju hezký večer.
3: Ahoj, čau, to mi tak krásně vyšel do Rádia Kiss a všem posluchačům.
2: I když takhle, já jsem říkal, že vybíráš ty, ale ty jsi mi už říkal, ať vyberu já nějakou písničku, kterou měla ráda naše Bára. Takže je to na mě, co já vyberu. Tak
3: ano,
2: já dám Vladis a Nicole Žijem pro moment, protože to vím, že byla její hodně, hodně oblíbená písnička. Takže je mi jasný, že to chceš poslat právě tam nahoru pro Barču.
3: Samozřejmě pro ní se byla skvělá a s ní byla vždycky zábava a samozřejmě pro vás rádi jaký, protože vím, že jste jí měli všichni rádi, samozřejmě pro posluchače rádi jaký a pro všichni, kdo jí znali, protože byla výborná.
2: Byla naprosto výborná, Jardo. Naprosto úžasná. Takže teďkon si zatrsne na svoji oblíbenou. Já ji pouštím a měj se hezky. Ahoj.
3: Ty taky. Čau, ahoj.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Spousta písniček takhle při čtvrtečním večeru už jsem odehrál podle vašeho přání, ale už zbývá jenom jedna jediná podle vás. Jaká pak to bude?
2: Nazdar, kysáci, prosím, prosím, zahrajte mě a Žanet do 50s v Hronově, protože dneska je takový strašný horko. Ona chudák dělá burgery, já to rozvážím a obě dvě se strašně, strašně roztejkáme jak nanuky. Heleďte, prosím vás, zahrajte nám Lennyho Krevice a Fly Away, protože my bychom taky nejradši udělali Fly Away. Díky moc, čauko.
1: No tak já doufám, Beťule, že už brzo uděláte, jo? Že už brzo vám to skončí. Tak Lenny už pode mnou, za chvilku začne zpívat poslední jukeboxová muzika, ale večer na Kissu jede dál. Po 10. večerní už to nejlepší z dneška, tak nikam nechoďte a laďte dál Kiss.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Ze čtvrtka s datem 25. června zbývá necelá hodina, ve které uslyšíte Radka s Magdou a taky ještě něco málo z dnešního rána, protože nebudu prozrazovat. Počkejte si na to, uslyšíte sami. A uslyšíte taky spoustu muziky. Benson Boone, DJ Bobo, Medusa, NSYNC, Clean Bandit a mohl bych pokračovat dál, dál a dál. Tak díky, že jste s námi a hezký pozdní večer vám přeju.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
2: Dnešní rubrika Víte, že se zaměří na opravdu závažnou věc a jako důležitou studii, jo. Víte totiž, že až 92% žen nemá rádo, když má jejich přítel nebo manžel blízké kamarádky.
3: 92% nemá. Podle mě to tak 122% ze 100.
2: Ne,
3: tak jako někdo to toleruje, no ale jako je dobrý pozorovat tu řeč těla. Když takováhle kamarádka se přiblíží, a ty jako vidíš třeba, jo, víš, že jsou to kamarádi,
2: ano.
3: A ta partnerka se snaží být jako milá, je taková jako vlídná, ale podle mě na tom čele běží úplně jiný krvavý horor, jaký dává na cirkulárce prostě úplně podrvá pila a tak dále.
2: Takový ten úsměv, víš, takový to potně, takový to dám ti do tršky.
3: Jo. Vypadni už, Ježíšmarja, proč už jako mluvíte spolu 2 minuty, vypadni.
2: Proč jsi podíval na toho výstřihu, co?
3: Počkej doma, tady ti dělat jako show nebudu.
2: Takže pozor, pozor, ale jako když my máme ženský kámoše, chlapi, tak je to v pohodě, ne?
3: Naprosto, je vidět, kdo je tolerantní, ano. Že?
0: Odpolední Jam, každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: No a samozřejmě, co si budeme povídat, to počasí je teda neúprosný, ty horka jsou fakt šílený. Kysáci, my vám samozřejmě doporučujeme, abyste dodržovali pitný režim. Jak jinak se ale ještě třeba můžete schladit, pokud je vám opravdu jako velký horko, to si můžeme říct právě teďka, jo? Takže, údajně prý stačí, aby se schladil na 30 sekund pod studenou vodu ponořit zápěstí. Mm-hmm. Jo, pod tekoucí studenou vodu, prostě zápěstí na 30 vteřin, jo?
2: A nohy v obě na zemi.
1: A kdyby
2: ne, měl... já právě jsem nevím, jak to, já bych dodržoval všechno tak, jak mám, víš?
1: Nohy na zemi.
2: Dobře.
1: Jako můžeš u toho třeba levitovat, když to umíš, no. Může to být.
2: Se ptám na právě jako správný postup.
1: Dobře. A samozřejmě nějaký studený obklady, studený věci okolo krku. Jo, to funguje perfektně, si myslím. Potom taky, ale pozor, už jsme u těch chodidel, tak ponořit chodidla do studené vody.
2: Chodidla,
1: jo. Ponořit chodidla do studené vody. A potom tahle ta věc, a to mi prosím vás jako potvrďte, údajně lépe pít horké nápoje, než jasně. Studené nápoje.
2: Vždyť mě tady vidíš, já mám už teď druhý čaj.
1: Má druhý čaj,
2: horkej.
1: No. No, proto to s tebe takhle.
2: Ne, vůbec ne. Ne. Tohle mě naučil jeden Bulhar žijící v Rakousku, bez legrace. Mm-hmm. A rodinný přítel. Mm-hmm. A ten, já jsem si myslel, že se mě dělá bžundu, že? Tenkrát. Jsem byl mladý, co? Yep. 14 letý. No a ono to tak je, jako stejně v sauně, když budete dneska do sauny, říkáte, ty jadej magor, bude do sauny.
1: Já se chystám.
2: Jenže potom.
1: Ano.
2: V těch, já nevím, 90-100 stupních, pak přijete domů, kde bude těch, já nevím, 35.
1: No.
2: Tak
1: ano.
2: To zvládnete podstatně líp.
1: Je to tak. No. A ještě prý dýchat s jazykem venku a takhle si ho srolovat. Jako, to není, to chujáci kysáci to
2: nevidí. Jo, ty jsi říkala s jazykem, promiň. Ale...
1: Tak, kysáci, vím, že i vy máte nějaký osvědčený způsob, jak se ochladit. Hlavně, prosím vás, buďte na sebe opatrní.
2: A já lobuju ještě za pejsky, prosím vás, přátelé. Ano. Já myslím, že pejskaři to vědí, ale přece jenom my jdeme po tom rozpáleném asfaltu betonu, přece jenom v teniskách, žabkách. A je to pálí, takže bacha na to. Ráno, večer.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: To je to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss.
1: Určitě víte, že dnes je výročí úmrtí Michaela Jacksona. Ale kdybyste nevěděli zajímavost k dnešnímu dni a chtěli oslovit lidi, co ho měli a nebo mají rádi, tak po celém světě jsou fanoušci domluvini, že v přesný čas jeho smrti se pustí jeho song. A u nás v České republice to bude přesně ve 23 hodin a 26 minut. Míšo, tento vstup dáme tedy do toho nejlepšího z ranního kysu.
2: Ano.
1: A zkusíme plus minus vychytat tento čas, protože to není úplně jednoduché, jelikož tady moderátor v tomto čase nebude to až od půlnoci, ale někdy na tu půl dvanáctou zahrát Michaela Jacksona.
2: To by bylo krásné.
1: Okay.
0: Ranní kiss.
3: Každý všední den od 6 do 10.

0: našeho vysílání. Odpolední čas.
1: 36 piv za jednu hodinu. Nejkysáci, prosím vás, to není návod na tento víkend, jo, kdybyste se chtěli schladit, ale je to Guinnessův rekord z roku 1969. Skutečně jeden Ir, Jack Keys ze severního Irska, měl podle Guinnessovy knihy rekordu za hodinu vychlemtat 36 piv.
2: No jo, to je
1: síla teda.
2: To je hodně velký.
1: To je hodně velký. Kolik dáš za hodinu?
2: Ne, jak já už jen jedu víno spíš,
1: ty jedeš víno.
2: Jako rád si nám studený jako pivko, ale ano. Já nevím, za hodinu.
1: Za hodinu.
2: A nevím, dvě, tři, když je žízeň, okay. Ale zabaví mě o té jedné hodině, pak už to samozřejmě...
1: Tak už to jde pomalejc, no. Rozumím, ano.
2: Takže, no, říkám už vůbec.
1: Mm-hmm. Takový studený pivo je teda fajn, určitě, ale jako opravdu představit si, že si dáš 36 piv za jednu hodinu.
2: Samozřejmě, jsi říkala Irvy, že to byl.
1: Že to, ano, ze severního Irska to byl pán.
2: Aha. Mm-hmm.
1: Tahle ta vlastně kategorie už ale zmizela, protože už se v tom nesoutěží, kdyby to někdo chtěl zkusit, tak už vás nezapíšou prostě, protože jednoduše to tam nedávají. Tento rekord
2: aby
1: už se nepřekonává,
2: aby
1: to
2: nebylo,
1: nevyvolávalo samozřejmě choutky pro některé, kteří by to chtěli překonat a tím pádem by samozřejmě hazardovali se svým zdravím.
2: No ono už bylo tohleto na hraně, protože jenom abyste si udělali představu, tak samozřejmě lidský tělo pozře hromadu tekutin, dokáže to, že jo, nějakých x litrů, ale pozor, každý to máme jinak. A nikdy nezapomenu na to, kde Angličanka chtěla překonat rekord nějaký počtu sodovek nebo něco a při počtu 10 litrů skolabovala a bohužel na zarbabě. Jenom abyste si udělali představu, já jsem to počítal na 0,4, protože Irové nemají půl litry, pokud vím dobře. A je to 14,4 litrů piva za tu jednu jedinou hodinu.
1: To mi neříkej, že tohle to zvládnu do seba nasoukat. Jako ty to...
2: Nepodle mě ještě nevyšel od roku 63 z toho záchoda. Jako.
1: Asi ne.
2: Tam stojí ještě čurát, jo.
1: Ty bláho. Každopádně studený pivko si klidně v pardem letu nebo nějaký ale... samozřejmě jinou limču, ale opatrně.
2: Ale mě buďte ve stínu a jak to jedno pivko je na místě. Bacha na toho množství v tomhle počasí.
1: Ano.
2: Ať vám chutná.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KISS.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Pátek je tady a s ním i poslední noční jukeboxy tohoto týdne, dnes s Kubou Krabáčem, a startujeme právě teď, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy. Now

0: Blame it on me, George Ezra, posloucháte páteční noční juboxy s datem 26. června. Adriany slaví svátek a samozřejmě společně vybíráme ty největší pecky od let 90. až po současnost. A to hned dvěma způsoby. Jednou z možností je naše mobilní aplikace, která je zcela zdarma, a tou druhou možností je naše telefonní číslo 210 323 323, na kterém už čeká Šnek. Šneku, ahoj!
1: Ahoj Kubi, krásnou noc tobě i všem kysákům, co se parí a pečou a smaží v dnešním horku. Neuvěříš, jsem v Brně,
0: ano.
1: Je tu plus 25.
0: Kamaráde, já ti věřím, protože když jsem jel do rádia, tak jsem nevěřil vlastním očím. Říkal jsem si, tak jo, večer by se to mohlo aspoň trošičku uklidnit a to počasí by mohlo být přeci jenom trošičku snesitelnější. Ne, paradoxně, tady ve studiu, kde mám klimatizaci, je mnohem příjemněji než třeba právě venku.
1: Jako, to máš pravdu, mě taky v kautě je klimatizace, ale už někdy to musím i vypnout, lebo je trošku kosa, ale pak ten ťukal i po prístrojosti, to ukazuje správně, ale člověče asi ano, no.
0: Vypadá to, že to tak je. Každopádně, kysáci, můžete si i vy pochlubit, kolik teďka stupňů máte tam, kde nás právě ladíte. Pojďme k muzice, chtěl si Bacila Rugby, Nicole, 365 dní, komu tuhle muziku chceš poslat?
1: Kuby, pro tebe samozřejmě nová klasika, Peter, Koťa, Dědek, Šrek, Romček do taxíku, doufám, že nás poslouchá, a má nachystaný nějaký letní vtípek. Babina, Peťule a skáka pro všechny ksaky, já to bych happy, aby se někoho nezapomněl.
0: Šneku, děkuji, že jsi zavolal, šťastnou cestu, ahoj.
1: Díky Kubi, tebe příjemnou noc.
0: A kysáci, dejte vědět, jaká bude další muzika.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Jaká bude další muzika, kysáci? O tom rozhodujete pouze a jenom vy. A další, kdo vybírá, je Jarda. Jardo, ahoj.
2: Čau, prosím tě, zvolíš nějaký písně a přání ještě?
1: Je to přesně tak. Celou noc až do 6 společně vybíráme ty největší pecky. A ty bys chtěl nechat zahrát Veronu, že jo?
2: No, kdybys byl tak hodnej, pro mě miláčka, na mě nečekej. Sedíme tady u ohně, opíkáme si buštíky ještě. Je krásný čtvrtek, začíná víkend pro nás už. Do práce jdem. Ivanku, pro Ivanku, samozřejmě, pro miláčka Ivanku, mě bude řečeno, to je vždycky, jo.
1: Ještě někoho bys chtěl takhle pozdravit přes éter rádio?
2: Taky, samozřejmě, protože jsem nejlepší rádio.
1: Super, díky moc, že jsi zavolal, měj se krásně, užij si nejenom muziku, ale samozřejmě i dnešní noc, ahoj.
2: Díky moc, čau. Radio Kiss.

0: Ladíte páteční noční žuboxy, já jsem Kuba Krabáč a společně jedeme až od půlnoci až do 6. hodiny raní. Na začátku nočních žuboxů tady byl posluchač Šnek a ten nám řekl, že má v autě opravdu teplo. Tak jsem se ptal, jak to je u vás, kolik pak tam máte stupňů. Emča třeba píše, Ravda, Bulharsko, 19 stupňů. Pavluša tak píše, tak my máme v práci 31 stupňů, panečku, to bych teda opravdu nechtěl. Zdeněk, ahoj, teď už pohoda, 29,5 stupňů, ale bylo tady 32,3 stupňů, no tak to je bleh, fuj teda. Peter z Olomouc 24 stupňů, Pavel Kladno 24 stupňů, Michal Česká Lípa také 24 stupňů. No a já jsem si říkal, že bych se vás třeba zeptal na nějaké ty tipy, rady, protože samozřejmě řešilo se to tady i v odpoledním jumpu, jak jste mohli slyšet best of, ale mě by zajímaly vaše tipy a rady a triky, jak se vlastně schladit, protože pokud teda opravdu vyjdou ty plány vlastně meteorologů, tak v neděli by mělo být až 40 stupňů. No ale víte, jak to je s těma meteorologama. Na to mám takový jeden krásný vtip. Děkuju vám za to vaše, za tu vaši předpověď. To vaše polojasno. Už 3 dny vynáším ze sklepa. Yo.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. I see you

0: Posloucháte noční jukeboxy, bavíme se tady o tom, jaké máte vedro třeba u sebe v práci. No zatím teda rekordmankou je Jitka, která píše: papírny v Děčíně, aktuální teplota 35,9 stupňů. Na to by se hodila jediná tahle písnička.
1: Fire!
0: A jak to má Filip?
2: Ahoj Kubo, já jsem Filip. Hej, hlasím se z České Lípy. No a tady, jak říká toto kolega Michal, tak je tady 24 stupňů. No a můj nejlepší tip na schlazení je to, že já sobotu ráno pojedu k sousedům Polákům se vykoupat do moře, takže nejlepší asi to moře se někam jít vykoupat nebo někam na koupaliště. Hezký večer, Filip.
0: Když už jsi zmínil vlastně toho Michala, který je z České Lípy stejně jako ty, pojďme tam zůstat a dejme mu slovo.
3: Ahoj, tady Michal, Česká Lípa. V České Lípě aktuálně 24 stupňů a zahraj tam něco od Kagmy. Děkuji, dobrou noc.
0: Dejte vědět, kysáci, jaké vedro je u vás.
4: Radio Kiss.

0: Teplo je, kysáci, teplo nejenom venku, ale samozřejmě i u vás v práci, protože mi píšete, jakou teplotu tam právě teď měříte. Dědek Roman píše, tak Kubo, zaparkoval jsem v Belgii, Lík, 80 km před Bruselem a na teploměru je 31 stupňů. No, to bude prýma spaní. Jak to má Dodo?
1: Ahoj, tady Dodo. Tady v Strahovskom tuneli máme 27 stupňov, pritom ešte jazdí kropice, takže máme tady desný pařák, ale do rána to snad stihneme spraviť. Ďakujem, ahoj.
0: Jojo, to je pravda, že vlastne ta kombinace toho vedra a ešte když se to práve pokropí, tak to je opravdu, jak se říká, jako v pračce. Jak je ve Skalici, Petře?
2: Čau, Petr ze Skalice, tady máme teďka 21 stupňů. Je tady tma.
0: Je tam tma? Roberte.
3: Čau Kubo, chceš vidět, kolik je tady stupňů u mě v práci? Tak v práci mám 33,8 stupňů Celzia, protože tady děláme kyblíky. Pracuju v plastech, mám noční směnu. Díky tobě a Radio Kiss vydržím. A jinak tady v Holandsku máme teďka 26 stupňů. Takže jinak přeju krásný zbytek pátku. A hlavně krásný víkend. Zatím ahoj, Robert.
0: Ahoj, takže vidíte to, kysáci, na co jezdit k moři, když tady máme vedro jako blázen. Pojďme ale plnit hudební přání podle vás.
4: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
0: Mám tady hned tři vzkazy. Martina píše, dobrý den, chtěla bych poslat pozdrav do Rumburka pro kolegu Míru, který šteluje na Audi projektu. Míro, ať ti to dneska ladí bez problému, ať jde práce pěkně od ruky a nezapomeneš se tak trochu usmát. Takových chlapů jako jsi ty je dneska opravdu málo. Všechno bude v pořádku a dobře dopadne. Díky za to, jaký jsi kolega, a posílám jednu hezkou písničku. Zdraví Martina, prosím, ve snu. A tady to jsem nedočetl, takže ve snu dáme později, tu tady mám v playlistu určitě taky nachystanou, ale teď jdeme na linku, protože ta měla včera velký den.
5: Pěkný večer, Kuby, přeji. Prosím tě, mohl by si mi zahrát písničku Žijeme len raz a byla by to pro mě ještě těm včerejším narozeninám už pro tebe, pro všechny kysáky a taky pro Barču s Jirkou. Díky moc. Ahoj.
0: A nejsi jediná, která chce tenhle ten song, Pavle.
6: Ahoj, když máme takový letní počasí, tak já tě poprosím zahrát od Ega Žijeme len raz a bylo by to k tobě do studia, ať ti to uteče, a pro všechny pracující, ať nám ta noční hezky uteče. Momentálně jsem na Kladně a je tady 24 stupňů krásných, takže paráda, do 6 daleko. Tak ať nám to utíká, volme doprava. Ahoj, Pavel.
0: Muzika je nachystaná, kysáci, dejte vědět, jakou máte teplotu vás v práci nebo někde na cestách a samozřejmě, jaký máte třeba i tip, trik, jak se vlastně schladit v tomhletom horkém počasí.
4: Kiss.

0: is the answer.
1: Další hodina nočních jukeboxů je tady a v ní se můžete těšit na Backstreet Boys nebo ATB a nesmí chybět muzika podle vás.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Mám tady celou řadu vašich hlasovek, jak se schladit, jakou máte teplotu, ale nejdřív jdeme zvednout naše telefonní číslo 210 323 323, na kterém už čeká Marek Čiko. Ahoj.
1: Čau, Kubo, já tě zdravím, to je Marek Čiko z Brna.
0: Samozřejmě i tebe se zeptám, kolik pak tam máš stupňů.
1: Hele, 25 stupňů, teďko tady v Brně, v centru.
0: Teda, panečku, takhle v noci 25 stupňů. Pojďme ale k muzice, ty jsi vybral něco, co tady už dlouho nezaznělo. Zatouláme se totiž do let 80. Co to bude a komu bys to chtěl věnovat?
1: Hele, tak Bonnie M, mm-hmm. To je taková oblíbená skupina těch asi starších retro. A bude to písnička Dediku, mm-hmm. A bude to pro všechny čusáky noční, i ti, co spí a nespí, pro tebe pochopitelně, a chtěl bych opožděně, protože už mám hodinku spoždění, tak bych to chtěl zahrát a i nechat zahrát mýmu synkovi, který měl týkom narozeniny a jako dárek si koupil auto.
0: Teda, panečku, tak to je velký dárek. No doufám, že mu udělá radost samozřejmě i tenhle ten výběr, aspoň ten hudební výběr. Měj se krásně, díky, že jsi zavolal, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, čau, čau.
0: A za chviličku, kysáci, už vaše hlasovky.
2: Digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elastáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď. Právě teď. She's crazy like a fool.

0: Be happy. Kiss. Radio Kiss.
1: A teď kysáci trošičku zrychlíme. Tohle to je číslo 3 naší Kiss parády. Emily a Ondrej Kandráč a song My na Kissu.

0: ATC Round the World a my se opravdu okolo celého světa pohybujeme, alespoň díky mobilní aplikaci Radia Kiss, kde se mnou zároveň komunikujete, jaké máte vedro, ať už v práci nebo na svých cestách. Píše třeba Mario: ahoj všem, jsem v Marienbergu a dřu, stroje mají teplotu 70 stupňů a já vedle nich jen 33 stupňů, tak to snad nějak přežiju. Zdravím všechny, co musí pracovat. Mario. Lenka píše: Kubí, tak my máme v Luhačovicích 19 stupňů a na Hale 18, ale už jsem v takovém věku, že i kdyby bylo minus XY stupňů, tak mi bude pořád horko. Pak mi tady napsal Rostě, já to trošičku zkusím říct slušně, proč to napsal sprostě, takže to řeknu. V dámském přirození je 36 stupňů, takže v Hokně mám hic jak v... Dělám v kovové výrobě na chemickém čištění výrobků v Německu v Chámu. Díly, co vyjedou z mašiny, mají 50 stupňů, no pane jo. Pavle, jak to máš ve Skotsku?
1: Krásný večer, Kubíku, krásný večer, kysáci. V Glasgow ve Skotsku hlásí 22 stupňů, pocitově 26, což je tady dost hodně, nedá se ani dýchat skoro. A jestli by mohl písničku od Vesny, já si tě brát nebudu, pro tebe do rádia, ať to spolu vydržíme, pro všechny kysáky a hlavně pamatujte na pitný režim. Ahojte, Pavel ze Skotska.
0: Slibovanou muziku chce i Luca.
2: Ahoj, Kubí, prosím tě, byla by možnost nechat zahrát Vesnu, já si tě brát nebudu. A bylo by to samozřejmě pro tebe, pro všechny novináře, pro všechny pekaře. Ahoj, Luca.
0: Hlavně, jak bylo řečeno, dodržujte pitný režim a samozřejmě dejte mi třeba vědět, co vás schladí třeba takhle v noci. Pavluša mi tady poslala krásnou fotku, že existuje nějaký chladící spray, tak jsem zvědavý na další hlasovky. Teď už Vesna. Radio Kiss.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: 1:28 k tomu ladíte noční juboxy na rádiu Kiss dnes s Kubou Krabáčem. Bavíme se tady o tom, jak se takhle při těch horkých dech trošičku schladit. No a já tady mám pro vás jeden takový možná trošku osobní tip. Protože, jak víte, já prostě miluju létání. A minulý týden jsem se vrátil po dlouhých měsících po mé nehodě zase zpátky vzhůru do oblak. No a nadchlo mě to tak strašně moc, že vlastně je to zhruba 2 dny zpátky, co jsem tam vzal vlastně i svoji malou ratolest a užila si to neskutečně. A vlastně, když se dostanete takhle vysoko nad ty mraky, tak tam ta teplota opravdu rapidně klesá a dole, že vám, že dole je 40 stupňů, to už nikoho úplně netrápí. A vy máte možnost získat takovýhle led třeba i úplně zadarmo. A jak? No to zjistíte, když budete dál sledovat můj instagramový profil, ten je Jakub_Krabac, případně mého pilota a ten je zase jako Petr_Sadlo. Takže brzo se dostane ven informace, jak získat třeba takový let úplně zadarmo a třeba se i schladit. Teď si dáme další muziku, připravený je Saš.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Kankok to nihon je, jo koso.

0: Mám tady vzkaz od Pavlíny, která píše: můžu poprosit o nějakou rychlou písničku pro Pavla do práce, ať mu to utíká. Pája z Hradce, děkuji moc.
1: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: V nočních jukeboxech na vlnách rádia Kissy povídáme, jaké pak máte vedro, ať už v práci, nebo kdekoliv nás právě teď ladíte. A já se ptám, jaká pak je asi teplota v Olomouci? Co, Romčo?
2: No, ahoj Kubi, no ahoj. Tak 24.
1: 24, ale to už je snesitelný, ne?
2: Já nevím, já mám v autě 22 a doma taky 22, jako, takže nevím. Pro mě je nejhorší přeběhnout z domu do auta, víš, těch 10 metrů.
1: Je to tak. Nicméně, ty jsi mi trošku prozradil takový malej tip a trik, jak se vlastně schladit. Pochlubíš se i kysákům?
2: Jasně, tak dělával jsem to dřív, tak když jsem ještě chvíli dělal na slévárně, takže dal jsem si do toho rozprašovače nádoba s vodou, že jo, do ledničky přes noc. No a pak, když jsem potřeboval, že jo, tak jsem to vytáhl a tak, já nevím, z půl metru jsem to na sebe pěkně rozprášil, vždycky trošku, že jsem to dal do ledničky, to tě krásně schladí. A nebo jsem si to bral ven, jako, že jo.
1: Než pustíme poetiku, což je tvůj výběr, tak máš vždycky připravený nějaký vtípek. Dnes si říkal, že to bude spíš ze života.
2: Ano, spíš takový o životě, je to takový, jakože, že naše země vymírá a je to daný tím, že, jestli si vzpomínáte, tak praprababička měla 15 dětí, prababička už jenom 8, naše mámy měly tak 3-4 děti, no já mám 2, no a moje dcera má kocoura a vykastrovaného, že jo?
1: Je pravda, že to je ze života. Poetika, jak jsem zmínil, každou vteřinou, komu tuhle tu muziku chceš poslat?
2: Takže Kubi, pro tebe, pro Barču nahoru, že jo, a Jirkovi, no, takže pro kysáky, naši noční letky, jako je Pítr Skoťašnek, Šrek, Dědek Bábina, David z Hoverbrodu, no, kamionáci, taxikáři, pekaři a holka na benzínky taky, že jo.
1: Romčo, děkuji, že jsi zavolal, měj krásnou noc, ahoj.
2: Taky Kubi, ahoj.
1: Zároveň tuhle tu muziku posílám ještě Honzovi, který píše: Kubo, bagruju dětem bazén, to znamená od 4 do 10, pak od 12 do 14, jsem schovaný za dubem a když vlezu zpět, tak to nemá smysl. Až po 17. hodině a to zase využívám do 22.30. Zbytek času je na omdlení, protože z toho vozíku musí někdo tou lopatou vyházet a to nechceš. No tak samozřejmě musíme myslet hlavně na ten pitný režim a hlavně na to, že ten víkend bude opravdu pekelný, tak se kysáci hlavně držte. Rádio.

0: Mobilní aplikace Rádia Kiss je úplně plná vašich hudebních přání a vašich hlasovek, tak pojďme plnit další z nich a dávám slovo Pavluše.
1: Ahoj, Kubí, zahraj tam prosím tě něco od Tiesta, bylo by to samozřejmě pro tebe, bylo by to pro Rinču, pro Sáru, pro Anet, pro Lucku a samozřejmě pro Báru s Jirkou nahoru. Ať si tam pořádně spolu zatrsaj. Díky, čauky, Pavluša.
0: Vybral jsem song Bring Me To Life a čeká nás ještě docela Squeezer anebo třeba Kate Ryan. Hrajeme na Kissu právě teď.